sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek vidíte je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
4: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
4: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
4: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
4: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
4: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
4: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
4: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
4: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
4: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
4: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
4: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
4: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
4: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
4: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
4: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý přestavili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místnosti, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se, teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtice.

0: paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
0: Aha, jo.
1: Takže je to boj dobra se zlem.
0: To je norimberský lustr.
1: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
1: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
0: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
1: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

tím souvisíte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
6: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kde by něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí.
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam, třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo půjčit knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak bych to vám ji zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl, že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzla.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Často uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
5: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, ano, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, ano, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: No
1: věku.
2: Říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: Já
2: ho přemlouvám, ať píše, ať napíše jo. O svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i koncertovat. No. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Já panu mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Japonu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malý. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, když všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01104 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou, má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelévalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izviním tě, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izviním tě, pažást, vy nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izviníte, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izviníte, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám je to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Protože dobře jí, uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vida, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Ružičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 011 04 heslo humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemy. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina

0: Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho 3měsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila a těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
2: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Pelhřimovská nemocnice nabírá nové lékaře. Dostanou statisícové příspěvky. Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě má dnes den otevřených dveří. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Je pondělí 6. července. Dobré sváteční ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
2: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
3: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
2: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
4: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
3: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Pelhřimovská nemocnice postupně získává nové lékaře. Vedení kraje Vysočina aktuálně schválilo náborové příspěvky pro tři doktory na chirurgické, dětské oddělení i na oddělení dlouhodobě nemocných. Dohromady získají 800 tisíc korun. Kraj se tak snaží stabilizovat personální situaci v nemocnici, aby mohla dál fungovat, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
5: Ten trend je takový na 100 000 obyvatel jedna nemocnice, akorát do budoucna budeme centralizovat určité služby, ať to jsou nákupy, to je učednictví a další.
1: Malovanou reportáž z budování Orlíka tvoří v Prachenském muzeu v Písku kolekce obrazů akademického malíře Karla Stehlíka. V podobném rozsahu se představuje poprvé po 70 letech. Jeho díla doplňuje tvorba dalších malířů, kteří zdokumentovali výstavbu jiných přehrad. Informace doplňuje kurátor Jan Kouba.
6: Máme tady olejomalby, kresby a máme tady třeba i skicák Karla Stehlíka. Ale je tady zhruba dalších 20 autorů, třeba návrhy, které se nikdy nerealizovaly, ať už třeba té mozaiky Emila Cimbury. Zajímavý je i plakát, který visel po celém Československu a zval dělníky na přehradu.
1: Lidé si dnes můžou prohlédnout běžně nepřístupný Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k ubytovávání vzácných návštěv. V minulosti tam byla třeba britská královna Alžběta II. Pro návštěvníky je připravená taky výstava Dary premiérům. Expozice představuje přes 130 darů, které čeští premiéři dostali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma a předchozí registrace není nutná. Sport. Mexický cyklista Isaac del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France, a to před Slovincem Tadejem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenepoel. V čele průběžného hodnocení zůstal Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matias Vacek obsadil 38. místo.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo na většině území s přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia na horách mezi 16 a 19. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrně už teď ráno na rychlostní silnici z Lišova do Českých Budějovic za sjezdem z dálnice stojí porouchané auto. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 6. července. Dobré ráno a hezký sváteční den přeje ze studia Luboš Voráček.

Vítězslav Vávra dospíval 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 6. července, ten dnešní den už je s tím 87. roku, do konce roku zbývá 178 dní. Svátek je dnes státní a připomínáme si den upálení mistra na Husa. V roce 1415, právě 6. července, podle rozhodnutí Kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto domnělý kacíř upálen na břehu Rýna. V roce 1928 komunistická strana Československa navzdory zákazu se pokusila zorganizovat velkou demonstraci na Václavském náměstí v Praze, takzvaný Rudý den. Ten pokus skončil neúspěšně a to úplně bez zájmu Pražanů. Vzpomeňme také rok 1964, to v Liverpoolu se uskutečnila premiéra prvního filmu skupiny Beatles, Perný den. A před 12 lety v roce 2014 vyhrála Petra Kvitová podruhé Wimbledon. 6. července roku 1956 zemřel rodák z Písku Josef Chochol, architekt, urbanista, návrhář nábytku a teoretik architektury. V roce 1971 zemřel Louis Armstrong, slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák. Bylo mu 69 let. A ještě vzpomeňme rok 2020, to zemřel Ennio Morricone, italský hudební skladatel. 6. července 1826 se v Blatné narodil Wilhelm Ignác Peters, lékař. V roce 1863 se v Písku narodil Dominik Fej, architekt, jehož stavby najdeme po celé Moravě. Nejznámějším jeho dílem asi je zřejmě radnice v Napajedlích. V roce 1907 se narodil spisovatel Jaroslav Foglar. 91. narozeniny dnes má Tanzin Janko, 14. Dalaj Lama duchovní i světový vůdce Tibetu. 80. narozeniny má dnes 43. americký prezident George Washington Bush. 80. narozeniny také dnes oslaví známý americký herec Sylvester Stallone. 70. narozeniny má dnes Alexej Piško, filmový a divadelní herec. A ještě daleko, daleko mladší je Jiří Macháček, herec, zpěvák a písňový textař a moderátor, má dnes rovnou 60. narozeniny. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:45. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 12 a na horách mezi 14 až 11 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo. Na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne pak přechodně mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Co pro nás v červenci připravila obloha, kde se právě nachází slunce a k tomu všemu také ještě dvě astronomická výročí. To všechno tvoří obsah jeho českého nebe s Janou Tichou. Rubriku, kterou nabídneme za chvilku. Ale ještě předtím zaspívá Lucie Bílá.

0: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
1: Hezké sváteční nedělní odpoledne přeje vedle astronomky Jany Tiché i redaktor Filip Černý. A pojďme hned teď bez okolků si říct něco k astronomickým úkazům v červenci.
2: Červenec je prázdninový měsíc a je to měsíc, který je jeden z těch dvou asi nejteplejších u nás, nebo tří. Je to vlastně nedlouho po slunovratu, 21. června, takže ještě jsou stále dlouhé letní dny a jenom velmi krátké noci, které navíc ještě v první půlce července jsou velmi světlé, protože nezapadá slunce vůbec tak hluboko pod obzor, aby byla ta poctivá astronomická tma. A k tomu patří jeden úkaz týkající se slunce. 6. července bude Země nejdále od slunce z celého roku. Řeklo by se, že když je Země nejdále od slunce, tak by naopak měla být zima, ale to je věc, která se vysvětluje už dětem ve vlastivědě ve 4., 5. třídě, že možná ještě dřív, že roční doby jsou ovlivňovány příklonem té dané polokoule ke slunci nebo od slunce, což souvisí se sklonem zemské osy a nesouvisí to s tím, jak na té elipse Země dál nebo blíž ke slunci. Takže Země nejblíž ke slunci v lednu a nejdál od něj je v červenci. Je to na 152,1 milionů kilometrů, zatímco to nejblíže je nějakých 148 a něco milionů kilometrů.
1: A jak to bude s měsícem během těch červencových světlých nocí?
2: Pokud jde o měsíc, nejviditelnější těleso na noční obloze, tak ten doputuje 7. července do poslední čtvrti, 14. července nastane nov, 21. července doroste do první čtvrti a 29. před koncem července nastane úplněk.
1: A jakými planetami se budeme moci pokochat?
2: Pokud jde o planety, tak večer se stále ještě můžeme kochat Venuší nad západním obzorem. Ona je ještě stále natolik vysoko, že pokud máme nějaký dobrý výhled a nestíní nám ten obzor les, kopec nebo budovy, tak je hezky vidět. Teď v těch ještě červnových horkách jsem vždycky chodila na procházku kolem Vltavy až večer a už jsem tu Venuši viděla. A 17. července se ocne měsíc v konjunkci s nejjasnější hvězdou Velvu s Regulem a poté s Venuší a budeme moci pozorovat uskupení měsíce, měsíčního srpku tedy, Venuše a té jasné hvězdy Regulus. To bude večer. Ve druhé polovině noci potom se objeví nad obzorem planeta Saturn a jeho viditelnost se bude v dalších měsících ještě zlepšovat. Saturn vlastně putuje mezi těmi obrazci souhvězdí od ryb k velrybě. A pokud si počkáme nebo naopak vstaneme brzy ráno, tak můžeme vidět Mars nad východo-severovýchodním obzorem souhvězdí Býka. A 11. července bude měsíc v konjunkci právě s Marsem a ráno pak budeme moct vidět seskupení v tom souhvězdí Býka měsíce Plejád, Marsu a pokud budeme mít nějaký dalekohled, taky Uranu, který už není okem viditelný. Jupiter se naopak octne 29. července v konjunkci se Sluncem, to znamená, že nebude pozorovatelný, protože je na té straně oblohy, kde Slunce, takže Jupiteru si neužijeme v červenci a též Merkur nebude pozorovatelný. A jenom pro zajímavost, trpasličí planeta Pluto se v červenci octne nejblíže Zemi z celého letošního roku. Pluto se nachází v souhvězdí Kozoroha, ale také už to je trpasličí planeta, která je viditelná pouze dalekohledem. Takže to je k tomu, co můžeme očekávat na obloze A přidám ještě jednou výročí, které patří do konce června, 29. června před 110 lety, čili v roce 1916 se narodila slovenská astronomka Ludmila Pajdušáková, která se k jižním Čechám vztahuje tím, že po ní pojmenovaná planetka, kterou objevil na kladě Antonín Mrkos a která má pořadové číslo 3636, jmenuje se Pajdušáka. Pajdušáková byla Mrkosova první manželka ještě z dob, kdy oba působili na slovenských observatořích v Tatrách. A jsou spoluobjevitelé komety Honda Mrkos Pajdušáková. Je to periodická kometa s pořadovým číslem 45P Honda Mrkos Pajdušáková, která také byla objevena ještě v Tatrách, nikoli v nákladi. Mrkos si říkával Honda Tonda Lída. Možná bychom si mohli o Pajdušákové někdy udělat celý ten příspěvek.
1: No a já připojím ještě jedno výročí, když máme dneska 5. července. Dneska slaví 80. narozeniny nizozemský vědec, nositel Nobelovy ceny za fyziku Gerhardus et Hooft. Mimo jiné se zajímal o kvantovou gravitaci černých děr a i po něm je pojmenována jedna planetka. Tolik pro dnešek. Naslyšenou u jihočeského nebe zase za týden.

0: Bonnie Tyler teď střídá Lukáš Pelikán a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat teď ráno. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Při ruských útocích na Kyjev zemřelo 7 lidí, přes 20 dalších je zraněných, oznámil to šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruské balistické rakety a drony podle něj zasáhly obytné domy a další budovy. Agentura AFP předtím informovala, že v Kyjevě se ozývaly výbuchy a zněl letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. 40. ročník jihočeských klavírních kurzů vyvrcholí dnes v Písku slavnostním koncertem účastníků. Vystoupení začne v 19 hodin a naváže na dlouholetou tradici mezinárodních interpretačních kurzů, které ve městě navazují na odkaz houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Kinematograf Bratří Čadíků přijede do Nových Hradů na Českobudějovicku. V letní kino se promění Jánská louka. Od 21.30 budou promítat film Moře na dvoře. Kinematograf Bratří Čadíků zůstane v Nových Hradech až do čtvrtka. Vstupné na projekce je dobrovolné a výtěžek podpoří konto bariéry. Velkou cenu Británie v vozu Formule 1 ovládl Monačan Leclerc z Ferrari, druhý dojel Brit Russell z Mercedesu a třetí další britský pilot Hamilton z Ferrari. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, přeháňky, večer ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 19 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný vítr západních směrů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Vltavotýnsku je až do poloviny srpna neprůjezdná silnice z Bečic do Březnice. Opravuje se tam most přes Židovu strouhu. Sledujte dopravní značení a dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Mohl by to být skoro až námět na film, ale málo kdo to chce zažít na vlastní kůži. Na filmovém festivalu v Karlových Varech připravil podvodník o nocleh hned několik desítek lidí. Jedna z podvedených žen dokonce tvrdí, že jich byly 200. Za chvilku si můžete poslechnout z první ruky, jak použil podvodník trik a jak tomu zájemci o ubytování ani při nejlepší vůli prostě nemohli předejít, nemohli na to přijít a ten jeho fígl. Ještě předtím ho nechám zaspívat Janka Ledeckého, určitě bude zpívat píseň Budu všechno, co si budeš přát.

0: Hned několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu, ovšem v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky, ale někteří už další nocleh nesehnali. A tak se zase z Karlových Varů vrátili domů. Jedna z podvedených žen dokonce spočítala, že se takhle nechalo napálit až 200 lidí. Podvodník zřejmě vydělal na tom, že podle zájmu postupně zvyšoval cenu a apartmán pronajímal právě tomu, kdo byl ochotný zaplatit nejvíce.
1: Na skupinovém četě psali ženský, že sedějí na dálnici, jde jich 8.
2: Pak nějaký 4, že jsou na cestě tam, že jim to zrušili cestou. Nám to zrušili vlastně ráno. No a ještě jsem potkala ty, co stály před tím ubytováním. Tím to zrušili u dveří.
3: Michaela přijela ze Slaného a Lucie přijela z Loun.
2: My si myslíme, že oni to prostě prodají, když jim někdo dá za to tu raketu, co chtějí a zaplatí jim to, tak oni začnou ty levnější rušit.
3: Takže takhle šponuje cenu.
2: A zkusí to, to je jako úlet, jo.
4: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování se tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
5: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedeme celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMSka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
4: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
5: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
3: Na adrese Kolmá 40 v kopci, kousek nad Karlovarským Vřídlem, je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy.
4: Provozovatel Fakhreddin Mirzojev.
3: Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
6: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka.
4: Abych vám mohla... Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
7: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
3: Já jsem teď shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
7: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat.
3: Ale já...
7: Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
4: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
1: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
8: Ale aspoň něco, no.
3: Takže už jste neskoušeli to... ubytovat se někde za městem.
8: Boží dár byl. Chtěli jsme zjet z božáku.
3: Ale berete to s humorem.
1: No nic jiného nám nezbývá.
4: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami moc toho nebylo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 11 stupni Celsia. Přes den nás čeká nadále oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat potom. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne pak přechodně mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je ta mírná nejnižší zátěž. Zítra, v úterý, to bude se zvětšenou oblačností, srážek bude méně, bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 19 až 15 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia. A zítra by měl vát mírný západní až jihozápadní, odpoledne pak přechodně severozápadní vítr rychlostí z 3 až 7 metrů za sekundu. Ale to bude zítra. Vrátíme se k tomu dnešnímu dni, protože pondělí teprve začíná sváteční, bude hezký dlouhý den. Dívám se na SMSky, už jsou vzhůru ve větři. Ve větrní je 14 stupňů, skoro téměř mírně polooblačno a v pohodě. Zdraví Zuzka a Honza, také ještě dva pejsci. Tak děkujeme za zprávu do větrní a přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V zimě neustálá tma, v létě zase pořád světlo. To je jedna ze strastí, kterou přináší život na arktickém souostroví Svalbard. Více než dobře to zná Oleg Dittrich, který v Centru polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity na Špicberkách působí už několik let. Jak se arktická krajina proměňuje a jaké dezinformace o parazitech aktuálně mezi lidmi kolují, nejen o tom jsme si s Olegem Dittrichem popovídali letos v únoru. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pondělí 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou, pro vás máme pár tipů, kam zajít i dnešní sváteční den před zastavením i letním výletům a výletním procházkám. Ať už vás láká historie, hudba, divadlo nebo film Pod čirým nebem, v jižních Čechách si určitě dnes vyberete. Například na Kozím hrádku u Sezimova ústí už v 10 hodin připomenou, s tím nebo si můžete také připomenout společně s ostatními, 6. 11. výročí od upálení mistra Jana Husa. Ekonomická bohoslužba nabídne chvilku stišení na místě, které právě s Husovým odkazem neodmyslitelně souvisí. Kázání pronese člen synodní rady Českobaterské církve evangelické Ondřej Titěra. Na husickou tradici navážou také večerní slavnosti mistra Jana Husa na Husově mlýně v Táboře. Od 18 hodin vás čekají historické ukázky, promítání filmu Jan Hus, také živá hudba, program pro děti a pak večerní zapálení pietních ohňů. Hudební festival Setkání s hudbou dnes pokračuje v Soběslavi koncertem na městském koupališti. Od 19 hodin zahraje kapela Domácí výroba společně se studenty hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Pokud si budete chtít festival užít, také zítra v kostele svatého Víta vystoupí klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a harfistka Hedvika Mousa-Bacha. Romantickou kulisu Třeboňského zámku od 19 hodin zaplní operní i operetní melodie. Na malém nádvoří Třeboňského zámku vystoupí sopranistka Veronika Kanty za klavírního doprovodu Štěpána Schuberta. A kdyby počasí nepřálo, koncert se přesune do Schwarzenberského zámeckého sálu. Dačice zvou od 16 hodin na zámecké nádvoří, kde ožije divadelní zahrada podle knihy Jiřího Trnky. Ten pohádkový příběh plný fantazie, kouzelných bytostí a dobrodružství je pro vás připraven na 4. hodinu odpolední. V Českých Budějovicích se večer otevřou i také místa, na která se běžně nepodíváte, tak například komentovaná prohlídka dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie, tak ta začne v 19 hodin a 30 minut na Piaristickém náměstí a zavede vás například do zákristie a také do Královské oratoře. Hudební festival Můzy na vodě dnes v Českých Budějovicích vyvrcholí vystoupením operního pěvce Štefana Margity. Koncert začne v 10:30 večer na soutoku Vltavy a Malše. Komorní koncert nabídne od 19 hodin a 30 minut synagoga Večkyni. Představí se tam účastníci letních kurzů žestových nástrojů z Vimperka. V Písku pak v 19 hodin vyvrcholí 40. ročník jeho českých klavírních kurzů slavnostním koncertem jejich účastníků. Uslyšíte mladé klavíristy, kteří navazují na dlouholetou tradici mezinárodních interpretačních kurzů. A pokud si letní večer nejraději užíváte pod hvězdami, pod čirou oblohou, zamiřte na Janskou louku v Nových Hradech. Kinematograf Bratří Čadíků tam od 9:30 večer promítne film Moře na dvoře.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidé do muzeí a galerií první neděli v měsíci už nemůžou chodit zdarma, skončila akce Ministerstva kultury. Požár na jihu Francie se rozšiřuje, v ohrožení je cyklistický závod Tour de France. Prohlídkový okruh kuchyně na zámku Hluboká je nově návštěvníkům přístupný bez průvodce. Dnešní počasí bude většinou zatažené, občas zaprší a teploty budou kolem 21 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné sváteční ráno. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu, teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury o ty klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 tisíc lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Vinné sklepy, cukrárnu nebo prostory teplé kuchyně na zámku Hluboká si nově návštěvníci prohlédnou bez průvodce. Upravený režim okruhu reaguje na rostoucí zájem návštěvníků o takzvané free flow prohlídky. Víc doplňuje kastelán Martin Slaba.
2: Pro letošní sezónu jsme připravili tu novinku, že poprvé si návštěvníci naší kuchyni můžou projít sami bez průvodce svým vlastním tempem. Návštěvníci v dnešní době touží chodit po interiérech bez průvodce a my jsme vybírali, kterou trasu bychom si poprvé vyzkoušeli, vybrali jsme zámeckou kuchyni.
1: S environmentální výchovou dětí v mateřské škole v Černovicích na Pelhřimovsku pomůže nová přírodní zahrada. Zastupitelé už odsouhlasili její výstavbu, chtějí do ní investovat víc než čtvrt milionu korun. Polovinu peněz se ale podařilo zajistit mimo městský rozpočet. Kromě klasických herních prvků tam budou i některé netradiční, jako je například vrbové bludiště nebo hmyzí hotel, říká lidovecký starosta Jan Brožek.
3: Týká se to prostoru těsně před vchodem do mateřské školy, měla by tam vzniknout nějaká přírodní učebna, nějaký takový ten chodník na bosonohý chození, nějaké místo na posezení. Drobná věc, kterou zase kousek prostředí té školy vylepšíme. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
4: Určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, jestli to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to byl prostě úžasný úspěch.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava propustku komplikuje cestu z Bavorova do Vodňan. U Svinětic se jezdí kyvadlově a provoz tam řídí semafory. Až do poloviny srpna tam proto počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šest hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 6. července. Tak dobré ráno a hezký sváteční den přeze studia Luboš Voráček. Za chvilku se spolu podíváme na výlet do Větrného Jeníkova, protože jednoduchá oprava hromosvodu vrátila právě Větrnému Jeníkovu kus jeho historie. Bagr totiž odkryl historickou dlažbu. My se místo tady vypravíme za chvilku, ale ještě předtím je tu kapela Jelen.

0: Při každém kopnutí do země v zámeckém areálu Větrného Jeníkova se odkryje něco z jeho historie. Nejdříve to byly zbytky původní fontány a teď dělníci při opravě hromosvodu objevili kamennou dlažbu z přelomu 19. a 20. století. A tak tedy vedení městice zvažuje, jestli nález neposlouží jako předloha pro novou podobu nádvoří.
1: Taky jsme říkali, že to odbagrujeme, ale on by tady vzniknul nespevněný schod od toho asfaltu a ono by se to sypalo.
2: Jsme před vedlejším vstupem do zámku ve Větrném Jeníkově. Bezpartijní starosta Pavel Konýř mi ukazuje objevenou dlažbu.
3: To byla úplná náhoda. Opravujeme nefunkční zemění hromosvodu a při těch výkopech jsme narazili na něco kamenného. Když jsme to trošku ometli, tak jsme zjistili, že je to dlažba. Takže neštěstí v náhodu se změnilo.
4: Týden, puste se do toho klidně.
3: My jsme vám odkryli tady větší část.
2: Přichází k nám Marek Krutiš, technik z Jihlavského muzea.
5: Jo, tak já bych si tady udělal pár fotek, nějakou dokumentaci.
3: Když jako ještě tady někde bylo. Kdybyste to potřeboval. A metr máme taky, kdybyste neměl.
5: Něco mám s sebou.
3: Jo, tak jo.
5: Je to kamenná dlažba, kamenicky opracovaná a viděl bych to tak přelom toho 19. 20. století.
2: Starosta původně doufal, že by dlažba mohla pokrývat celé nádvoří.
3: Udělali jsme sondy až sem, takže jsme zjistili, že je to obdélník před tím vchodem, což nás trošku zklamalo. Zjistili jsme, že je to menší, než jsme si tak nějak doufali. Asi byli chudší, než jsme si mysleli ty předchové.
2: Před dvěma týdny při demolici dřevníků vedle zámku našli v zemi zase zbytky původní fontány.
3: Bagrista to vytáhnul a pokračoval dál, až následným pohledem na to jsme zjistili, že tam je něco zajímavějšího.
5: To vypadá jako torzo nějaký brány, že jo?
3: Ten zbytek bude podle všeho původní altán kovaný, který v těch místech byl, což si pamatuje jedna pamětnice.
2: Kování chce vedení městy se vyčistit a ponechat na zámku jako expozici. Jak naloží s objevenou dlažbou, ještě neví.
3: Teď budeme muset se rozmyslet, jestli nám bude stát za to udělat nějakou větší investici, protože odtěžit to, zrevitalizovat by něco stálo.
2: Prozatím jí kvůli bezpečnosti jen zasypou prosívkou. Z Větrného Jeníkova Magdalena Machová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo oblačno a zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 11 stupni Celsia. Přes den nás čeká nadále oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami, večer pak budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně mírný, západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž, ta nejnižší. No podíváme se ještě na SMSky, které posíláte. Zprávy posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Ten text, co píšete, tak musí být bez diakritiky, aby se to objevilo tady u nás, aby nám to sem přišlo. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné té zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je po ránu šedivo, 8 stupňů. Pohodový den všem přeje a zdraví také do studia Boža. Božo, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A teď ještě přišla zpráva ze Zduchovic, kde je zataženo 14 stupňů a bez větří. Klidný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a také do Zduchovic přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: pondělí 6. července posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Už od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad, který se jmenuje Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček. Tady je malá chutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim. Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: No, takový klimpr, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: Pořad Osobnosti Česka odvysíláme dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát textař Michal Horáček.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Parikán.
2: Sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Podnikatelé by si měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky, varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší žádné výhody. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí, třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Česko si dnes připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během Kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Odkaz mistra Jana Husa si můžou lidé připomenout dnes v 10 hodin na Kozím hrádku na Táborsku. Ekumenickou bohoslužbu povede evangelický kněz Ondřej Titěra. Na dnešní den připadá 611. výročí upálení tohoto kněze, myslitele a církevního reformátora. Výročí upálení mistra Jana Husa připomenou taky na Housově mlýně v Táboře. Program začne v 18 hodin a nabídne historické ukázky, promítání filmu Jan Hus, živou hudbu, hry pro děti nebo prohlídky filmové zbrojnice. Synagoga ve Čkyni na Prachaticku večer nabídne komorní koncert účastníků letních kurzů žesťových nástrojů ve Vimperku. Hudební program začne v 19.30. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, místy přehánky, odpoledne ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 19 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů, biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Semafory řídí kyvadlový provoz na silnici 4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením počítejte do 3. srpna. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Čakovské zástěry bývaly poměrně nenápadnou, ale vzácnou součástí doudlebského kroje. V jihočeské vlastivině, kterou za chvilku nabídneme, si dnes řekneme, proč si je kdysi mohli dovolit ale pouze zámožnější selky. Čím byly ty zástěry také výjimečné a proč se jim říkalo také kalcovské fjertochy anebo předáky. Ten dnešní díl připravil etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček a za chvilku ho uslyšíte. Ale teď je tu kapela Mirai.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Víte, co byly čakovské zástěry? Pokud ne, tak my vám to vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Obec Čakov na Českobudějovicku je zmiňována již ve 13. století. Vesnice se pyšní památným kostelem svatého Linharta, z něhož pochází i několik pozdně gotických soch, jež jsou dnes uloženy v Alšově Jihočeské galerii. Méně známé je, že v Čakově působil od začátku 19. století tkadlec, který vyráběl jednoduché, ale půvabné zástěry k doudlebským krojům. Jsou charakteristické svislými barevnými proužky vytkanými z hedvábí a bavlny na lněné osnově. Tyto zástěry se nazývaly nejčastěji čakovské, nebo také zástěry dělané, či kalcovské farťochy a nebo předáky. Kromě Čakova se prý tkali rovněž ve Velešíně, Milíkovicích, Straňanech nebo Slavči. Jak napsala etnografka Jitka Staňková, čakovské zástěry jsou dokladem vyspělé úrovně místní lidové tvorby, neboť každá ze tkaných zástěr je svým zpracováním unikátní. V době svého vzniku si je pořizovaly jen zámožné selky. Chudší ženy se musely spokojit se zástěrou z levnějšího kanafasu. Ve druhé polovině 19. století byla jejich móda vytlačena zástěrami z hedvábných látek, jež se ovšem už zpracovávaly strojově a kupovali na jarmarcích.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace po té noci?
2: V České republice je oblačno až zataženo. Místy se objevují přehánky, nejvíc v západních a středních Čechách a na střední Moravě. V našem kraji je to hlavně v oblasti Vimperka a Písku. Teplota v nižších polohách se pohybuje většinou mezi 14 a 18 stupni, na horách tak kolem 12, Sněžka Poštovna hlásí nejchladněji 5,7. V Českých Budějovicích je teď oblačno skoro 17 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře se od rána drží na hodnotě 1018 hektopaskalů. Na Choráňově je zataženo mezi přehánkami 12 stupňů a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude dnes přes den?
2: Počasí u nás od severozápadu ovlivňuje frontální vlna. Čekáme oblačno až zataženo a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne pak budou ty srážky ustávat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bije na nízké zátěži.
1: Dnes tedy žádné závratné teplotní rekordy asi trhat nebudeme, ale jak to bylo v historii 6. července?
2: Maximum z roku 1957 je 35,3 stupně Celsia a minimum z roku 1951 5,5, takže to opravdu trhat nebudeme.
1: Co slunce? V kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 5.06 a zapadne ve 21.08.
1: Zítra je také den, už to už bude pracovní. Jak bude v úterý?
2: Od jihozápadu k nám přechodně zasáhne výběžek tlakové výše se středem nad Alpami a večer pak počasí u nás začne ovlivňovat zvlněná studená fronta. V noci na zítřek čekáme zpočátku oblačno až zataženo, na severu kraje se může výjimečně objevit ještě slabá přehánka. Během noci té oblačnosti trošku ubyde. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Přes den bude polojasno až oblačno a pak odpoledne od severu se začne zatahovat. Později večer se na severu kraje objeví místní přehánky. Teplota zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách bude kolem 22. Vítr povane mírný západních směrů 4 až 7 metrů za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
1: To říká meteoroložka Eva Houbová, kterou dnes ještě uslyšíme, ale pro tuto chvíli tedy děkuji a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Bagry, jeřáby, beton i stavbaře uvidí návštěvníci na letní výstavě Práchenského muzea v Písku. Ta je věnovaná výstavbě českých přehrad. Malovanou reportáž z budování Orlíka tvoří především kolekce obrazů akademického malíře Karla Stehlíka. My vás do galerie zavedeme za chvilku, ale ještě předtím bude zpívat Lenka Filipová a její dcera Leny.
5: Znáš

0: Výstavba přehrad v 50. letech 20. století fascinovala mnoho umělců. Dokazuje to také letní výstava v Prachenském muzeu v Písku. 30 z 80 obrazů namaloval Karel Stehlík, který zachytil proměnu Povltaví, a to před i v průběhu budování Orlíka. Další výtvarníci pak přenesli na plátna budování Římovské, Lipenské a také Slapské přehrady.
1: Jihočeská přehrada na Lipně je dýchou celého Českobudějovického kraje i jeho výtvarných umělců.
2: Tento film nám krásně navazuje na tyto dva obrazy, které tenkrát na Lipně přímo byly vystaveny. Jsou od malířů Jiřího Tichého a Ády Nováka, což byli zrovna dva autoři, kteří právě velmi často a rádi Lipenskou přehradu malovali.
3: Výstavu věnovanou stavbám českých přehrad právě procházím s kurátorem výstavy Janem Koubou.
2: Když jsme se rozhodli dělat téma Karel Stehlík a výstavba Orlické přehrady, tak jsme museli to téma zařadit

0: Měchnice, tenhle obraz nikdy nebyl vystaven, je z rodiny přímo Karla Stehlíka, jeho vnučka nám ho zapůjčila.
1: Na největším obraze je zachycen i hrad Zvíkov.
0: Tento obraz má skoro 3 metry a patří městu České Budějovice. A takovou zajímavostí je, že když Karel Stehlík maloval předlohu, tak plul na lodi a vyklopil se a málem se utopil. Plaval asi 1,5 km, jak ho proud unášel, ale že ho zachránil a díky tomu mohl tenhle obraz vzniknout.
1: A teď už se v galerii dostáváme do prostoru, který je věnován vodnímu dílu Orlík.
2: Staví se Orlická přehrada. Délka přes 0,5 km, výška 91 metr, celkové množství betonu 1 100 000 kubíků.
1: Vidíme další film, ukázku z budování tohoto vodního díla.
0: Tohle je film z roku 1959 a jmenuje se Blok 15. Mladého režiséra v té době Eduarda Šorma a zobrazuje partu dělníků, kteří betonují ten Blok 15. Tady třeba plakát, který kdysi visel po celém Československu a hledal pracovníky. Vodní dílo Orlík vás volá, potřebujeme vás, přijďte stavět Orlickou přehradu. Je to obraz Eduarda Světlíka.
1: V této místnosti ale najdeme taky příběh výtvarníka Emila Cimbury.
0: Mimochodem pra potomkovi slavného siláka Jana Cimbury. A tenhle Emil Cimbura vytvořil úžasnou více než 6 metrů vysokou mozaiku, která dneska je v elektrárně pod Orlíkem k vidění. Tady je původní návrh oné mozaiky, ta nebyla realizovaná, protože tady ten strojník vypadá málo jako budovatelsky. Podívejte se, tady pak vypadal v reálu takový socialistický anděl.
1: A v této místnosti už jsou jenom olejomalby Karla Stehlíka.
0: Snad žádný jiný český malíř se tak nezamiloval do přehrady jako Karel Stehlík do Orlíka a na těch obrazech je to vidět. To malování těch jednotlivých fází.
1: A těch technických detailů.
0: Malinký panáčci, bagříky, jeřáby, všechny možné jako pohledy na ty vybotenované bloky.
1: A nejsou to jenom olejomalby.
0: Máme tady grafiky, litografie nebo jenom drobné akvarely. Ale jsou tady díla ze skicáku Karla Stehlíka, jednoduché kresbičky.
1: Výstava potrvá do 30. srpna. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje. Obchody zůstanou otevřené. Řidiči od zítra neprojedou Jáchymovou ulicí v Jindřichově Hradci. Badatelé otevřeli digitalizovanou databázi textů Jana Husa. Na jihu Čech očekávejte velkou oblačnost, místy přeháňky a teploty do 23 stupňů. Příjemné sváteční ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Na nákupy totiž podle Prouzy přes léto nechodí tolik lidí jako obvykle. Dopravní omezení začnou zítra v Jáchymově ulici v Jindřichově Hradci. Stavební firma opraví povrch silnice v celé délce ulice. Práce jsou rozdělené do tří etap. Postup rekonstrukce popisuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
2: Práce začnou na úseku od okružní křižovatky u plaveckého bazénu po křižovatku s páteřní komunikací na sídlišti Vajgar. Poté budou pokračovat až k okružní křižovatce u nemocnice, která přijde na řadu jako poslední. Po celou dobu bude úsek zcela uzavřen a vjezd bude povolen pouze složkám integrovaného záchranného systému.
1: Za rekonstrukci zaplatí město stavební firmě téměř 5,5 milionu korun. Po nové silnici se první řidiči projedou už na konci července. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Církevního reformátora si dnes Češi připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam před více než 600 lety kázal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumník Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
3: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
1: Festival Setkání s hudbou dnes pokračuje v Soběslavi na Táborsku koncertem na městském koupališti. Od 19 hodin zahraje kapela Domácí výroba společně se studenty hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Do běžně nepřístupných prostor dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie se dnes večer podívají návštěvníci v Českých Budějovicích. Komentovaná prohlídka začne na piaristickém náměstí v 19.30 a zavede zájemce například do sakristie nebo královské oratoře. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistrně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově ovládla všechny vyřazovací jízdy. Pro českou výpravu získala Kneblová v Polsku 20. medaili.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na silnici 22 u Strakonic pokračuje oprava stoupacích pruhů směrem na Vodňany. Aktuálně řídí provoz semafory u odbočky do Modlešovic a taky u Nebřehovic. Počítejte tam s menším zdržením. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vinné sklepy, cukrárnu a také pokoj vrchního kuchaře si nově na zámku Hluboká návštěvníci prohlédnou bez průvodce. My se na státní zámek Hluboká vypravíme za panem Kastelánem, abychom se o nových prohlídkách dozvěděli více. Stane se tak krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 v pondělí 6. července. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Dnes je pondělí 6. července. Před 611 lety byl v Kostnici upálen rodák z jihočeského Husince, mistr Jan Hus. A proto máme dnes, tedy ve velké zkratce řečeno, státní svátek. Řeč o něm bude také v dnešním rozhlasovém sloupku Ivana Mlse.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Je sympatické, že skoro každý den v kalendáři je svátkem. Stačí si jen vybrat z přehršle různých světových, evropských či mezinárodních dnů, které na konkrétní datum připadají. A neb, jak kdo si kdysi moudře pravil, důvod k oslavě se najde vždycky. Například na náš dnešní státní svátek, kdy si připomínáme den upálení mistra Jana Husa, připadá Světový den polibků. Ten se zrodil ve Velké Británii na přelomu minulého a tohoto století. Pravda, je to svátek málo známý a rozhodně ne tak komerčně vytěžený jako svatý Valentín, Mezinárodní den žen či svátek matek. Při nich je nějaký ten polibek také nezbytnou součástí, kromě hmatatelného věcného daru, samozřejmě. Dnešní svátek tak má velkou výhodu, že ho můžete se svými milými oslavit v klidu a pohodě, aniž by vám někdo podsouval, co všechno máte koupit a darovat, abyste byli tak říkajíc in. A to se cení. A to už vůbec nezmiňuji zdravotní benefity dnešního svátku. Říká se, že při líbání se vyplavují hormony štěstí, prospívá našemu kardiovaskulárnímu systému, je zdravé pro zuby, protože při líbání se tvoří více slin, během intenzivního polibku si také důkladně procvičíme obličejové svaly nebo si stimulujeme imunitní systém. Samé dobré důvody k tomu, abychom dnešní svátek oslavili opravdu s chutí. Ti šikovnější a aktivnější z nás samozřejmě nemusí zůstávat jen u oficiálního Světového dne polibků, ale mohou si z něj udělat svátek tak říkajíc permanentní. Nic tím rozhodně neskazí, spíše naopak. Snad jen na jednu věc je třeba dát si pozor, jak varuje jeden z Murphyho zákonů. Pokud vás totiž už ve dveřích vítá polibkem vaše dítě, počítejte do 10 a potom se podívejte, co je doma rozbité. Přeji hezký sváteční den.

0: počasí.
1: Za 15 minut bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm anebo s přeháňkami, ale moc toho asi nebude. Odpoledne budou pak srážky ještě navíc ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jak pak je také u vás. SMSky posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je oblačno, 15 stupňů. Všem dobré ráno, plné pohody přeje Andulka. Andulko, děkujeme. Přišel také pozdrav z Prachatic, tam je 16 stupňů, pod mrakem, fouká, pohodu přeje Helča, Helču děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zatažená obloha, klidno a 16 stupňů, hezký den přeje Marie. A pak tu máme ještě, Marie děkujeme, a pak tu máme ještě druhou zprávu z Jindřichova Hradce, u nádraží je skoro zataženo, klidno a 14 stupňů. Pohodový celý den, celý týden přeje všem Milan. Milane, i vám děkujeme za zprávu. V Černovicích u Tábora je 16,5 stupně, píše pan Folta. I za tuto zprávu děkujeme a do Černovic u Tábora také zdravíme. Přišla také zpráva z Brloha, kde je oblačno až zataženo, slabý vítr a 16 stupňů je. Zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za vaši SMSku. A pak tu ještě mám také zprávu z Borovan. V Borovanech je oblačno a 17 stupňů a pohodový den přeje Růža. Růžu, děkujeme. Do Borovan také přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V zimě neustálá tma, v létě zase pořád světlo. To je jedna ze strastí, kterou přináší život na arktickém souostroví Svalbard. Více než dobře to zná Oleg Dittrich, který v Centru polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity na Špicberkách působí už několik let. Jak se arktická krajina proměňuje a jaké dezinformace o parazitech aktuálně mezi lidmi kolují, nejen o tom jsme si s Olegem Dittrichem popovídali letos v únoru. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pondělí 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Už za chvilku se v našem dlouholetém seriálu o jihočeských zvonech společně vypravíme do Hamru na Táborsku. Tamní renesanční kostel Nejsvětější Trojice nemá klasickou věž. Zvony proto po staletí visí v samostatně stojící zvonici, která patří k architektonickým zajímavostem jižních Čech. My se na Táborsko do Hamru za chvilku vypravíme, ale ještě předtím jsou tu činasky.
3: Halo.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech zastavíme v Hamru na Táborsku. Místní kostel Nejsvětější Trojice byl založen roku 1581. Upoutá renesanční s grafitovou výzdobou fasády a také svým prostým vzhledem. Chybějící kostelní věž tu odedávna nahrazuje samostatně stojící polodřevěná zvonice se zděným přízemím, bedněným patrem a mansardovou střechou. Jde o ojedinělý doklad tohoto typu stavby v jižních Čechách. Dnes se ve zvonici nachází jediný

Amerský zvon má hlavní tón FIS 2, průměr 70 cm a váží přibližně 180 kg. V první čtvrtině 20. století ho ulila neznámá slévárna. Zvon je z oceli, bez nápisů a výzdoby. Podle kampanologa Radka Lungy vznikl jako provizorní náhrada za původní bronzové zvony, které byly během první světové války rekvírovány pro potřeby válečného průmyslu. Před první světovou válkou přitom ve zvonici visely dva bronzové zvony. Větší z nich měl průměr 74 cm a nenesl žádný nápis ani výzdobu. Právě proto se můžeme domnívat, že šlo o velmi starou památku. Menší barokní zvon z roku 1754 o průměru 49 cm zdobil reliéf svatého Jana Nepomuckého. Jeho autorství můžeme pravděpodobně připsat některému z pražských zvonařů, buď Jakubu Konrádu Lénerovi nebo Zachariáši Dittrichovi mladšímu. Přesně to už ale určit nelze. Oba zvony totiž padly za oběť rekvizicím během první světové války. K areálu kostela patřil také malý sanktusový zvon zavěšený ve věžičce nad presbytářem. Pocházel z roku 1574 a nesl nápis Slovo páně zůstává na věky. Dnes se tady ve zvonici nachází jediný ocelový zvon, který je zavěšen na dřevěné hlavě, ale nemá úplně přesvědčivý zvuk a nemůže nahradit zvony z bronzu. Jeho hlas je ale pro kostel i blízké okolí charakteristický a neodmyslitelný. Je potěšující, že zvon zůstává na tradiční ruční zvonění. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z Hamru u Veselí nad Lužnicí ohlašovat vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Enigmu vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Do Česka se vrátil tým záchranářů, kteří po zemětřesení ve Venezuele pomáhali se záchranou zasypaných lidí. USAR tým tvořilo 57 českých záchranářů a 8 služebních psů. Žádné živé se jim ale v sutinách nepodařilo najít. Podle záchranářů práci stěžovaly opakované otřesy, vlhkost a tropické teploty. Několik hasičů a psů se při prohledávání budov zranilo. V Jižní Americe tým pomáhal od minulého víkendu. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes mimořádně otevírá návštěvníkům. Lidé si ho budou moct zdarma prohlédnout od 10 do 18 hodin. Palác využívá vláda k ubytovávání vzácných návštěv. V minulosti tam byla třeba britská královna Alžběta II. Pro návštěvníky je připravená taky výstava Dary premiérům. Ta představuje přes 130 originálních předmětů, které od zahraničních návštěv dostali darem čeští premiéři. 40. ročník jihočeských klavírních kurzů vyvrcholí dnes v Písku slavnostním koncertem účastníků. Vystoupení začne v 19 hodin a naváže na dlouholetou tradici mezinárodních interpretačních kurzů, které ve městě navazují na odkaz houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Kinematograf Bratří Čadíků přijede do Nových Hradů na Českobudějovicku. V letní kino se promění Jánská louka. Od 21.30 budou promítat film Moře na dvoře. Kinematograf Bratří Čadíků zůstane v Nových Hradech až do čtvrtka. Vstupné na projekce je dobrovolné a výtěžek podpoří konto bariéry. Ještě počasí. Oblačno až zataženo, místy přehánky, odpoledne ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 19 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Strakonicku je uzavřený průtah česticemi, osobní auta jezdí po místních komunikacích, nákladní musí na trase ze Strakonic do Vacova využívat objížďku přes Voliň a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Vinné sklepy, také cukrárnu a také pokoj vrchního kuchaře si nově na státním zámku Hluboká návštěvníci prohlédnou bez průvodce. Prohlídkový okruh kuchyně nabídne pohled do každodenního života na aristokratickém sídle. My se tam také vypravíme za chvilku v reportáži, ale ještě předtím zaspívá Hana Zagorová a Petr

0: Na českých památkách roste zájem o prohlídky bez průvodce. Jako jeden z prvních jihočeských zámků se teď nově k rostoucímu trendu připojil státní zámek Hluboká. Návštěvníci si můžou sami a také vlastním tempem projít prostory zámecké kuchyně.
1: Tak, teď jsme přišli z teplé kuchyně do cukrárny. Tady pro změnu vidíte krásné formy na tragantové pečivo.
2: Společně s kastelánem Martinem Slabou teď procházíme prohlídkovým okruhem zámecké kuchyně na zámku Hluboká nad Vltavou. V předchozích letech si mohli tyhle prostory lidé prohlédnout pouze s průvodcem a ve vyhrazených časech. V letošním roce na návštěvníky ale čeká změna.
1: Pro letošní sezónu jsme připravili tu novinku, že poprvé si návštěvníci naší kuchyni můžou projít sami bez průvodce svým vlastním tempem. Návštěvníci v dnešní době touží chodit po interiérech bez průvodce a my jsme vybírali, kterou trasu bychom si poprvé vyzkoušeli, vybrali jsme zámeckou kuchyni.
2: Průvodci jsou ale při procházení kuchyní návštěvníkům stále k dispozici. Nejenom, že hlídají zámecké prostory, ale zároveň můžou zájemcům poskytnout informace týkající se prohlídkového okruhu. Kromě toho jsou na místě také doplňující texty.
1: Pokud chcete další informace, máte dvě možnosti. Buď si vezmete tištěné texty, nejen v českém jazyce, ale v mnoha dalších jazycích. No a pak si můžete i stáhnout do telefonu přes QR kód aplikaci, kde si najdete texty a obrázky, které se stahují právě k zámecké kuchyni.
2: Podle kastelána Martina Slaby si prohlídkový okruh bez průvodce vybírají nejčastěji rodiny s dětmi nebo návštěvníci ze zahraničí. Časově neomezenou prohlídku kuchyně, ale podle něj také využívají lidé při čekání na jiné komentované okruhy.
1: Dneska jsem se ptal našich pokladní, tak mi říkali, že tuto trasu si vybírají hlavně rodiny s dětmi a pak jsme si všimli, že si taky hodně kupují cizinci. Další výhodou je, že pokud například čekáte na prohlídku, kterou máte až za 30 minut, tak ten čas můžete využít tím si právě kdykoliv odjete do té kuchyně a prohlédnete si ji.
2: Zámeckou kuchyni navštívila i paní Eva s dětmi.
3: My teď čekáme na průvodce na paní kněžnu s dětičkama a zbyl nám čas, tak nás starozovala tam ta kuchyň. Já si myslím, že asi obojí má něco do sebe, tak my budeme mít to vyvážený tou paní kněžnou, na to se těšíme. Ten balanc se mi líbí určitě.
2: Rostoucí zájem o takzvané free flow prohlídkové okruhy na českých památkách potvrzuje i ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
4: Prohlídku bez průvodce na hradech a zámcích Národního památkového ústavu v jižních Čechách máme už vyzkoušenou v Hradním muzeu v Českém Krumlově. Osvědčila se, je po tomto typu prohlídky poptávka. Proto to zavádíme i na zámku Hluboká, kde zámecká kuchyně je mimořádně atraktivní prostor.
2: Petr Pavelec také doplnil, že v reakci na rostoucí zájem o tento typ prohlídek plánují v budoucnu podobnou nabídku na jihočeských památkách rozšířit. Kuchyně na zámku Hluboká je bez průvodce přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 31. srpna. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, tak jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Hubová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Teď je v jižních Čechách převážně zataženo, na horách se ještě ojediněle vyskytuje mlha. Přehánky, ty se objevují hlavně teď na západu a severu kraje. Teplota zůstává prakticky stejná jako před hodinou, mezi 15 a 18 stupni v nižších polohách, na horách kolem 10. V Českých Budějovicích je teď zataženo 18 stupňů, vane severozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře pořád 1018 hektopaskalů. Na Choráňově je zataženo s přehánkou 11,5 stupně a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody? Věřím, že bídně.
2: Ano, ano. Na Soumarském mostě platí zákaz plouvání, protože je tam 43 cm, jenom ve vyšším brodě je Vltava splavná nebo od vyššího brodu 63 cm a průtok 7,1 metru krychlového za sekundu. Lužnice i Otava jsou nesízné. Teplota vody se pohybuje mezi 16 a 21 stupni, Lipno včera hlásilo 24,4.
1: Na dnešek jste hlásil nějaké přehánky, platí to stále?
2: Ano, ještě jsme si to nerozmysleli. Počasí u nás od severozápadu ovlivňuje frontální vlna. Čekáme velkou oblačnost a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne pak ty srážky budou ubývat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
1: A jaké počasí očekáváte na zítra?
2: Od jeho západu k nám přechodně zasáhne výběžek tlakové výše se středem nad Alpami a večer pak počasí u nás začne ovlivňovat zvlněná studená fronta. V noci na zítřek čekáme oblačno až zataženo, jenom na severu kraje se ještě ojediněle může objevit slabá přehánka. Během noci pak té oblačnosti trochu ubyde. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Přes den bude polojasno až oblačno a odpoledne se od severu zatáhne. Později večer se pak zase na severu kraje můžou objevit i slabé přehánky. Teplota zítra vystoupí na 25 až 28, na horách na 21 až 24 stupňů. Vítr povane mírný západních směrů 4 až 7 metrů za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
1: A zůstane to tak dál i ve středu, anebo bude nějaká změna?
2: Zase se to vylepší, ale malinko se na chvíli ochladí. Ta zvlněná studená fronta se ve výběžku vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou rozpadne. V noci na středu a ráno čekáme zataženo a na většině území slabý déšť, ale už během dopoledne srážky ustanou a v poledních hodinách začne ubývat i oblačnost. Teplota bude ve středu ráno kolem 17, odpoledne kolem 23 stupňů. Bude poměrně větrno. Vítr bude ráno mírný, ale během dne přechodně čerstvý severozápadní 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Hubová. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Těším se na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdete a proč se jim také říká Páter Noster, tak to za chvilku prozradí Martin Písařík. No ale ještě předtím bude zpívat Karel Gott.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páterné

0: zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový paternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká paternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky paternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Při ruských útocích na Kyjev zemřelo 9 lidí. 5 architektonických týmů postoupilo do finále soutěže na budoucí podobu lázní Hrudkov ve Vyšším Brodě. Originální ilustrace landštejnských legend poprvé zaplní prostory zámku Dobrohoř na Jindřichohradecku. Na horách dnes vystoupí teploty maximálně k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré sváteční ráno. Ruské noční údery na Kyjev nepřežilo 9 lidí, přes 40 jich je zraněných, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
3: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Architektonická soutěž určí budoucí podobu lázní Hrudkov ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Odborná porota vybrala z 15 přihlášených kanceláří 5 finalistů z Česka, Slovenska a Rakouska. V další fázi soutěže si architekti prohlédnou areál a připraví své návrhy, pokračuje nezávislý místostarosta Vyššího Brodu Jaroslav Marek.
4: Nechceme udělat jen hezký projekt na papíře. Připravujeme budoucnost jednoho z nejvýznamnějších míst ve Vyšším Brodě a proto jsme obsadili na architektonickou soutěž. Jen ta nám může přinést opravdu kvalitní řešení, které bude respektovat historii Hrudkova, jeho jedinečné prostředí i potřeby budoucího provozu.
2: Na zámku Dobrohoř, nedaleko starého města pod Landštejnem, se dnes otevře výstava Landštejnské legendy. Navštěvníci uvidí originální ilustrace grafičky Sylvy Chludilové. Vernisáž provede slovem autor stejnojmenné knihy Josef Guschelbauer.
5: Přímo na zámku Dobrohoř bude vernisáž výstavy Landštejnské legendy, kde mohou návštěvníci vidět originální ilustrace právě z knihy Landštejnské legendy a zahraje Swing Trio. Vernisáž začíná ve 14 hodin. Sport.
2: Mexičan Isaac Del Toro ovládl druhou etapu cyklistické Tour de France. Vyhrál před obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem. Ten tak ztrácí na lídra průběžného pořadí Dana Vingegaarda 6 sekund. Počasí. Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Motorkář boural na kruhovém objezdu na Borku u Českých Budějovic u Makra. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Osm hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 6. července. Tak dobré ráno a hezký sváteční den přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku pro vás jako každé pondělní ráno máme kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné také připomene 165. výročí narození operní pěvkyně a klavíristky Zdenky Kendlíkové z Písku. Ale bude toho daleko víc. Ale ze všeho nejdříve bude zpívat Xindlix.

0: kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 6. července. Příjemný poslech. Šestého července je státní svátek. Připomíná den upálení mistra Jana Husa. Církevní reformátor a kazatel byl roku 1415 upálen na hranici v německé Kostnici poté, co odmítl odvolat své učení kritizující tehdejší církev. 6. července uplyne 115 let od úmrtí Ignáce Josefa Šechtla, původně pražského, pak cestujícího fotografa, působícího mimo jiné v Prachaticích, později trvale usazeného v Táboře a průkopníka kinematografie. Sedmého července by se 85 let dožil rodák z Třeboně Karel Bazal, veterinární lékař, etnograf či autor publikací o Sedlčansku. 8. července by se 85 let dožil česko-německý malíř, keramik a výtvarný pedagog Péta Adler, který pocházel z Českých Budějovic. V Hluboké nad Vltavou se 9. července před 120 lety narodil prozaik, básník a humorista Václav Lacina. V letech 1948 až 1952 byl tiskovým referentem ministerstva spravedlnosti. Jako spolehlivého novináře ho tehdejší komunistická strana vybrala, aby psal o větších politických procesech. Informoval tedy nejen o procesu se skupinou Milady Horákové, kde podporoval vynesení vysokých trestů, ale figuroval i v jiných mediálních kampaních. Zdenka Kendíková se narodila 10. července před 165 lety v Písku. Svůj život prožila jako operní pěvkyně, skladatelka a klavíristka. Hudební vzdělání získala v Jindřichově Hradci a v Praze u Karla ze Slavkovských a hru na klavír a skladbu studovala u Zdeňka Fibicha. Upravila několik Fibichových skladeb pro klavír, spolupracovala s ním a s Janem Malátem na velké teoreticko-praktické škole pro piano. Dvanáctého července se před 55 lety otevřel první zhruba 23-kilometrový úsek dálnice D1 u nás z Prahy do Mirošovic. Pořad Rozhlasové noviny tehdy k události odvysílala.
2: Na prvním úseku československé dálnice v délce 23 kilometrů mezi Prahou a Mirošovicemi byl dnes slavnostně zahájen provoz. Malé slavnosti v místech provizorního napojení na pražskou komunikační síť na Spořilově se zúčastnil kandidát předsednictva ústředního výboru KSČ a místopředseda federální vlády inženýr Václav Hůla, místopředseda federální vlády inženýr Jan Gregor, minister dopravy doktor inženýr Štefan Šupka, český minister stavebnictví inženýr František Šrámek a další představitelé federální a národních vlád, ředitelství dálnic, budovatelů dálnic a dalších organizací. Slavnostnímu zahájení byl přítomen i náš redaktor Lambert Ježek, který požádal o krátký rozhovor ředitele dálnic inženýra Josefa Kopeckého a prvního zástupce náčelníka hlavního velitele veřejné bezpečnosti, plukovníka doktora Jiřího Poupěte.
3: Soudru Kopecký, před malou chvílí jsme projeli prvními kilometry nové první československé dálnice. Já bych vám nejdříve blahopřál k dokončení této stavby a k slavnostnímu otevření prvního úseku. A zároveň bych se zeptal, v čem vidíte hlavní význam otevření tohoto prvního úseku československé dálnice?
4: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu. Tedy i když je to těch 30 kilometrů zpět do Mrošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československu je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno a současně, že budou podle plánu zajišťovány i dálniční výpady z Prahy a z Brna.
1: Připomenu, že D1 je nejdelší dálnice na území Česka a historicky první budovaná dálnice Československa. Spojuje tři největší česká města, Prahu, Brno a Ostravu, a vede na českopolskou hranici, kde na ní navazuje polská A1. Celková délka dálničního tahu D1 je 371 kilometrů. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
0: Počasí.
2: Je 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm anebo s přeháňkami, odpoledne pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vát by měl mírný západní až severozápadní vítr, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rostylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je ta mírná nejnižší zátěž. Tak dobré ráno všem.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
3: Český rozhlas České.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít i dnešní sváteční den před zastavením i letním výletům. Ať už vás tedy láká historie, hudba, divadlo nebo film pod širým nebem, tak v jižních Čechách si určitě vyberete. Na Kozím hrádku u Sezimova Ústí si v 10 hodin připomenete 611. výročí, tedy 611 let, upálení mistra Jana Husa. Ekonomická bohoslužba nabídne chvíli stišení na místě, které právě s Husovým odkazem neodmyslitelně souvisí. Kázání pronese člen synodní rady Českobratrské církve evangelické Ondřej Titěra. Na husickou tradici navážou také večerní slavnosti mistra Jana Husa na Housově mlýně v Táboře. Od 18 hodin vás čekají historické ukázky promítání filmu Jan Hus, živá hudba, program pro děti a večerní zapálení pietních ohňů. Hudební festival Setkání s hudbou dnes pokračuje v Soběslavi koncertem na městském koupališti. Od 19 hodin zahraje kapela Domácí výroba společně se studenty hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. A pokud si budete chtít festival užít také zítra, v kostele svatého Víta pak vystoupí klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a harfistka Hedvika Mouza Bacha. Romantickou kulisu Třeboňského zámku od 19 hodin zaplní operní a také operetní melodie. Na malém nádvoří Třeboňského zámku vystoupí sopranistka Veronika Kanty za klavírního doprovodu Štěpána Schuberta. A kdyby počasí nepřálo, koncert se přesune do Schwarzenberského zámeckého sálu. Dačice zvou od 16 hodin na zámecké nádvoří, které ožije divadelní zahradou podle knihy Jiřího Trnky. Pohádkový příběh plný fantazie, kouzelných bytostí a dobrodružství. V Českých Budějovicích se večer otevřou také místa, kam se běžně nedá podívat. Komentovaná prohlídka dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie začne v 19 hodin a 30 minut na Piaristickém náměstí a zavede návštěvníky do zákristie a také královské oratoře. Hudební festival Můzy na vodě dnes v Českých Budějovicích vyvrcholí vystoupením operního pěvce Štefana Margity. Koncert začne v 9:30 večer na soutoku Vltavy a Malše. Komorní koncert nabídne od 19 hodin a 30 minut synagoga ve Čkyni. Představí se tam účastníci letních kurzů žestových nástrojů z Vimperka. V Písku pak v 19 hodin vyvrcholí 40. ročník jeho českých klavírních kurzů slavnostním koncertem jejich účastníků. Uslyšíte mladé klavíristy, kteří navazují na dlouholetou tradici mezinárodních interpretačních kurzů. A ještě jedna pozvánka, a pokud si dnešní letní večer chcete nejraději užít pod hvězdami pod širou oblohou, zaměřte na Janskou louku do Nových Hradů. Kinematograf Bratří Čadíků tam od 9:30 večer promítne film Moře na dvoře.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: A teď pro vás máme zprávy. Připravil je Lukáš Perikán.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči dál dohašují požár rodinného domu v Brně Bystrci. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Štěpán Komosný. Podle něj jsou dva hasiči lehce zranění, jinak se nikomu nic nestalo. Lidé z okolí už se mohli vrátit do svých domovů. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místo dopoledne dorazí vyšetřovatelé. Škody zatím odhadují na miliony korun. Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. K smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Té vyčítal třeba prodej odpustků nebo hromadění majetku. Češi si církevního reformátora připomenou tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Například v 10 hodin začíná ekumenická bohoslužba na Kozím hrádku na Táborsku. Výročí upálení mistra Jana Husa připomenou dnes taky na Housově mlýně v Táboře. Program tam začne v 18 hodin. Tradičních husových slavností v Husinci na Prachaticku se už krátce po zprávách přihlásí živě naše reportérka. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí, třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Synagoga ve Čkyně na Prachaticku večer nabídne komorní koncert účastníků letních kurzů žesťových nástrojů ve Vimperku. Hudební program začne v 19.30. Karolína Muchová vyhrála utkání dvou českých tenistek o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Barboru Krejčíkovou porazila ve třech setech. Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Osakovou z Japonska, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou ve dvou sadách. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 19 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů, biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Motorkář havaroval na silnici 3, to je pražská třída u Borku na kruhovém objezdu u Makra. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl deváté a k tomu 2,5 minuty. A vy posloucháte v pondělí 6. července Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno. Trhy, koncerty a také ekumenickou bohoslužbu nabídnou Husovy oslavy na Prachaticku, konkrétně tedy v Husinci. Na každoroční slavnosti se do rodiště mistra Jana Husa přesuneme také i my za malou chvilku, ale ještě předtím necháme zaspívat Michala Tučného. Yeah.

0: Husovými oslavami dnes druhým dnem ožije na Prachaticku Husinec. Program v den 6.11. výročí Husova upálení nabídne trhy, koncerty a také divadelní vystoupení. Věřící se zároveň také můžou zúčastnit dvou svátečních bohoslužeb. Do Husince také vyjela naše reportérka Eva Dubská-Petrová, která je s námi ve spojení. Evo, dobré ráno přeji.
1: Pěkné ráno. Dnešní oslavy za malou chvíli zahájí místní mažoretky, a to v Dolním parku. Právě tam se zároveň odehraje většina kulturních vystoupení. Dechovku zahraje například Jihočeská Doubravanka, dál vystoupí taneční skupina Fígl, folkový Kamelot Tribute nebo písničkář Buček. Na odpoledne je pro děti přichystaná i pohádka s názvem Guido a strašidelná škola v podání souboru Divoloď. Po celý den budou zároveň v parku trhovci a pouťové atrakce.
0: No Evo, předpokládám také, že součástí programu bude i nějaká pieta.
1: Ano, ale ta už byla včera večer, uskutečnila se od 9:30 na zahradě centra mistra Jana Husa a navázala na lampionový průvod městem. Dneska se ale zájemci můžou zúčastnit každoroční ekumenické bohoslužby, která začne v 10 hodin, a to v modlitebně církve bratrské. Ta je určená pro všechny věřící bez ohledu na církev. Další bohoslužba je pak v plánu v 17:30 v Husově kapli. Tu už povede kazatel církve Československé husitské.
0: Evo, jak dlouho už si Husinec odkaz Jana Husa připomíná?
1: Tradice husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869, kdy se lidé domnívali, že uběhlo 500 let od Husova narození. Kdy se mistr přesně narodil, není známé. Slavnosti se konaly i za první republiky a komunistický režim pak ze vzpomínky udělal okresní mírové slavnosti. K původní myšlence, tedy k připomínání odkazu Jana Husa, se městečko vrátilo v roce 1990. V minulosti se oslav zúčastnili i prezidenti jako Václav Havel nebo Václav Klaus.
0: Z Husince se nám do vysílání přihlásila Eva Dubská-Petrová. Evo, díky a přeji hezký den.
1: Taky díky, naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Situace se za poslední hodinu příliš nezměnila. Je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Teplota je víceméně stejná, v nižších polohách mezi 15 a 18, na horách kolem 12 stupňů. V Českých Budějovicích je zataženo, po přehánce 18 stupňů, vítr západní 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře necelých 1019 hektopaskalů, o několik desetin stoupnul. Na Choráňově je zataženo 12 stupňů a vítr jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: V Českých Budějovicích je sice po přehánce, ale to bylo takových 7 kapek, koukal jsem na to.
2: možná 8.
1: To nebyla moc silná přehánka. A bude přes den aspoň trochu chvílemi pršet víc, nebo ne?
2: Vypadá to, že ano. Počasí u nás od severozápadu ovlivňuje frontální vlna. Čekáme po celý den velkou oblačnost a místy občasný déšť nebo přehánky, ty pak budou odpoledne ustávat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách bude mezi 16 a 19. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: A co zítra?
2: Od jeho západu k nám přechodně zasáhne výběžek tlakové výše se středem nad Alpami a večer pak počasí u nás začne ovlivňovat zvlněná studená fronta. V noci čekáme dál oblačno až zataženo na severu kraje, jenom s výjimečnými slabými přehánkami. Během noci pak oblačnosti trošku ubyde a teplota tak klesne na 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno a odpoledne se od severu začne zatahovat. Později večer se zase na severu kraje objeví lokální přehánky. Teplota vystoupí na 25 až 28 a na horách na 21 až 24 stupňů. Vítr povane mírný západních směrů 4 až 7 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na středu?
2: To se ta zvlněná studená fronta bude ve výběžku vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou rozpadat. V noci na středu a ráno čekáme zataženo a na většině území slabý déšť. Vypadá to ale, že už během dopoledne budou ty srážky ustávat a v poledních hodinách začne ubývat frontální oblačnost a zůstane spíš ta vysoká. Teplota bude ráno kolem 17, odpoledne kolem 23 stupňů. Bude i docela větrno. Během dne se rozfouká čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 55 km hodině.
1: A můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
2: Zpočátku se ještě bude projevovat vlhkost zbylá po té rozpadlé frontě, ale odpoledne už se začne naplno projevovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, související s tlakovou výší nad východním Atlantikem. Zpočátku bude ve čtvrtek oblačno až zataženo a ojedinělé slabý déšť, ale odpoledne už by se to mělo vyčasit. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne kolem 24 a mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne a bude jenom takový proměnlivý.
1: O tom, jaké nás čeká tento týden počasí, nám povyprávila meteoroložka Eva Houbová. Tak za to děkuji a přeji hezký den.
2: Vám taky. Děkuji, hezké dny a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová rozpívala 8 minut před 9 hodinou. Se mnou ve studiu už sedí Matěj Vodička, který přišel do práce. Matěj, dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Ty jsi přišel kvůli dopolední, na co se můžeme těšit, co jsi se na dnešek připravil?
1: Tak je pravda, že možná by bylo fér říct, že stále ještě ráno jihočeské dopoledne začne až za 8 minut, ale právě pokud se ptáme na to, co přinese to dnešní jihočeské dopoledne, bude toho opravdu hodně. Začneme hned třeba po 9. hodině zajímavým tématem, jak fungují platby v zahraničí, jak a kde se dá platit například kartou, to je užitečná informace. Poslechneme si taky pravidelnou rubriku, když jde o zdraví, vypravíme se třeba do Hamru u Veselí nad Lužnicí, odkud

0: nabídneme rozhovor s Olegem Dittrichem, parazitologem, který má zkušenosti bohaté s pobytem v Arktidě, konkrétně na souostroví Špicberky ve Svalbardu. My jsme s ním rozhovor dělali letos v únoru a dnes nabídneme reprízu tohoto, myslím, velmi zajímavého povídání.
1: To říká Matěj Vodička, ten, který bude celý dopoledne sedět tady ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice, a všechno to, co říkal, také splní a slíbí a pustí to vám, posluchačům našim. Matěj, díky za tu pozvánku.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Ať se ti dobře vysílá. No, Luboš Voráček, děkuji za vaši rádi pozornost. Přeji dobrý vstup do volného dne. Předpokládám tedy, že máte dnes volno, když je ten státní svátek. Za 6 minut už nás čekají zprávy, ty připravuje kolega Lukáš Pelikán. No a já se budu pak těšit na slyšenou ve 12 hodin při písničkách pro radost.
2: No tak

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Český filmový průmysl měl loni meziročně o 14,5% vyšší obrat. Výstavbu českých přehrad v 50. letech minulého století zachycuje nová výstava v Prachenickém muzeu v Písku. Dnešní teploty vystoupí ke 23 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné sváteční dopoledne. Správa železnic letos dovybaví 51 železničních přejezdů závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
3: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
2: Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11 miliard 300 milionů korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc, uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která má do domácí tvorby výrazně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmů a seriálů, což podle asociace může snížit budoucí objem zakázek. Malovanou reportáž z budování Orlíka tvoří v Prachenickém muzeu v Písku kolekce obrazů akademického malíře Karla Stehlíka. V podobném rozsahu se představí poprvé po 70 letech. Jeho díla doplňuje tvorba dalších malířů, kteří zdokumentovali výstavbu jiných přehrad. Informace doplňuje kurátor Jan Kouba.
4: Máme tady olejomalby, kresby a máme tady třeba i skicák Karla Stehlíka. Ale je tady zhruba dalších 20 autorů, třeba návrhy, které se nikdy nerealizovaly, ať už třeba té mozaiky Emila Cimbury. Zajímavý je i plakát, který visel po celém Československu a zval dělníky na přehradu.
2: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Začne v 15 hodin. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Sport. Anglie postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Právě Mexiko Angličané porazili na Azteckém stadionu 3-2. Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát v sobotu proti Norsku, které porazilo 2-1 Brazílii. Počasí. Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Trhových Svinech na Českobudějovicku je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 9 hodin a 5 minut právě začíná sváteční české dopoledne s datem 6. července roku 2026 a krásné pondělí vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Jak už jsme slyšeli před chvílí ve zprávách, na den přesně před 611 lety byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus, římskokatolický kněz, náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Od roku 1925 byl 6. červenec takzvaným památným dnem. Tím zůstal i po následující léta. No a od roku 2000 je pak 6. červenec státním svátkem, který slavíme tedy do dnešní podoby. No a kromě třeba tradiční bohoslužby v pražské Betlemské kapli si Jana Husa připomínají i v našem jihočeském Husinci. Jak jsme ostatně před několika minutami slyšeli od naší reportérky přímo z Husince na Prachaticku. Pojďme ale k tomu, co nás čeká v následující vysílací hodině. V samém závěru nás čeká Zámecké léto, pravidelný letní seriál, ale třeba taky jihočeská vlastivěda se Zdeňkem Zajíčkem. Vypravíme se do Hamru u Veselí nad Lužnicí, odkud tento týden budeme vysílat náš pravidelný seriál o jihočeských zvonech. No a věnovat se budeme taky demenci, a to konkrétně v rubrice Když jde o zdraví. Hned ale na úvod takové velmi užitečné téma pro letní prázdniny, protože při cestě do zahraničí už spousta lidí spoléhá na platbu kartou. Ne každý ale ví, jak je správně používat, aby se vyhnul zbytečným poplatkům. Detaily probereme už za chvíli s mojí kolegyní Petrou Matouškovou, která přijde do studia. Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásný sváteční den 6. července roku 2026 i ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: To byla skupina No Name, která pomyslně otevřela dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte přesně v 9 hodin a 10 minut. Plánujete přes léto cestu do zahraničí a chcete tam platit kartou, pak byste měli vědět, jak takovou kartu správně používat, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům. Jak funguje dynamický převod měny a jakou výhodu mají třeba multiměnové účty, které nabízí některé banky v Česku, tak na to se zeptám editorky naší stanice Petry Matouškové, která je už teď se mnou ve studiu. Petro, dobré dopoledne.
1: Pěkné sváteční dopoledne.
0: Vyplatí se dneska ještě schánět peníze v hotovosti do zahraničí, nebo už se dá většinou všude zaplatit kartou?
1: Tak záleží samozřejmě na jednotlivých zemích a občas i na regionech. Třeba v Evropě už je možné zaplatit kartou skoro všude. Horší je to například v Africe nebo v Asii. Říká to expert České bankovní asociace na platební styk a peněžní oběh Tomáš Hládek. Zároveň ale upozorňuje, že i bezhotovostní platby mají svá specifika. Například se jich terminál zeptá, jestli chtějí platbu dokončit v místní měně nebo v českých korunách.
2: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Rozdíly můžou být velké. Občas se dá jedním kliknutím přeplatit třeba o 10%. I proto se vždy vyplatí zaškrtnout raději platbu v místní měně. Převod pak provádí zpravidla vaše banka, která se řídí předem daným a dohledatelným ceníkem. Expert České bankovní asociace na platební styk a peněžní oběh Tomáš Hládek dodává.
2: Každá banka má na svých stránkách za prvé kurzovní lístky uvedeny, a na druhé straně v okamžiku, kdy se vám ta platba objeví ve vašem výpisu, tak je tam uvedena původní částka a použitý kurz, čili vy jste schopen následně dohledat, jaký převod byl proveden.
1: Často se dá ale i měnovým převodům na místě vyhnout.
0: No a tak to mě právě zajímá, jak se jim dá vyhnout.
1: Některé banky v Česku nabízejí možnost založit si takzvaný multiměnový účet. Jeho výhody při platbě v zahraničí přibližuje například za Komerční banku Lucie Leixnerová.
3: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Multiměnový účet má u Komerčky víc než polovina klientů za příplatek. Vyplatí se hlavně těm, kdo cestují do zahraničí častěji. Lidé často o takových možnostech ani neví, říká country manažer společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák.
4: Řada lidí stále nevyužívá služby, které už ke své platební kartě má. Často jde například o cestovní pojištění, výhodnější směnné kurzy nebo účty v cizích měnách.
1: Podobnou službu nabízí v Česku všechny velké banky, mimo jiné Raiffeisen Bank, Česká spořitelna Airbank nebo Moneta Bank.
0: Petro, pověs ještě, jak je to v zahraničí se výběry z bankomatů?
1: I v takovém případě se vyplatí zjistit si informace předem. Podle Tomáše Hládka z České bankovní asociace existují v určitých zemích lokální sítě, které nemusí přijímat karty společností Visa a Mastercard. Jinde se opět za výběr může platit poplatek v řádech desítek korun. Je časté, že bez poplatku je možné vybírat u bankomatů, které patří mateřským nebo spřáteleným bankám. Například klienti České spořitelny můžou bezplatně vybírat v bankomatech mateřské rakouské společnosti, Erste Group a podobně.
0: Platby v zahraničí a s nimi spojená rizika, to bylo téma, které jsme teď podrobně probrali s editorkou Českého rozhlasu České Budějovice Petrou Matouškovou. Petro, díky moc, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: No a my se posuneme dál, milí posluchači, za minutu bude 9:45. V minulém dílu jsme si vysvětlili, co je demence a proč nejde o běžnou součástí stárnutí. Dneska se zaměříme na její projevy, jaké změny v chování, komunikaci nebo paměti by nás měly upozornit, že je čas vyhledat odbornou pomoc. Tak přesně to zazní v rubrice Když jde o zdraví, už za chvíli počkejte si na odpověď.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: jde o zdraví.
1: 9 hodin a 18 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Demence neovlivňuje pouze paměť, může zasahovat taky do komunikace, orientace v prostoru a čase nebo do schopnosti zvládat každodenní úkoly. Anka Šoberová se zeptala na to, jaké projevy bývají nejčastější a čeho si můžou všimnout naši blízcí a členové rodiny. Odpověď dostala od sociální pracovnice Blanky Tejkalové ze střediska Blanka v Písku.
2: Je to ztráta krátkodobé paměti. Je to o tom, že ten nemocný třeba si pamatuje něco, co bylo před 20-30 lety, když byl malý, co zažil úplně dopodrobna kolikrát, ale bohužel už se nespomene, co měl ten den k snídani nebo jestli si vzal léky. Pak je to ta dezorientace tím prostorem taky hodně často, protože takovýhle lidi bloudí a pořád mají pocit, že potřebovali někam jít a něco vyřídit, ale je to takový ten neklid potom z toho diskomfortu vlastně, protože oni tuší, že není něco v pořádku, ale neví co, tohle je takový asi nejčastější.
3: Je možná trošku zarážející, že jako první se objevují problémy s krátkodobou pamětí. Proč tomu tak je?
2: Závisí na tom, jaký typ demence ten člověk má. Nejčastější se uvádí 4 typy demence. Hodně častá je právě ta demence Alzheimerova choroba, nebo Alzheimerova choroba, která způsobuje tu demenci, a i vaskulární demence, kde bývá právě porušena ta paměť. Takže na tom jsou potom postaveny typ testů, které provádím se zájemci a je to vlastně takový hlavně test paměti, kde se dá velice dobře poznat, byť i počáteční problém.
3: Jak se nemoc projevuje v běžné komunikaci?
2: V komunikaci se může začít projevovat tak, že si všímáte, že se ten člověk pořád vrací, ať už otázkama, nebo vám něco vypráví a pořád se vrací k tomu tématu. Točí se pořád okolo toho. Je to jako gramofonová deska v podstatě. Je to potom i neschopnost používat správná slova, komolená slova. Tam už je porucha té výslovnosti. Mají problémy se skládáním složitějších vět, volbou tedy těch správných slov a pak mívají problém, když jim něco sdělujete těm nemocným. Když je to sdělení delší, tak oni vlastně nechápou sdělený obsah. To znamená, že třeba když uvedu příklad, tak přijdete do pokoje, třeba u nás na té pobytové službě, někdo neznalý, nějaký začátečník a může říct, dobrý den, paní Nováková, jak jste se dneska vyspala? Pojďte, vstaňte, umyjete se a vyčistíte si zuby a pak bude snídaně. Ale paní Nováková si maximálně na tom lůžku sedne, s nohama dolů a pak vůbec jakoby nechápe, co dál, jako se děje. Pro nás je to jednoduché sdělení, ale pro ní už to bylo složitá věta a vlastně už se v tom ztrácí. Takže pak je na místě, když ten pracovník prostě přijde, jenom pozdraví a řekne, pojďte paní Nováková, půjdeme do koupelny a tam jí třeba paní Novákové dá žínku do ruky, paní Nováková pochopí, že vlastně má mokrou žínku, že se myje, stojí u umyvadla, kartáček s pastou a může jí i tu ruku navést. Takže takovýhle postupnými kroky vlastně se dostaneme k tomu, aby ta paní Nováková byla spokojená, umytá a s vyčištěnými zuby a odcházela na snídani. Prostě nezahlcovat ty lidi přemírou informací. Postupně přejmout jejich vlastně tempo a i třeba hlasitěji, protože tam může být i u těchto starších seniorů problém se sluchem, takže tam jako předpokládat, ale je to zase se znalostí toho vašeho blízkého. Víte, že problém se sluchem nemá, no tak na něj nebudu zvyšovat hlas, ono je to někdy vnímáno negativně, potom nekřič na mě a tak, to tak je.
3: Co potom znamená, když mluvíme o ztrátě orientace v čase a prostoru?
2: To je taky jedním z projevů, ztráta orientace. Ten člověk odejde ze svého bydliště, tak jak jako chodil vždycky na nějakou procházku nebo si jde něco zařídit a vlastně ztrácí se bohužel i v tom známém prostoru. V neznámém prostoru se už opravdu vůbec neorientuje a většinou to okolí si všimne takového člověka i na ulici, že různě popochází a třeba se obává se zeptat, tak je fajn se třeba přijít a zeptat se, jestli něco nepotřebuje třeba mu pomoct, ale tak ne vždycky je čas a ne vždycky je každý vnímavý. No. A co se týká ztráty v čase, tak tam je to, že vlastně já jako člověk s demencí si teďka myslím, že je mi 30, ač je mi 80, mám malé děti a žiju v té době. Ono se to tak jako střídá, jednou mám takovýto stav a pak se třeba vracím do té reality, ale už jakoby to moje jednání je zvenku čteno jako taky zmatení, ale v podstatě já jako žiju v té době a je třeba například od těch blízkých nebo personálu tohle vědět, přijmout to a prostě s tímto člověkem takto jednat, protože nemá nikdy cenu říct Ježíš Maria, paní Nováková, teď už vám je 80. Samozřejmě přiznání věku ženu raní, ale v tomto případě teda hodně. Takže určitě takhle to přijmout a tak nějak jako přijmout tu jakoby konverzaci a komunikaci v tomhle stylu a navodit jí tím libý pocit, jako říct, Ježíš, ty vaše děti jsou tak šikovní, že jo, a oni přijdou na návštěvu a tak nějak jako navodit ten libý pocit. Prostě všechno je v pořádku, nic není špatně. Když to ničemu nevadí, tak proč ne?
3: Jak může tahle nemoc ovlivnit chování a vztahy s okolím?
2: Samozřejmě ne všichni pracujeme v tomto oboru, nebo jsme se setkali s projevy demence a někdy je to pro nás hodně nepochopitelné to chování. Jsou třeba druhy demence, kde ty lidi už ztrácejí hranice v té komunikaci. Třeba v čekárně sedí a komentují, jak tý paní třeba nesluší šaty a tak a docela i nahlas. A je to prostě projev té nemoci nebo prostě určitá odbržděnost i v té sexuální oblasti, kdy jako prostě jsou takové různé projevy a to okolí prostě nechápe. A třeba nám může najednou připadat, že babička nebo dědeček, že jsou zlí, ale to už je bohužel někdy ten projev té nemoci.
1: K demenci se vrátíme zase za týden v tomto čase. Zeptáme se na to, jak dalece může člověk vznik tohoto onemocnění ovlivnit a jaké rizikové faktory patří k těm nejzásadnějším.
0: Když jde o zdraví. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V zimě neustálá tma, v létě zase pořád světlo. To je jedna ze strastí, kterou přináší život na arktickém souostroví Svalbard. Více než dobře to zná Oleg Dittrich, který v Centru polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity na Špicberkách působí už několik let. Jak se arktická krajina proměňuje a jaké dezinformace o parazitech aktuálně mezi lidmi kolují, nejen o tom jsme si s Olegem Dittrichem popovídali letos v únoru. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pondělí 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.

George Michael, skupina Wham a píseň Careless Whisper, hudba, která právě teď doznívá po 9:30 v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli se v seriálu U jihočeských zvonech vypravíme do Hamru na Táborsku. Tamní renesanční kostel Nejsvětější Trojice nemá klasickou věž. Zvony proto po staletí visely v samostatně stojící zvonici, která patří k architektonickým zajímavostem jižních Čech. Jak už zaznělo, vypravíme se tam za okamžik.

0: zasažen.
1: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech zastavíme v Hamru na Táborsku. Místní kostel Nejsvětější Trojice byl založen v roce 1581. Upoutá renesanční s grafitovou výzdobou fasády i svým prostým vzhledem. Chybějící kostelní věž tu odedávna nahrazuje samostatně stojící polodřevěná zvonice se zděným přízemím, bedněním patrem a mansardovou střechou. Jde o ojedinělý doklad tohoto typu stavby v Jižních Čechách. Dnes se ve zvonici nachází jediný zvon.

0: Amerský zvon má hlavní tón FIS 2, průměr 70 cm a váží přibližně 180 kg. V první čtvrtině 20. století ho ulila neznámá slévárna. Zvon je z oceli, bez nápisů a výzdoby. Podle kampanologa Radka Lungy vznikl jako provizorní náhrada za původní bronzové zvony, které byly během první světové války rekvírovány pro potřeby válečného průmyslu. Před první světovou válkou přitom ve zvonici visely dva bronzové zvony. Větší z nich měl průměr 74 cm a nenesl žádný nápis ani výzdobu. Právě proto se můžeme domnívat, že šlo o velmi starou památku. Menší barokní zvon z roku 1754 o průměru 49 cm zdobil reliéf svatého Jana Nepomuckého. Jeho autorství můžeme pravděpodobně připsat některému z pražských zvonařů, buď Jakubu Konrádu Lénerovi nebo Zachariáši Dittrichovi mladšímu. Přesně to už ale určit nelze. Oba zvony totiž padly za oběť rekvizicím během první světové války. K areálu kostela patřil také malý sanktusový zvon zavěšený ve věžičce nad presbytářem. Pocházel z roku 1574 a nesl nápis Slovo páně zůstává na věky. Dnes se tedy ve zvonici nachází jediný ocelový zvon, který je zavěšen na dřevěné hlavě, ale nemá úplně přesvědčivý zvuk a nemůže nahradit zvony z bronzu. Jeho hlas je ale pro kostel i blízké okolí charakteristický a neodmyslitelný. Je potěšující, že zvon zůstává na tradiční ruční zvonění. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z Hamru u Veselí nad Lužnicí ohlašovat do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Tolik jihočeské zvony, 7:07. Posloucháte jihočeské dopoledne. Václav Vladivoj Tomek přijel na Jihčech oslavit padesátiny, ale odpočinkový výlet to rozhodně nebyl. V jihočeské vlastivědě si dnes připomeneme jeho cestu z Prahy přes Zalužany a Staré sedlo až Kordíku a Žďákovu a taky to, jak nabitý program dokázal zvládnout muž, který se později stal rytířem. Dnešní díl jihočeské vlastivědy připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechnout si ho můžete už za chvíli.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Jihočeské vlastivědě si dnes přiblížíme, jak probíhala jubilejní cesta Václava Vladivoje Tomka po jižních Čechách. To se takhle jednou na jaře 1868 rozhodl proslulý český historik, pedagog a politik Václav Vladivoj Tomek strávit pár dní na jihu Čech. Mimochodem, Václav Vladivoj Tomek byl poslancem Českého zemského sněmu, ale také autor 12. svazkového dějepisu města Prahy a v posledních letech svého života to dotáhl až na povýšení do rytířského stavu. A tento činorodý člověk přijal pozvání přítele Josefa Rozsypala, faráře ve Starém Sedle, k cestě do jižních Čech. Tomek tehdy vyrazil v pátek 29. května na večer se svou ženou a Neteří vlakem z Prahy. A druhý den, v 4:30 ráno, už byl na místě v Zalužanech. Tam na něj čekala skupina přátel, s nimiž se za hodinu přemístil na starosedlskou faru. Dlouho si tam však neodpočinul, protože ještě dopoledne šel obhlédnout známá místa v okolí, park na Orlíku a Schwarzenbergskou hrobku. Krátce poobědval a hned poté vyrazil ke Žďákovu, k přívozu přes Vltavu a ztratil pár slov také s knížecím vychovatelem Novákem. To už byl skoro večer a na Tomka čekalo ještě 5 programem nabitých dní. Ba co víc, hned druhý den pobytu slavil své padesátiny. Ani po návratu do Prahy však nezahálel. Účastnil se oslav 50 let Národního muzea a poté 70 otce národa Františka Palackého. Inu, těžko říct, zda by tohle všechno zvládl i dnešní padesátník.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Zámecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně, na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
5: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
5: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
5: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
5: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
5: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
5: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
5: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pettingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
5: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající. Paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to. Takže to poopravím. Dobré, dobrá, dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu,
1: tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevek, tím sousedíme, vedle jsou veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny české. A musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a po velkou dne vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Řidiči od zítra neprojedou Jáchymovou ulicí v Jindřichově Hradci. Dolní park v Husinci na Prachaticku žije husovými oslavami. Na jihu Čech jsou přehánky, během odpoledne by mělo přestat pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné sváteční dopoledne. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 tisíc lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Dopravní omezení začnou zítra v Jáchymově ulici v Jindřichově Hradci. Stavební firma opraví povrch silnice v celé délce ulice. Práce jsou rozdělené do tří etap. Postup rekonstrukce popisuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
5: Práce začnou na úseku od okružní křižovatky u plaveckého bazénu po křižovatku s páteřní komunikací na sídlišti Vajgar. Poté budou pokračovat až k okružní křižovatce u nemocnice, která přijde na řadu jako poslední. Po celou dobu bude úsek zcela uzavřen a vjezd bude povolen pouze složkám integrovaného záchranného systému.
0: Za rekonstrukci zaplatí město stavební firmě téměř 5,5 milionu korun. Po nové silnici se první řidiči projedou už na konci července. Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. K smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Češi si církevního reformátora připomínají tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní program je i v jeho rodném Husinci na Prachaticku, odkud se hlásí reportérka Eva Dubská-Petrová.
6: Z modlitevně církve bratrské právě začíná každoroční ekumenická bohoslužba. Ta je určená pro všechny věřící bez ohledu na jejich církev. Další bohoslužba je pak v plánu od 17.30 v Husově kapli. Tu už povede kazatel církve Československé husitské. Návštěvníci města si můžou prohlédnout Husův rodný dům s vnitřními expozicemi. Přístupné je i zázemí církve bratrské, v jeho předsálí visí obrazy malíře Josefa Krejzy. Z Husince Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Mistra Jana Husa dnes připomenou taky v Housově mlýně v Táboře. Od 18 hodin tam správci připravili promítání filmu Jan Hus, koncerty, prohlídky, filmové zbrojnice s originálním exponáty z husitské trilogie. Zapálení pietních ohňů začne ve 22 hodin.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opravy dvou mostů přes řeku Nežárku omezují provoz na Jindřichohradecku. Neprojedete po silnici třetí třídy z Novosedel do Hatína u Jemčiny, ani ve Stráži směrem na Plavsko. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po zprávě. zprávách v 10 hodin je tu stále s vámi dnešní sváteční jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. U jeho poslechu vás ještě jednou vítá Matěj Vodička. My si dnes samozřejmě po celý den připomínáme mistra Jana Husa logicky v den státního svátku, ale k 6. červenci se váže i několik jiných zajímavých a světových událostí. Tak například 6. července roku 1957, tedy na den přesně před 69 lety, vystoupil John Lennon se svou skupinou The Quarrymen na pouti v Liverpoolu a po tomto vystoupení se poprvé setkal s Paulem McCartneym. No a jak to bylo dál, to už víme, vznikly z toho Beatles. A tolik tedy krátké historické okénko na úvod. V nadcházející hodině, respektive v jejím samém závěru, přijdou na řadu například tradiční babské rady dnes o tom, jak správně uvařit vejce na několik způsobů. Věnovat se budeme taky největšímu českému géniovi, Jarovi Cimrmanovi. No a vypravíme se třeba do Borovan na Českobudějovicku, konkrétně na výstavu fotografií Richarda Lhotského v tamním klášteře. Chybět samozřejmě nebudou ani tipy pro volný čas. No a na samý úvod taky jeden výlet. Letní výstava obrazů zdobí mimo jiné zámek Kratochvíle. Vypravíme se tam hned po písnice, kterou obstará Lucie Vondráčková. Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné jihočeské pondělní dopoledne.

0: 10 hodin a skoro už 10 minut stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Prohlídková trasa v zámku Kratochvíle na Prachaticku je po celý červenec ozvlášněná výstavou obrazů manželů Čechových z Krajíčka na Strakonicku. Tu výstavu navštívil redaktor Filip Černý.
1: Hudba italských renesančních mistrů doprovodila slavnostní otevření výstavy obrazů manželů Evy a Radomila Čechových na zámku v Kratochvíli. Výstava má název Hudební tóny, záře jeviště a obrysy profilů a já se manželů Čechových ptám, jaké to je malovat pospolu.
2: Spolu procházíme uměleckým životem odmala. A jsme spolu taky tak už dlouho, nebudu ani říkat, je to asi 42 let, co jsme spolu jako manželé a ještě několik let předtím. A oba dva jsme se zajímali a věnovali kultuře. My jsme oba tanečníci, klasický balet, na konzervatoři jsme se poznali. Já jsem pak studoval AMO choreografii a Eva nastoupila jako tanečnice od televizního baletu tenkrát. Tím pádem my jsme pořád se prolínali umělecky a tím pádem i vztahově, s tím, že nám to nevadilo názorově, i když každý měl trošku jiný názor, ale názorově na tu věc a dělat tu věci některé společně a dohadovat se o nich a pohádat se, bylo pro nás ne rozdělující, ale zbližující se. Samozřejmě to tvoření má, každý má nějaký svůj styl, svoje cítění a ten druhý mu takzvaně, u nás to funguje, že mu dělá oponenta. A tam dochází těm krásným střetům, že proč to tak je a proč to by se to takhle nelíbí. A já tam mám potom takové motto, že ty výstavy jsou pro nás adrenalin, kdy se teprve prokáže ta realita před tou vlastně společností, před tím divákem, který vám sám dá vlastně najevo, líbí, nelíbí, proč, nebo chce.
1: Právě choreografie, tance, tam mi ten pár nějak jako jde dohromady, ale u výtvarna, u malování, jak to pak v reálu vypadá?
3: Velmi krásně. My malujeme u jednoho stolu, u kterého se střídáme. Já maluju, když Radek kouří. No a on maluje, když já odcházím. Obyčejně teda maluje po nocích a já teda jako v pozdních odpoledních hodinách. No a pak teda se ráno díváme na svoje výtvory a obyčejně přemalováváme. Tak asi tak.
1: Výstava obrazů Evy a Radomila Čechových je umístěna na Kratochvíli v Bílém sálu, je součástí prohlídkového okruhu renesanční vily a potrvá až do konce července.
0: To byl Filip Černý z Kratochvíle. Fotografie z výstavy najdete i na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz. Mrkněte se na ně a pak hurá na Kratochvíli. No a za chvilku přijdou na řadu v jeho českém dopolední tipy pro volný čas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 10 minut před 10:30 v jihočeském dopoledni přichází na řadu tipy pro volný čas. Dnešní sváteční den přeje zastavení i letním výletům. Ať už vás láká historie, hudba, divadlo nebo film pod širým nebem, v jižních Čechách si dnes určitě vyberete. Na Kozím hrádku u Sezimova Ústí na Táborsku si v 10 hodin připomenete 611 let od upálení mistra Jana Husa. Ekumenická bohoslužba nabídne chvíli stišení na místě, které s Husovým odkazem neodmyslitelně souvisí. Kázání pronese člen synodní rady Českobraterské církve evangelické Ondřej Titěra. No a na husickou tradici, jak už zaznělo ve zprávách, navážou taky večerní slavnosti mistra Jana Husa na Housově mlýně v Táboře. Hudební festival Setkání s hudbou dnes pokračuje v Soběslavi, rovněž na Táborsku koncertem na městském koupališti. Od 19 hodin zahraje kapela Domácí výroba společně se studenty hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Pokud si budete chtít festival užít i zítra, tak v kostele svatého Víta vystoupí klarinetistka Anna Paulová, houslistka Tereza Horáková a harfistka Hedvika Mousa Bacha. Romantickou kulisu Třeboňského zámku dnes od 19 hodin zaplní operní i operetní melodie. Na malém nádvoří vystoupí sopranistka Veronika Kanty z klavírního doprovodu Štěpána Schuberta. No a kdyby počasí nepřálo, koncert se přesune do Schwarzenberského zámeckého sálu. Rovněž zůstaneme na Jindřichohradecku do Dačic. Můžete od 16 hodin vyrazit s dětmi. Na zámeckém nádvoří ožije divadelní zahrada podle knihy Jiřího Trnky. Pohádkový příběh plný fantazie, kouzelných bytostí a dobrodružství. No a míříme do krajského města. V Českých Budějovicích se večer otevřou i místa, kam se běžně nepodíváte. Komentovaná prohlídka dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie začne v 19 hodin a 30 minut na Piaristickém náměstí a zavede návštěvníky třeba do zákristie nebo Královské oratoře. Hudební festival Muzy na vodě dnes v Českých Budějovicích vyvrcholí vystoupením operního pěvce Štefana Margity. Ten koncert začne ve 21 hodin a 30 minut na soutoku Malše a Vltavy. Komorní koncert nabídne od 19 hodin a 30 minut taky synagoga ve Čkyni. Představí se tam účastníci letních kurzů žestových nástrojů z Vimperka. V Písku v 19 hodin vyvrcholí 40. ročník jihočeských klavírních kurzů slavnostním koncertem jejich účastníků. No a pokud si letní večer nejraději užíváte pod hvězdami, tak zamiřte na Janskou louku v Nových Hradech. Kinematograf Bratří Čadíků tam od 21 hodin a 30 minut promítne film Moře na dvoře. Dámy a pánové, ať už dnes vyrazíte za hudbou, historií nebo příjemnou letní atmosférou, přejeme vám krásný sváteční den a spoustu hezkých zážitků. A samozřejmě i nadále můžete poslouchat Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Za necelou minutu bude 10:30 a vy stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krajina nemusí promlouvat nahlas, někdy stačí světlo, linie nebo osamělá kaplička na obzoru. S fotografem Richardem Hockým vás už za chvíli pozveme na výstavu v Borovanském klášteře, která vybízí k pomalejšímu pohledu na kraj kolem nás. Tak si na to počkejte.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ve výstavních prostorách kláštera v Borovanech na Českobudějovicku je až do konce července k vidění soubor černobílých fotografií Richarda Lhotského s názvem Krajina plná znamení. Autor v nich zachycuje jihočeskou kulturní krajinu jako prostor, ve které se prolíná příroda s lidskou pamětí a stopami minulých generací. Proč z jeho snímků téměř zmizeli lidé a přesto jsou na nich neustále přítomní a co všechno může krajina vyprávět tomu, kdo je ochoten dívat se o něco pozorněji, tak i na to se právě teď zeptám Richarda Lhotského, protože zmíněný fotograf je teď s námi ve spojení. Dobré dopoledne.
2: Dobré sváteční dopoledne, hezký den.
1: Název výstavy Krajina plná znamení odkazuje k Ladislavu Stehlíkovi. Co pro vás toto spojení znamená a proč jste si je zvolil?
2: Já jsem Ladislava Stehlíka objevil někdy v polovině 90. let a doslova mě tehdy uhranul. Je to vlastně takový krajinný vypravěč také, možná, že bych si někdy myslel, že je to dokonce etnograf. A já jsem téměř s tou knížkou v ruce řadu těch míst, které jsem o 20 let, 30 let později začal fotografovat, tak už jsem tehdy navštívil. A já jsem si pak teda vypůjčil název jeho básně, která se objevuje i ve sbírce Země zamyšlená a tam se to vztahuje k Doulebsku, teda k jedné z těch oblastí, kterým se věnuji.
1: My už jsme to tady zmínili, že ve vašich textech i rozhovorech se objevuje výraz číst krajinu. Tak co všechno lze podle vás v krajině číst?
2: No v celku řekl bych, že každý si tam najde a může si v ní číst podle svého. Já vzhledem ke své profesi nebo ke svému vzdělání, kterým jsem prošel, tak v ní mohu číst jednak nějaké přírodovědné věci, které jsou fajn, ale zrovna těch fotografií mě tolik nezajímají. Tam mě spíš zajímá ten příběh člověka, který tou krajinou prošel, utvářel ji podle svého během mnoha staletí, opouštěl ji, vracel se do ní a vlastně ty otisky člověka jsou v ní stále patrné.
1: Vy už jste taky zmiňoval, že vaše fotografie vznikají převážně na Doudlebsku, ale taky Trhosvinensku nebo na Novohradsku, tak čím vás právě tyto části jižních Čech dlouhodobě přitahují? Musím dodat, že jsou to zrovna i místa, které já osobně mám velmi rád.
2: No ten příběh vlastně je docela takový veselý, protože já jsem se na ten kraj díval z okna. Vyrůstal jsem v paneláku v Třeboni, pod sebou jsem měl celý svět. Psáno s velkým S na začátku, myšleno tedy rybník a přes věž nebo špičku věže u hrobky jsem potom viděl Novohradské hory a Slepičí hory a pak s rodiči, už jako malý kluk jsem tam velice často jezdíval na, nevím, víkendové odpolední výlety na houby a podobně. To asi bylo takový první setkání s tím krajem, že jsem ho měl za okny a díval jsem se tím směrem. No a potom v těch 90. letech jsem se jednu chvíli docela věnoval etnograficky masopustům, no a ty pochopitelně mě tam zavály Střížov, Komařice, Dobrkovská Lhotka. No a potom, když jsem ještě i ve studiu se věnoval krajinné ekologii, tak zase mě to tam přitáhlo do toho kraje. Část své disertační práce jsem věnoval i historickému vývoji krajiny na Novohradsku.
1: Když o té krajině mluvíme, máte pocit, že se dnes náš vztah ke krajině proměňuje? A pokud ano, tak jak? A možná ještě dodám jednu otázku, jestli se nějak proměňuje ta samotná krajina podle vás?
2: No proměňuje, to se proměňuje neustále. Otázka je, nakolik ten náš vztah se mění v současnosti nebo nakolik se změnil v posledních, řekněme, století nebo v celém století. Trošku se bojím a možná si každý toho všimne, když překročí hranice do Rakouska, že ta krajina tam, a tím myslím tedy, zase když já mluvím o krajině, tak myslím tu krajinu člověkem přetvořenou, že tam ta krajina je přece jenom trošku malebnější. Mohli bychom si tady teď povídat minuty, hodiny možná o tom, co to způsobilo, ale obávám se, že ta krajina u nás byla nepříliš hezky přetvořená a že nemáme moc velkou touhu to měnit zpátky. Byť i na tom Novohradsku jsou velmi, velmi, velmi světlé výjimky. A pokud dovolíte, já zmíním aspoň jednoho člověka, kterým je Robert Blíženec, o kterém já osobně si myslím, že to je téměř takový krajinný tvůrce, protože nehledí na to jenom, jak tu krajinu využít hospodářsky, poněvadž on se věnuje zemědělství a hospodářství, ale myslí i na to, že ta krajina má jiné funkce a jedna z nich, z těch dalších funkcí, je třeba i funkce estetická. Takže myslím, že každý návštěvník toho kraje to vidí, že to jeho dílo se mu daří. A to bych byl rád, kdyby se jako dařilo i v jiných částech naší země.
1: A já budu doufat a budu rád, pokud tuhle debatu budeme moct někdy v našem vysílání ještě rozšířit. Fotograf Richard Lhocký nás pozval na svou výstavu do Borovanského kláštera. Pane Lhocký, mockrát díky za všechny informace a přeji krásný zbytek svátečního dne. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, mějte se hezky, vaši posluchači. Naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

10 hodin a 41 minut stále je s vámi o České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Tak není nic jednoduššího, než se posadit na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme už za chvíli.

0: Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize s názvem Stopy Járy Cimrmana. Právě v těchto dnech cyklus dokončili. Poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: Místní cimrmaniak,
6: jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: I my jsme se v jihočeském dopolední vypravili za Járou Cimrmanem a pokračujeme dál. Babské rady tentokrát připomenou, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti. Na měko, na tvrdo a nebo ve variantě Benedikt. Počkejte si na to, už za chvíli.
8: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a natvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Svátečního české dopoledne zdaleka nekončí, za necelých 8 minut si poslechneme zprávy pod taktovkou kolegy Lukáše Pelikána, no a hned po nich přijde na řadu rozhovor s naším dopoledním hostem. Dnes vám nabídneme reprízu povídání s parazitologem Olegem Dittrichem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Zazní v něm třeba, jak snáší polární den či noc, protože má velmi bohaté zkušenosti s pobytem za polárním kruhem, no a během rozhovoru taky Oleg Dittrich detailně popsal, jak rychle postupuje změna klimatu, třeba právě i za polárním kruhem, kde je to velmi dobře vidět. Takový tedy bude dnešní rozhovor s dopoledním hostem. K jeho poslechu vás zve. Dobré sváteční dopoledne. Ještě jednou přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rakouští záchranáři převezli po autonehodě 4 těžce zraněné Čechy do nemocnice. Na jihočeských památkách roste zájem o prohlídky bez průvodce. Originální ilustrace landštejnských legend poprvé zaplní prostory zámku Dobrohoř na Jindřichohradecku. Na jihu Čech bude zvětšená oblačnost, místy přehánky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré sváteční dopoledne. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala čtyřčlenná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a dva chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Gross-Wilfersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
3: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
3: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
3: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
2: Zámek Hluboká pro návštěvníkům představil takzvanou free flow prohlídku. Prohlídku bez průvodce tam teď nabízí okruh zámecké kuchyně. Další informace doplnil ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
6: Prohlídku bez průvodce na hradech a zámcích Národního památkového ústavu v jižních Čechách máme už vyzkoušenou v Hradním muzeu v Českém Krumlově. Osvědčila se, je po tomto typu prohlídky poptávka, proto to zavádíme i na zámku Hluboká, kde zámecká kuchyně je mimořádně atraktivní prostor.
2: Na zámku Dobrohoř, nedaleko starého města pod Landštejnem, se dnes otevře výstava Landštejnské legendy. Navštěvníci uvidí originální ilustrace grafičky Silvy Chludilové. Vernisáž provede slovem autor stejnojmenné knihy Josef Guschelbauer.
7: Přímo na zámku Dobrohoř bude vernisáž výstavy Landštejnské legendy, kde mohou návštěvníci vidět originální ilustrace právě z knihy Landštejnské legendy a zahraje Swing Trio. Vernisáž začíná ve 14 hodin. Sport.
2: Srb Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. S tým šestým vítězstvím na Grand Slamu v Londýně překonal rekord Švýcara Federera. O čtvrtfinále Wimbledonu odpoledne zabojují i další tři čeští singlisti. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Počasí. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný severozápadní vítr. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Jiráskově ulici v Horní Plané srazilo auto cyklistu, je to silnice k přívozu. A na okraji Křemže směrem do Holubova v Krumlovské ulici pozor na odstavené auto. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Má za sebou dlouhodobé vědecké pobyty po celém světě, značné množství času strávil třeba na souostroví Špicberky, kde pomáhal vybudovat českou arktickou výzkumnou stanici Josefa Svobody. Parazitolog Oleg Dittrich je čestným členem České parazitologické společnosti a v minulosti například vedl Centrum polární ekologie Jihočeské univerzity. Letos v únoru byl naším hostem a reprízu tohoto rozhovoru vám nabízíme právě dnes, a to už za chvíli. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou krásné sváteční pondělní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Parazitolog a polární ekolog Oleg Dittrich z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a taky z Biologického centra Akademie věd je naším dnešním hostem. Pane docente, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: Kdy jste byl naposledy za polárním kruhem a kolik času jste tam během tohoto posledního pobytu strávil?
2: Tak já jsem byl naposledy předloni za polárním kruhem v Norsku, ale to asi vás zajímají především Špicberky nebo Svalbard, jak to správně nazýváme. Tak tam já jsem byl od roku 2009 do roku 2020 každý rok, většinou tak měsíc, někdy i dva, někdy i opakovaně. A v podstatě jsem tam trávil tu letní sezónu. Dneska tam jezdíme se studenty každý druhý rok, letos zase v červenci tam pojedeme.
1: Ano, já jsem tu zmiňoval tu českou arktickou výzkumnou stanici na Špicberkách, tu jste pomáhal dávat dohromady s Josefem Elsterem.
2: Ano, tu jsme společně budovali a nejenom samotnou stanici, ale celou infrastrukturu, to znamená stálá stanice v Longyearbyenu ve správním středisku, terénní stanice v zátoce Petunia a dopravní prostředky, jako jsou skútry, lodě, čluny, auta, to tam máme vybudované a funguje to.
1: Vzpomenete si na den, kdy jste se poprvé ocitl právě na Špicberkách? Jaký to byl pro vás tehdy pocit?
2: Tak to bylo v roce 2009, bylo to koncem června, kolem slunovratu, takže opravdu ten polární den se nám ukázal hned ve své plné síle a přiletěli jsme tam s kolegou vybírat místo pro stanici. Měli jsme stan a byl to teda silný zážitek, kdy jsme si v kempu postavili stan a zjistili jsme, my jsme to věděli z literatury, ale když to člověk prožije, že sluníčko udělá v noci jen takový kolečko a vůbec nezmizne, to byl nejsilnější zážitek. No a samozřejmě příroda. Tam člověk ještě najde přírodu opravdu nedotčenou.
1: Na Špicberkách pod stanem, to si člověk asi ani moc nedovede představit. Nebyla tam zima? I v tom létě tedy?
2: No, měli jsme dobrý spacáky, takže zima, velkou zimu jsem tam nepocíťoval.
1: Vy jste zároveň zmínil taky to město Longyearbyen, kde se nachází Česká arktická výzkumná stanice. My jsme tu už před nějakou dobou měli ve vysílání jeho vedoucího Jana Pechara, kterého jsem se ptal, jak snáší právě polární den a polární noc. Jak jste to snášel vy?
2: Mně světlo nedělalo vůbec žádný problém, nebo nedělá. Většinou jsou tam večer tak unavený, že usínám za plného světla, ani si nezatemňují, nebo neberu si nějakou pásku na oči. Zažil jsem tam i polární noc, o které se říká, že může vyvolávat deprese a tak, ale já jsem tam v zimě nikdy nebyl moc dlouho. Říkají, že to přichází tak po měsíci a dá se proti tomu bránit taky, že používají světla s denním spektrem a podobně. A podle teda norů a lidí, kteří tam jsou celoročně, tak to bývá horší.
1: Vy sám jste popsal, kolik času jste tam strávil. Já jsem to včera spočítal na asi těch 12 vědeckých turnusů přes to léto, kdy jste tam pobýval. Jak se tam krajina od té doby, třeba od toho roku 2009, proměnila? Jestli to lze vůbec nějak počítat? Protože od mnohých polárních ekologů, čímž vy jste taky polární ekolog, tak od de facto odborníků můžeme často slýchat, že globální změna klimatu je nejvíce patrná právě v této polární oblasti.
2: To určitě je. My v blízkosti té naší terénní polární stanice v Petunii máme takový výrazný ledovec, který končí v moři, spíš končil. každoročně, když jsme se tam vrátili, tak jsme viděli, že ustoupil o desítky, někdy i stovky metrů a nyní už se tam dá přistát člunem a jít tam pěšky, nemusí člověk, nebo ani nemůže z moře, ze člunu vyšplhat na ledovec, ustupuje velmi silně. Některé ledovce za tu dobu, co tam jezdíme, pevninské ledovce dokonce úplně zmizly, zbyl z toho takový nějaký potůček a tak. Jak, zrovna jezdíme teda do oblasti, kde se ta globální změna projevuje velmi silně. Pokud jde o můj výzkum, tak očividně taky vidíme, když lovíme mořské živočichy, že se tam objevují třeba ryby, které tam dřív nebyly, že místo tresek polární tam připlouvají tresky atlantské a další druhy, nebo mlž, třeba slávka jedlá, která tam byla kdysi v dávné minulosti, pak vymizela, tak se tam znovu objevuje a ten postup je velmi, velmi rychlý.
1: Já teď trochu odbočím, protože když jste zmínil ty ryby, tak jsem si vzpomněl ještě na možnou otázku, co strava a vy na Špicberkách, protože se to asi hodně týká ryb.
2: Samozřejmě my se teda zabýváme parazitologickým výzkumem mořských živočichů, takže chytáme ryby, paryby, korýše a tak. Když to vypitváme, tak je to škoda vyhodit, tak samozřejmě z toho připravíme potravu, kterou mnozí si to velmi libují.
1: Nic nepřijde na zmar prostě.
2: Nic nepřijde na zmar.
1: Dá se to tedy chápat i tak, že každé to léto, co tam přijedete, je patrná nějaká změna, nějaký úbytek nějakého ledovce a tak dále?
2: Ano, ano, to je očividný a kolegové, kteří se zabývají glaciologií a klimatologií, tak to mají zdokumentovaný na fotkách, že třeba ze stejného místa ten ledovec mají focený a je to úplně očividný, je to taky odpublikovaný už.
1: A ono zároveň takové léto na Svalbardu asi není úplně zas tak chladné.
2: Není. To vlastně Evropu ohřívá golfský proud a vlastně následné proudy už proudí okolo západního pobřeží Svalbardu a je to mnohem teplejší oblast než stejné oblasti ve stejné severní šířce. To je taky důvod, proč to bylo východisko pro první výpravy k severnímu pólu a vlastně do teďka to je, lítají tam vrtulníky.
1: Říká Oleg Dittrich, který je naším dnešním dopoledním hostem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: My jsme tady mluvili o tom vašem pobytu na Špicberkách ve Svalbardu, kam se často vracíte. Prý jste si odtamtud přivezl mimo jiné třeba i obsah břišní dutiny polární lišky. Je to pravda, pane docente?
2: Toto je jedna z četných historek, která o mě koluje, ale tahle je opravdu založena na pravdě. My, kromě toho, že tam studujeme ty parazity mořských živočichů, tak samozřejmě, že jsme se zabývali i parazity těch několika suchozemských, kteří tam žijí a mimo jiné nás zajímala ta semnice, říkáme i ta semnice liščí nebo měchožil, která je i u nás. Každoročně se dělá v médiích humbuk, že nemáme sbírat borůvky, což je nesmysl, ale ta se tam vyskytla až díky lidem, protože pro svůj životní cyklus tam neměla mezihostitele, což jsou hraboši, ale Rusové, když tam těžili uhlí a dovezli si tam i dobytek a tak, tak spící pro ten dobytek tam dovezli hraboše a umožnil se tam životní cyklus. A velmi nás zajímalo, jakého toho měkkožila tam najdeme. No a my jsme chytali ty hraboše, v tom se nám to najít nepodařilo, ale po cestě na letiště jsem našel sraženou lišku autem, což je tam pár kilometrů silnic a stejně srazili lišku. No a já nosím ledvinku a tam jsem měl nůž, pinzetu a i krabičku plastovou. Vyhodil jsem z ní svačinu a dal jsem si tam tlusté střevo od té lišky a letadle se to provezl a opravdu jsme tam měkkožila našli a byl to genotyp, který se vyskytuje na Aljašce a po celé Arktidě, čili potvrdilo se to, co už kolegové taky zjistili, že se tam ten parazit nezavlekl těmi hraboši, ale že lišky si to tam rozšiřují po celé Arktidě.
1: Dokázal byste spočítat to množství, řekněme, vědeckého materiálu, které jste si už z území za polárním kruhem přivezl? Bylo toho hodně?
2: Bylo toho hodně a jako řadu jsme zkoumali my a spoustu materiálu jsme přivezli i pro kolegy a předali jsme jim toto. Já myslím, že to se nějak vyčíslit nedá. To je toho hodně, ale dobrý je taky, že to pokračuje, že tam máme následovníky, kteří pokračují.
1: No ale myslím, že když jste zmiňoval tu historku s tou liškou, respektive tedy s jejím orgánem, tak to je docela zajímavé, jak se i dá tedy dostat ze Svalbardu do Čech nějaký vědecký materiál. Vy jste v jednom z rozhovorů před několika lety řekl, že na Svalbardu nejsou žádní lidé, žádný mobilní signál, neruší vás tam internet, tak platí tohle pořád i v dnešní době?
2: Samozřejmě lidé nejsou po velkém území Svalbardu, ale jsou soustředěni do několika málo míst. Jedno z toho je ten Longyearbyen, tam když připluje turistická loď, což je takový plovoucí panelák s tisícem pasažéry, tak se přelidní dokonce. No ale stačí popojit pár kilometrů a jste v lidoprázdné přírodě. No s tím mobilním signálem se to změnilo. Teďka už i v té terénní stanici chytneme víceméně signál a kromě toho máme mnohem lepší vybavení, než s kterým jsme začínali. Máme satelitní spojení a podobně. Na té stanici v Longyearbyenu máme i vysokorychlostní internet, takže to se změnilo.
1: Já jsem nedávno četl knihu Krajina tajícího ledu, kterou dal dohromady dokumentarista Zdeněk Zvonek. Ostatně nedávno, vlastně na konci minulého roku, jsme právě Zdeňka Zvonka měli jako hosta v našem vysílání a ta jeho kniha, o které jsme se taky bavili, je souborem povídání s vědci, kteří mají zkušenost s výzkumem právě za polárním kruhem. A vy tam mimo jiné říkáte, že věda pro vás znamená nejen obživu, ale taky jakýsi světový názor uplatňovaný i v běžném životě. Tak mě zajímá, jak se jako vědec zžíváte s tím, že v otázce klimatické změny existuje pořád velké, obrovské množství lidí, kteří těm vědeckým poznatkům v tomto směru vůbec nevěří a naopak neustále přijímají informace, které nejsou žádnými výzkumy podložené.
2: No to je něco hroznýho a řekl bych zdrcujícího. Když si vezmeme třeba ve Spojených státech teďka, jak tam nad kritickým myšlením převládá věření konspiračním teoriím, popíráním skutečných poznatků a tak. Ona věda, to je metoda, ale v podstatě jde o soubor lidských poznatků, který si předáváme od našich předků původně ústně, pak písemně, teďka už třeba digitálně. A věda to ověřuje. Každý nápad, byť sebebláznivější, stojí za to být ověřený, ale když se potom 10x, 100x, 1000x ukáže, že je něco nesmysl, tak proč se k tomu vracet? Jo, tak to je ve Spojených státech.
1: Když se vrátím zpátky k té zmíněné knize, vy tam zároveň uvádíte, co nás jako lidstvo podle vašeho názoru nejvíc ohrožuje. Možná se tím vracíme taky k té předchozí otázce.
2: K tomu se trošku vracíme, ale jako ohrožuje nás hloupost a nenasytnost. Jo? Ta hloupost, to je právě ta ignorace mockrát prokázaných poznatků, můžeme říkat vědecký poznatky, ale prostě to kompenzace a to, ten systém, který funguje a z hlouposti se dává přednost různým dezinformacím, konspiračním teoriím a podobně. No a nenasytnost, to je druhá věc, proč pořád chceme víc a víc, nemyslíme na naše potomky, v jakým stavu jim zanecháme planetu, jak moc nečištěnou, v jakým stavu jim zanecháme nerostné suroviny. Přece nemusíme všechno vytěžit teďka. Když se přestalo těžit u nás černý uhlí, tak spousta lidí téměř plakala, jaká to je škoda, co tam zůstalo. Já jsem přesvědčený, že třeba někdy v daleké budoucnosti si na to ještě naši potomci šáhnou, třeba tam pošlou nějaký roboty, kteří šetrným způsobem ještě to vytěží, určitě ne na pálení, ale třeba jako zdroj některých chemických látek, kterých budou potřeba.
1: Uvidíme, jestli se to stane. Parazitolog a polární ekolog Oleg Dittrich je naším dnešním dopoledním hostem. Teď si opět poslechneme další písničku a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: sebe.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Teď se opět vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, parazitologem a polárním ekologem Olegem Dittrichem. My jsme zmiňovali úryvky z té knihy Krajina tajícího ledu. Vy jste taky, pane docente, v jednom z rozhovorů řekl, že Země jako taková si poradí s ledčímž, a tedy i s lidmi, a pokud se lidé zničí, tak Země přežije dál. Já si říkám, jak toto tvrzení máme vnímat? Máme ho vnímat pozitivně pro Zemi, anebo negativně pro nás?
3: No, tak to si každý musí vybrat sám, no, tak, ale je to prostě skutečnost. No, možná pro lidi spíš smutná, ale doufej, buďme optimisty a doufejme, že se lidi nezničí sami sebe, ani válkou, ani prostě zničením životního prostředí.
2: No a jste třeba vy sám optimista, když...
3: Já jsem celoživotní velký optimista. Tak...
2: To je dobře, ale já se na to ptám i z toho důvodu, že když jsme tady zmiňovali, každý rok, když přijedete na Svalbard, vidíte úbytek třeba těch ledovců. Vidíte, jak ta krajina se mění?
3: Já pořád doufám, že ty názory vycházející ze skutečnosti, ty vědecké názory, že převáží a že budeme v dalším vývoji opatrní, tu předběžnou opatrnost, že budeme aplikovat a že se to oteplování zpomalí a že se s tím vyrovnáme.
2: Když jsme se bavili o těch dezinformacích, možná by málo koho napadlo, že dezinformace se úzce týkají i vašeho oboru, tedy parazitologie. A vy konkrétně jste jedním z tuzemských parazitologů, který se nejhlasitěji delší dobu snaží vyvrátit různé dezinformace, které právě ve vztahu k parazitologii nebo k parazitům na internetu kolují. Dokázal byste uvést ty nejčastější příklady?
3: No, nejčastější dezinformací je, že jsme prolezli parazity a že ti paraziti mohou za spoustu našich potíží od skřípání zubů přes nejrůznější jiné nemoci až po rakovinu. A opak je pravdou. My jsme naprostou většinu parazitů u nás, tím myslím euroamerickou civilizaci, už v podstatě vyhubili nebo snížili na minimum. Parazitů teďka máme strašně málo, až to začíná vadit, až se s tím náš imunitní systém, s tím nedostatkem parazitům špatně vyrovnává.
2: Aktivně se účastníte taky parazitologické poradny pro veřejnost. S jakými dotazy se právě na poradnu lidé obrací nejčastěji?
3: Nejčastěji se ptají na parazity dětí, roupí, vši, nebo potom někdy klíšťata, svráb taky a podobně, ale druhou velikou část tvoří právě lidi, kteří jsou zmatení těmi dezinformacemi, přečtou si nějakou reklamu na údajný prostředek, který je má zbavit parazitů, nebo postoupí vyšetření podvodnou metodou, která pomocí jakéhosi vlnění zjistí, že mají třeba 10-20 parazitů v sobě a oni jsou vyvílekaní a snaží se toho zbavit. Tak to je veliká část dotazů, která přichází.
2: Zjednodušeně řečeno, lidé prostě neví, komu mají věřit v tomto ohledu.
3: No, a udivuje mě, že je tolik lidí, kteří věří takzvané alternativě proti skutečným vědeckým, mockrát ověřeným poznatkům.
2: Váš kolega z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd Julius Lukeš si několik parazitů oskoušel přímo sám na sobě. Vydal jste se vy osobně při nějakém výzkumu taky touhle cestou?
3: Já se... úplně tomu nevyhýbám. No, další historka, která koluje, kolegové jsou přesvědčeni, že jsem se naschvál nakazil s schistozomou v Egyptě, ale nebylo to úplně naschvál. Já jsem sbíral šneky, o kterých jsem věděl, že jsou nakažení, a utrhl se se mnou břeh a spadl jsem do zavlažovacího kanálu a infikovala mě schistozoma. Byla to krátká epizoda, měl jsem to teda i v játrech, měl jsem eozinofilii a tak, ale pak se snadno vyléčila. Dneska máme pro studenty preparáty, které z mé střevní sliznice tak zůstaly. Hlásil jsem se taky jako dobrovolník třeba pro infekci tenkohlavcem, který se má léčit nějaký autoimunní onemocnění a podobně. A bohužel nebyl schválen projekt pokusku, takže se to nakonec neuskutečnilo.
2: Existuje ještě hodně věcí, které byste chtěl v rámci své vědecké práce ať už objasnit nebo i objevit?
3: Tak ty zásadní objevy člověk dělá v mládí, když je doktorant nebo postdoc. Teďka spíš bych nějaký věci chtěl dotáhnout, anebo to už za mě dotáhnou moji bývalí studenti. Člověk má radost třeba, když něco co zjistil klasickými metodami, tak teďka pomocí moderních molekulárních metod to třeba potvrzují. Není to vždycky, někdy ty molekulární metody obrátí trošku naše názory jiným směrem, ale mám radost, když se to potvrdí.
2: Parazitolog a polární ekolog Oleg Dittrich byl naším dnešním dopoledním hostem. Ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám, pane docente, daří nejenom při práci a výzkumu. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je pondělí 6. července, před 611 lety byl v Kostnici upálen rodák z Jihočeského Husince, mistr Jan Hus. A proto máme dnes ve velké zkratce řečeno státní svátek. Řeč o něm bude i v dnešním rozhlasovém sloupku, který připravil Ivan Mls. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Je sympatické, že skoro každý den v kalendáři je svátkem. Stačí si jen vybrat z přehršle různých světových, evropských či mezinárodních dnů, které na konkrétní datum připadají. A neb, jak kdo si kdysi moudře pravil, důvod k oslavě se najde vždycky. Například na náš dnešní státní svátek, kdy si připomínáme den upálení mistra Jana Husa, připadá Světový den polibků. Ten se zrodil ve Velké Británii na přelomu minulého a tohoto století. Pravda, je to svátek málo známý a rozhodně ne tak komerčně vytěžený jako svatý Valentín, Mezinárodní den žen či svátek matek. Při nich je nějaký ten polibek také nezbytnou součástí, kromě hmatatelného věcného daru, samozřejmě. Dnešní svátek tak má velkou výhodu, že ho můžete se svými milými oslavit v klidu a pohodě, aniž by vám někdo podsouval, co všechno máte koupit a darovat, abyste byli tak říkajíc in. A to se cení. A to už vůbec nezmiňuji zdravotní benefity dnešního svátku. Říká se, že při líbání se vyplavují hormony štěstí, prospívá našemu kardiovaskulárnímu systému, je zdravé pro zuby, protože při líbání se tvoří více slin, během intenzivního polibku si také důkladně procvičíme obličejové svaly nebo si stimulujeme imunitní systém. Samé dobré důvody k tomu, abychom dnešní svátek oslavili opravdu s chutí. Ti šikovnější a aktivnější z nás samozřejmě nemusí zůstávat jen u oficiálního Světového dne polibků, ale mohou si z něj udělat svátek tak říkajíc permanentní. Nic s tím rozhodně neskazí, spíše naopak. Snad jen na jednu věc je třeba dát si pozor, jak varuje jeden z Murphyho zákonů. Pokud vás totiž už ve dveřích vítá polibkem vaše dítě, počítejte do 10 a potom se podívejte, co je doma rozbité. Přeji hezký sváteční den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Pro tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do obce Hamr u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Mezi místní dominanty patří renesanční kostel Nejsvětější Trojice, u kterého stojí samostatná polodřevěná zvonice se zděným přízemím. V současnosti se v ní nachází ocelový zvon, který má hlavní tón Fis 2, průměr 70 cm a váží přibližně 180 kg. V první čtvrtině 20. století ho ulila neznámá slévárna. Vyzvánění tohoto zvonu ohlásí dnešní sváteční poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Na summitu NATO se podle šéfky Evropské komise von der Leyenové bude řešit posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Tábor chce zmodernizovat útulek pro psy a kočky. Město si nechá vypracovat studii proveditelnosti. Počasí zítra bude tepleji než dnes. Příjemné sváteční poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Správa železnic letos dovybaví závorami 51 železničních přejezdů. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí. Na Mělnicku ve Středočeském kraji pak na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou křížených tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Obchody dnes zůstávají otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Šéfka unijní exekutivy tak na síti X reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepřežilo nejméně 14 lidí. I Kyjev žádá spojence o podporu protivzdušné obrany. Zájem má především o víc amerických systémů Patriot. Tábor plánuje nový útulek pro psy a kočky. Město si nechá vypracovat studii proveditelnosti. Současná budova sloužila původně jako ubytovna pro dělníky, čističky odpadních vod a není přizpůsobená pro provoz útulku, říká místostarosta Radoslav Kacerovský z hnutí Tábor 2020.
3: My jsme rádi vybudovali útulek nový na stejném místě na základě té studie proveditelnosti, která by nám měla říct všechny pro a proti. Se potom rozhodneme, zda opravdu půjdeme do budování nového útulku nebo se budeme snažit nějakým způsobem rekonstruovat tento současný.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Naměříme 20 až 23 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. V noci začne mraků ubývat, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 15 stupni. V úterý očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severu přibývání frontální oblačnosti. Později večer na severu kraje místy slabě zaprší. Teploty se zvýší na 26 až 29 stupňů, na horách budou kolem 23. Vítr zůstane mírný západních směrů, biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Lipensku na silnici 163 z Frimburka do Černé v Pošumaví se za Vřesnou srazilo auto s motorkářem. Počítejte tam s omezením, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Je 12 hodin a k tomu 5 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas Českém Budějovice, na kterém v pondělí 6. července roku 2026 začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a ze studia hezké poledne přeje Luboš Voráček. Pokud právě obědváte, hezky vám to vyšlo. Dobrou chuť k obědu svátečnímu. Bude k tomu hrát dobrá muzika. Hned v úvodu to bude Iglovanka, která bude hrát jednak do Žabovřesk, ale také do Dražíče. S přáním začnu v Dražíči, kde 65. narozeniny má paní Anna Záveská. Všechno nejlepší ke krásným 65. narozeninám vám paní Záveská, hlavně pohodu a zdraví do dalších let, přeje jménem vedení obce Dražíč pan starosta. Paní Záveské do Dražíče zahrajeme za okamžik, ještě předtím tu mám přání do Žabovřesk pro pana Jana Bicence. Píše nám totiž pan starosta z Homolí, že pan Bicenc má 65. narozeniny a také tu mám přání. Vážený pane Bicenci, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. Jak píše pan starosta ze Žabovřesk. Tak tedy. Do Žabovřesk 65. narozeninám pro pana Jana Bicence a také do Dražíce rovněž k 65. narozeninám pro paní Anu Záveskou bude hrát Iglovanka, píseň Šlamá milá na houby.

Iglovanka se postarala úvod dnešních písniček pro radost, připravené zahrát Budvarka do Jarošova nad Nežárkou. Tam 660. narozeniny má paní Jitka Dvořáková. Přišlo k nám psaní, dokonce dvakrát dvě psaní, abychom paní Dvořákové popřáli. A v tom prvním se píše: Milá Jitko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinnou pohodu, ať se máš dobře a i nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově, kde zpíváš a tančíš. Jitko, díky za vše. To vše ti přeji a děkují všichni členové krojovky. To bylo první pání přání pro paní Jitku Dvořákovou do Jarošova nad Nežárkou k 660. A v tom druhém se píše, že také se připojujeme k přání naší neteři Jitce, píše paní Nejedlá. Jitko, vše už ti přeje krojová družina a tak radost znoučat Lukáška a ať se ti plní vše, co si v životě přeješ. A též hlavně hodně zdraví. Ještě jednou to nej přejí Vlasta a Pepa Nejedlých s celou velkou rodinou. Tak do Jarošova nad Nežárkou k 660. narozeninám paní Jitce Dvořákové má hrát tango v rytmu tanga. Je to směs, kterou zahraje Budvarka.

Budvarku teď v písničkách pro radost vystřídá Třeboňská dvanáctka, která zahraje do Dražíče a také do Hůr. V Hůrách má 70. narozeniny paní Ludmila Pouzarová. Milá paní Pouzarová, k narozeninám přejeme samé štěstí, pevné zdraví, spoustu báječných zážitků a 365 balíčků a v každém z nich jeden krásný den. To přejí zástupci obce Hůry. Kam paní Ludmile Pouzarové za chvilku bude hrát Třeboňská dvanáctka, ale bude hrát také do Dražíče, kde rovněž 70. má pan Antonín Sejner. Všechno nejlepší, pane Sejnere, k životnímu jubileu a hlavně pohodu a zdraví do dalších let přeje jménem vedení obce Dražíč pan starosta. Tak do Dražíček 70. pro pana Antonína Sejnera a také do Hůr, kde 70. narozeniny má paní Ludmila Pouzarová, bude hrát Třeboňská dvanáctka píseň, která se jmenuje Lipenské vzpomínky.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost už jsou připraveni zahrát babouci, a to jednak do Nových Homolí, a pak také do Svaté Máří a také do Věcní. A já začnu ve Věcní. Ve Věcní 65. narozeniny má pan Manfred Smiro. Milý Manfrede, přejeme ti k narozeninám především hodně zdraví, pohody a klidu. Ať je tvůj další rok plný spokojenosti, ať se ti vyhýbají všechny starosti a ať máš vždycky kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře. Všechno nejlepší přeje Miluš, Petra a Natálka. To bylo přání do Věcní k 65. narozeninám pro pana Manfreda Smira. Mají hrát babouci, jsou připraveni. Budou hrát také do Svaté Máří, kde 80. narozeniny měla paní Milena Melková. 4. července se dožila krásných kulatých narozenin dlouholetá a věrná faninka kapely babouci, paní Milena Melková ze Svaté Máří na Prachaticku. Milá Milenko, dovol, abych ti za celou kapelu k tvému významnému výročí popřál hlavně hodně zdraví, spokojenosti a zároveň ti poděkoval za tvou obětavost pro kapelu. Budu moc rád, když si ještě užiješ mnoho krásných chvil z babouky. Ať už po rozhlasových vlnách, anebo osobně. Píše a přeje kapelník babouků Tomáš Staněk. Paní Milkové budou hrát babouci za chvilinku, ale budou hrát také pro paní Marii Štěpánkovou do Nových Homolí, která má 80. narozeniny. Pro paní Štěpánkovou tu mám hned několik přání. A v tom prvním se píše: vážená hudební redakce, hasiči Nové Homole vás žádají o písničku pro naši členku paní Marii Štěpánkovou. Paní Štěpánková je členkou našeho sboru již 65 let. Dlouhá léta dělala starostku obce Homole i v současné době je velice aktivní. Vzala si na starost kulturní a společenskou aktivitu našich dříve narozených občanů, ať jsou to výlety pro seniory, výstavy až po setkávání heligonkářů. Hasiči děkují paní Štěpánkové za její činnost a podporu naší práce a do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a radosti z vnoučat, píše starosta sboru pan Červák za sbor dobrovolných hasičů Nové Homole. No pro paní Štěpánkovou mám ještě jedno přání, nebo ještě dvě vlastně. Maruško, přeji ti hlavně zdraví, ať ti ještě dlouho vydrží ta tvá vitalita a chuť stále něco organizovat a být prospěšná. To přeje Věruna. To je druhé přání pro paní Štěpánkovou do Nového Molí k 80. No a v tom třetím se píše: milá Mařenko, k tvým krásným 80. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně hodně zdraví, k radosti, klidu a lásky. Přejeme ti, abys každý den měla důvod k úsměvu, laskavé lidi po svém boku a stálou energii a také dobrou náladu. Přejeme ti, aby další roky byly pohodové, naplněné drobnými radostmi a hezkými chvílemi. K tvému výjimečnému dni ti posíláme písničku. Píseň posílají a přejí bratr Václav s manželkou Miluškou a rodina Podholova. Pro paní Marii Štěpánkovou do Homolí, do Nových Homolí k 80. narozeninám, do Svaté Maří pro paní Milenu Melkovou k 80., které měla v 4. července, a pak ještě do Větřní, kde 65. narozeniny má pan Manfred Smiro, všude tam budou hrát babouci píseň Mládenec se vrací.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá Pardubická šestka. A ta bude hrát jednak do Nové Bystřice, ale také do Vřesníku u Humpolce. A tam začnou ve Vřesníku u Humpolce. 80. narozeniny 3. července oslavila paní Ludmila Čápová. Milá Lído, k tvým úžasným 80 letům ti přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Je to nádherný věk, když si člověk může užívat všeho, co má rád. Tak užívej kolem sebe spoustu lásky, smíchu a každodenní radosti z maličkostí. Pohodu, klid a radost z dětí a vnoučat přejí kamarádky Maruna a Milena. Paní Ludmile Čápové do Vřesníku u Humpolce k 80. Pardubická šestka za chvilku hrát bude. A bude hrát také do Nové Bystřice, tam 80. narozeniny měla paní Miluška Polanská. Milá tetičko, všechno nejlepší ke kulatým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje švagrová Maru Fejtlová, neteř Jarka se Zdeňkem, Radim a Alice s rodinami. Tak pro paní Milušku Polanskou do Nové Bystřice k 80. narozeninám a rovněž k 80. do Vřesníku u Humpolce pro paní Ludmilu Čápovou bude hrát Pardubická šestka písení Něžné konvalinky.

písničkách pro radost dohrála pardubická šestka a připraven je orchestr Petra Finka, který bude hrát jednak do malého Pěčína u Dačic, ale bude hrát také do Pohnání a s přáním začnu v Pohnání, kde 80. narozeniny má paní Ludmila Zemanová. Minulý měsíc měla a oslavila své kulaté narozeniny babička, prababička, maminka a teta paní Ludmila Zemanová z Pohnání. A tak bychom jí chtěli popřát touto cestou k jejímu životnímu jubileu mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a radosti ze svých vnoučat a pravnoučat. Za přání děkuji a jen vše dobré do dalších let přejí rodina Kolářová z Dolních Hořic, rodina Zemanová a Říhova z Pohnánce a pak také rodina Júzova z Pacova a k tomu ještě rodina Říhova z Pohnání. Do Pohnání paní Ludmile Zemanové k 80. které oslavila minulý měsíc, za chvilku bude hrát Teče potůček bublavý, stejně jako do Dačic, respektive do malého Pěčína u Dačic, kde právě dnes, 6. července, se dožívá 80 let paní Marie Kolbová. Píše nám manžel a píše, abychom paní Kolbové zahráli jako poděkování za lásku, práci, také obětavost a i za těch 59 let manželství písničku Teče potůček bublavý. Za celou rodinu přeje a za všechno děkuje manžel František, pan Kolba. Tak pro paní Marii Kolbovou z malého Pěčína u Dačic k 80. narozeninám a také do Pohnání k 80. pro paní Ludmilu Zemanovou bude hrát orchestr Petra Finka píseň Teče potůček bublavý.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Český rozhlas České Budějovice posloucháte 5 minut před 12:45. Je připravena v písničkách pro radost zahrát malá muzika na uše Pepíka. A to jednak do Předenic, Učkyně, ale také do Buku pod Boubínem. A právě v Buku pod Boubínem s přáním začnu. Tam měl narozeniny pan Miroslav Půbal, 80. narozeniny. 14. června oslavil náš tatínek, dědeček a pradědeček Miroslav Půbal 80. narozeniny, ke kterým přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A protože se narodil ve vesničce pod Boubínem, prosíme o zahrání písničky, která je spojená se Šumavou. Do dalších let přejeme tatínkovi hodně radosti, spravnoučat, také Mildíka a Natálky a stále hlavně pohodový život se svojí manželkou Drahuškou. To všechno přejí synové a vnuci s rodinami. Panu Miloslavu Půbalovi do Buku pod Boubínem k 80. nám za chvilku bude hrát malá muzika na uše Pepíka se šumavskou tematikou píseň a bude hrát také do Předenic, Učkyně, kde 80. má pan Petr Kuchyňka. Zas máš další narozeniny. Neboj, poznat to není. Tak si je užij. Hodně se směj, my ti přejeme ze srdce jen to nej, to přejí sousedé a kamarádi z Předenic. Panu Petru Kuchyňkovi do Předenic Učkyně k 80. narozeninám a také do Buku pod Boubínem, kde 80. narozeniny oslavil pan Miloslav Půbal, bude hrát malá muzika na uše Pepíka, píseň v té krásné Šumavě.

Dohrála malá muzika na uše Pepíka a věřím, že radost udělá i Budvarka s následující písní. Teď budeme přát do Chyšek, ale také do Dražíče. S přáním začnu v Dražíči, kde 80. narozeniny má paní Jana Beránková. Všechno nejlepší vám, paní Beránková, k životnímu jubileu a hlavně pohodu a zdraví do dalších let přeje jménem vedení obce Dražíč pan starosta. Do Dražíče pro paní Janu Beránkovou za chvilku bude hrát Budvarka, stejně jako do Chyšek, kde dnes 85. narozeniny má paní Marie Janoušková. Přišlo nám přání pro paní Janouškovou. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Ať máš stále radost ze života, ať tě neopouští dobrá nálada a optimismus jako doposud. I přes všechny překážky, které ti život připravil. Všechno nejlepší přejí Pavel, Pepa a Jana s rodinami i všechny vnoučata a pravnoučata. Do Chyšek k 85. narozeninám pro paní Marii Janouškovou a také do Dražíček 80. narozeninám pro paní Janu Beránkovou bude hrát Budvarka píseň Široký jsou jihočeský pole.

0: Dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost tu máme ještě jedno přání dnes a to je do Lužnice, kde 90. narozeniny oslavila paní Jaroslava Bláhová. A pro paní Bláhovou mám také přání. Naše milá maminko, babičko a prababičko, k tvým 90. narozeninám, které si oslavila 1. července, ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí, radost ze života a stálou energii, kterou všichni obdivujeme. Děkujeme za všechnu tvou lásku, péči a obětavost, kterou nám neustále rozdáváš. Krásné narozeniny, babičko. To přejí a za všechno děkují dcera Milada s rodinou, syn Václav s rodinou, syn Jaroslav s rodinou, všechna vnoučata a pravnoučata a k velké gratulaci a přání k pevnému zdraví se připojuje také sbor dobrovolných hasičů v Lužnici. Do Lužnice paní Jaroslavy Bláhové k 90. narozeniná má hrát píseň Krásné noci. Sice přání bylo o tom, aby to hrála mistříňanka, tu píseň, ale já ji tu nemám k dispozici od mistříňanky, ale myslím, že v podání Podhoranky to bude také radost.

můžete ještě objednávat tu muziku a poslat ta přání, tak ještě v červenci je jeden jediný den volný a to je 31. července. Jinak ostatní dny jsou plné a už se nám také plní srpen. Konkrétně obsazeno v srpnu je 1., 2., 3., 4. a 5., pak ještě 13. a 14., 17., 18. a 22. srpna. Ostatní termíny jsou volné a jsou k dispozici na našich internetových stránkách. No a teď ještě pozvánka za písničkou. S létem se hodně dělají akce a věřte tomu, že pár pozvánek tu pro vás mám. Vesměs jsou všechny na víkend. Začnu na hudebním festivalu Pod Lípou v Jámě, kde v sobotu bude hrát Dechovka, bude hrát Dubravanka od 13 hodin, potom Vlčnovjanka, potom Keramička, také Joška Šmukař a v 21 hodin pak Netolička. To je tedy pozvánka na hudební festival Pod Lípou do Jámy. Další pozvánka je na sobotu do Počátek, kde budou oslavy 25 let počátecké Dechovky v sobotu 11. července. Hrát tam také bude Lipkovanka. Ta další pozvánka pak je do Borován na Borůvko Braní, kde bude také v sobotu veselo. Už v 10 hodin dopoledne bude hrát holašovická kapela známá Skalačka. A pak bude vystupovat Doudleban, Blaťácký soubor Ševětín, také Lučina Brno, ta bude krátce po 15. hodině. Další pozvánka za písničkou je na sobotu do Kamenice nad Lipou na festival dechových hudeb, kde budou hrát od 17 hodin Božejáci v sobotu 11. července. A další pozvánka je na neděli 12. července, kdy v Horním Bukovsku bude veselo, bude tam hrát hartmanická muzika v rámci poutě. Bude hrát už od 10 hodin dopoledne v neděli 12. července. Ještě tu mám jednu pozvánku na setkání rodáků do Záhoří, to bude v sobotu. Bude tam hrát ve 12 hodin například řečická kapela a další muziky budou na setkání rodáků v Záhoří v sobotu. A poslední pozvánka je tedy na neděli 12. července do restaurace Nová Romance nebo New Romance do Rožmitálu pod Třemšínem, kde bude také veselou, bude tam hrát rožmitalská venkovanka. I tam bude muziky dost a dost té pěkné muziky, kterou mimochodem také slýcháváte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. To je vše. Za chvilku nás čekají zprávy. Tak Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost, přeji hezký den a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Trvalo jim to 14 hodin. Nové dopravní omezení začne platit zítra v Jindřichově Hradci. 5 architektonických týmů postoupilo do finále soutěže na budoucí podobu lázní Hrudkov ve Vyšším Brodě. Na jihu Čech je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. V noci začne mraku ubývat. Naměříme 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré sváteční odpoledne. Hasiči krátce před polednem dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zabralo jim to asi 14 hodin. Informoval o tom mluvčí Štěpán Komosný. Dva hasiči se podle něj lehce zranili, jinak se nikomu nic ne.

0: stalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místě jsou teď vyšetřovatelé. Škody odhadují na několik milionů korun. Rusko zaútočilo v noci na Ukrajinu. Použilo 68 raket a 351 dronů. Informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a 326 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích oznámil, že zemřelo nejmíň 14 lidí. Zraněných je víc než 70. Záchranné akce ve městě dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zničených nebo poškozených nejmíň 15 obytných budov, včetně 9 podlažní stavby v historické podělské čtvrti. Architektonická soutěž určí budoucí podobu lázní Hrudkov ve Vyšším Brodě. Odborná porota vybrala z 15 přihlášených kanceláří 5 finalistů z Česka, Slovenska a Rakouska. V další fázi soutěže si architekti prohlédnou areál a připraví své návrhy. Pokračuje nezávislý místostarosta Vyššího Brodu Jaroslav Marek.
1: Nechceme udělat jen hezký projekt na papíře. Připravujeme budoucnost jednoho z nejvýznamnějších míst ve Vyšším Brodě a proto jsme obsadili na architektonickou soutěž. Jen ta nám může přinést opravdu kvalitní řešení, které bude respektovat historii Hrudkova, jeho jedinečné prostředí i potřeby budoucího provozu.
0: Dopravní omezení začnou zítra v Jáchymově ulici v Jindřichově Hradci. Stavební firma upraví povrch silnice v celé délce ulice. Práce jsou rozdělené do 3 etap. Mluvčí radnice Karolína Bartošková uvedla, že za rekonstrukci zaplatí město stavební firmě skoro 5,5 milionu korun. Po nové silnici se první řidiči projedou už na konci července.
2: Počasí.
0: Je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 20 až 23 stupňů. V noci začne mraku ubývat, teploty 18 až 15 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti, k večeru místy s deštěm. Teploty 26 až 29 stupňů. Vítr mírný západních směrů a biozátěž na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda cyklisty brání provozu u Strážného na Prachaticku ve směru na Hliniště. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a já jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka. Děkuju, že jste si tohle vybral. No ano, tak jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako ta, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, no, tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladičkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Co

0: Okay. See.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než tak nějak člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo, takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, Měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnám.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá vždycky, naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. Já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Jo. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Hráčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ekumenická bohoslužba dnes v Husinci připomněla odkaz mistra Jana Husa. Zájem o prohlídky jihočeských památek bez průvodce roste. Free flow prohlídku představil zámek Hluboká nad Vltavou. Generální tajemník OSN varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na jihu Čech je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 20 až 23 stupňů. V noci začne mraku ubývat, naměříme 18 až 15. Zítra se oteplí na 26 až 29 stupňů Celsia. Právě a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Odkaz církevního reformátora Jana Husa dnes v Husinci připomněla ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí 90 lidí, další stovky návštěvníků zavítali do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách uctili výročí jeho upálení před 611 lety. ČTK to dnes řekl Petr Číško z centra mistra Jana Husa. Duchovní rozměr slavností doplňuje kulturní program města. Takzvanou free flow prohlídku nově návštěvníkům představil zámek Hluboká nad Vltavou. Prohlídku bez průvodce tam teď nabízí okruh zámecké kuchyně. Další informace doplnil ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
4: Prohlídku bez průvodce na hradech a zámcích Národního památkového ústavu v jižních Čechách máme už vyzkoušenou v Hradním muzeu v Českém Krumlově.

0: zvětšila se, je po tomto typu prohlídky poptávka, proto to zavádíme i na zámku Hluboká, kde zámecká kuchyně je mimořádně atraktivní prostor.
1: Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost.
2: Sport.
1: Fotbalisti Kolumbie a Švýcarska zítra od 22 hodin středoevropského času obstarají závěrečný osmifinálový zápas mistrovství světa. Oba týmy jsou na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku ze 4 zápasů ztratili jedinou remízu. Duel ve Vancouveru bude posledním mimo území Spojených států, kde se odehraje zbytek šampionátu. Kolumbie ovládla skupinu v konkurenci favorizovaného Portugalska a v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala 1-0 Ghanu. Jeho Američani spoléhají na pevnou obranu, kterou překonal jen jednou Uzbekistán. Poslední 3 zápasy udrželi čisté konto.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty se pohybují mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný severozápadní vítr. V noci začne mraku ubývat, teploty naměříme mezi 18 a 15 stupni. V úterý očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severu s přibýváním frontální oblačnosti, později večer na severu kraje místy slabě zaprší. Teploty se zvýší na 26 až 29 stupňů, na horách budou kolem 23. Vítr zůstane mírný západních směrů a biozátěž na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dálnici D3 na 111. kilometru u Bošilce ve směru České Budějovice Veselí nad Lužnicí brání dopravě odstavené porouchané auto. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Písničky, které nestárnou a pondělní sváteční odpoledne, které má, doufám, u většiny z vás punc pohody a klidu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. Jako obvykle nabídneme příběhy z našeho kraje i chvíle, které stojí za to vychutnat si absolutně bez spěchu. Vinné sklepy, cukrárnu nebo pokoj vrchního kuchaře si nově na zámku Hluboká mohou návštěvníci prohlédnout bez průvodce. Prohlídkový okruh kuchyně jí nabídne pohled do každodenního života na aristokratickém sídle. Více v reportáži v této hodině. Sváteční bohoslužby, trhy i koncerty nabízejí den 6. 11. výročí upálení mistra Jana Husa slavnosti v Husinci na Prachaticku. Do rodiště kazatele a reformátora se přesuneme už za malou chvíli. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba, těšit se můžete na skupinu The Bellamy Brothers, Dalibora Jandu a právě teď na Petra Muka.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Výročí si připomíná jeho rodný Husinec na Prachaticku. Program slavností nabízí trhy, koncerty a divadelní vystoupení. Věřící se zároveň mohou zúčastnit dvou svátečních bohoslužeb a do Husince vyjela i reportérka Eva Dubská-Petrová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ulicemi ve městě proudí stovky lidí. Potkala jsem tu návštěvníky z okolních měst, svátečního programu se ale účastní i řada husineckých obyvatel, podobně jako Lenka Škopková.
2: Já jsem místní, takže my jsme tady každý rok. My už to máme jako tradici s dětma. Od stánku, lampiony, všechno, že je tady opravdu od všeho něco, že si každý vybere.
1: Desítky lidí se zúčastnili dopolední ekumenické bohoslužby v modlitebně církve Bratrské. Ta byla určená pro všechny věřící bez ohledu na jejich církev. Další bohoslužba je v plánu od 17.30 v Husově kapli. To už povede kazatel církve Československé husitské.
0: Kde jinde ve městě je připravený program?
1: Tak návštěvníci Husince si můžou projít Husův rodný dům s vnitřními expozicemi. Přístupné je i zázemí církve Bratrské s kavárnou, kde si lidi prohlédnou třeba výstavu obrazů malířek Josefa Krejzy. Většina dnešních kulturních vystoupení se odehrává v Dolním parku. Mají tam stánky i trhovci. Ještě zmíním, že hlavní pietní vzpomínka na církevního reformátora se uskutečnila už včera večer, a to na zahradě centra mistra Jana Husa. Navázala na lampionový průvod městem.
0: Jak dlouho si už Husinec odkaz Jana Husa připomíná?
1: Tradice husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869, kdy se lidé domnívali, že uběhlo 500 let od Husova narození. Kdy se mistr přesně narodil, není známé. Slavnosti se konaly i za první republiky. Komunistický režim pak ze vzpomínky udělal okresní mírové slavnosti. A k původní myšlence, tedy k připomínání odkazu Jana Husa, se městečko vrátilo v roce 1990.
0: Tolik Eva Dubská-Petrová, živě z Husince. Pěkné odpoledne a děkujeme.
1: Krásný den.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: vzpomínky zůstanou, zaspívala skupina Holky v jihočeském odpolední Českého rozhlasu České Budějovice. V zimě neustálá tma, v létě zase pořád světlo. To je jedna ze strastí, kterou přináší život na arktickém souostroví Svalbard. Víc než dobře to zná Oleg Dittrich, který v Centru polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity na Špicberkách působí už několik let. Spolu s Josefem Elsterem tam také pomáhal zakládat Českou arktickou výzkumnou stanici. Dnes dopoledne jsme vám nabídli reprízu rozhovoru s Olegem Dittrichem, který jsme odvysílali letos v únoru. Moderátorovi Matěji Vodičkovi parazitolog popsal, jak se arktická krajina zhruba od roku 2009 proměňuje.
1: My v blízkosti té naší terénní polární stanice v Petunii máme takový výrazný ledovec, který končí v moři, spíš končil. Každoročně, když jsme se tam vrátili, tak jsme viděli, že ustoupil o desítky, někdy i stovky metrů a nyní už se tam dá přistát člunem a jít tam pěšky, nemusí člověk, nebo ani nemůže z moře, ze člunu vyšplhat na ledovec, ustupuje velmi silně. Některé ledovce za tu dobu, co tam jezdíme, pevninské ledovce dokonce úplně zmizly, zbyl z toho takový nějaký potůček a tak. Zrovna jezdíme teda do oblasti, kde se ta globální změna projevuje velmi silně. Pokud jde o můj výzkum, tak očividně taky vidíme, když lovíme mořské živočichy, že se tam objevují třeba ryby, které tam dřív nebyly, že místo tresek polární tam připlouvají tresky atlantské a další druhy, nebo mlž, třeba slávka jedlá, která tam byla kdysi v dávné minulosti, pak vymizela, tak se tam znovu objevuje a ten postup je velmi, velmi rychlý.
2: Prý jste si odtamtud přivezl mimo jiné třeba i obsah břišní dutiny polární lišky. Je to pravda, pane docente?
1: Toto je jedna z četných historek, která o mě koluje, ale tahle je opravdu založena na pravdě. My, kromě toho, že tam studujeme ty parazity mořských živočichů, tak samozřejmě, že jsme se zabývali i parazity těch několika suchozemských, kteří tam žijí a mimo jiné nás zajímala tasemnice, říkáme i tasemnice liščí nebo měchožil, která je i u nás. Každoročně se dělá v médiích humbuk, že nemáme sbírat borůvky, což je nesmysl, ale ta se tam vyskytla až díky lidem, protože pro svůj životní cyklus tam neměla mezihostitele, což jsou hraboši, ale Rusové, když tam těžili uhlí a dovezli si tam i dobytek a tak spící pro ten dobytek tam dovezli hraboše a umožnil se tam životní cyklus. A velmi nás zajímalo, jakého toho měchožila tam najdeme. No a my jsme chytali ty hraboše, v tom se nám to najít nepodařilo, ale po cestě na letiště jsem našel sraženou lišku autem, což je tam pár kilometrů silnic a stejně srazili lišku. No a já nosím ledvinku a tam jsem měl nůž, pinzetu a i krabičku plastovou. Vyhodil jsem z ní svačinu a dal jsem si tam tlusté střevo od té lišky a letadlem se to provezl a opravdu jsme tam měkožila našli a byl to genotyp, který se vyskytuje na Aljašce a po celé Arktidě, čili potvrdilo se to, co už kolegové taky zjistili, že se tam ten parazit nezavlekl těmi hraboši, ale že lišky si to tam rozšiřují po celé Arktidě.
0: Celý rozhovor s Olegem Dittrichem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Host k nám do studia přijde opět zítra. Matěj Vodička přivítá pěstitele, farmáře, blinkáře a podnikatele Karola Lesného. Rozhovor začne jako vždy po 11. hodině. Tak si nás nalaďte.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Sportovní ozvěny Kamele Jáši se dnes vydali do Tábora za místní rodačkou, hokejistkou Terezou Pištěkovou, která vyhlíží start v zámořské soutěži. Poslechnout si je můžete právě teď na vlnách Jihočeského odpoledne.
1: Sportovní ozvěny.
2: Hokejistka Tereza Pištěková vyhlíží start v zámořské soutěži. Volejbalisté Tomáš Brichta a Vojtěch Pitner mají zlato z mistrovství Evropy. Fotbalisté Táborska prohráli s Bohemians Praha. Jsou tady sportovní ozvěny, během následujících 6 minut vás vezmeme na zimní stadiony, podíváme se na novinky ve fotbalovém prostředí a vyspovídáme talentovanou Jihočešku. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Tereza Pištěková je další českou hokejistkou, která má namířeno do zámořské ženské hokejové soutěže. Na draftu si ji ve třetím kole jako 35. hráčku v pořadí vybrali zástupci Otavy. Talentovaná Jihočeška o své kariéře velmi poutavě vypráví.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: První kroky byly asi v Budějovicích na motoru. Začala jsem v přípravce a moc mě to nebavilo, protože už jsem chtěla hrát s hokejkou a s pukem a ne bruslit.
4: A proč bruslení? Proč hokej?
3: Starší brácha hrál, takže kvůli tomu. A bavilo mě to, asi jsem to prostě chtěla sem být jako on, no. Takže proto.
4: Ale místo narození jsem viděl Tábor, to
3: jo,
4: platí?
3: Jo, to platí. Jsem vlastně žila v Milevsku ještě s rodičema a s rodinou a ve 4 letech jsme se stěhovali do Budějic.
4: Považujete se za odchovankyni českých Budějovic motoru? Nebo jiného českobudějovického klubu, nebo Milevska, jak to vlastně?
3: Tak samozřejmě HC Mad Bull, to je jasný. Tam jsem vyrůstala na stadionu u Pouzara a to je pro mě asi celý začátek hokejové
4: kariéry. Jaké tam jsou vlastně podmínky pro výchovu dětí i hokejistů, nejenom hokejistek?
3: Já bych řekla, že super, protože teď je tam zima, ale teď sama tam trénuju, protože Renda Vidarený mi dal tu příležitost jim pomáhat takhle v létě, když se vrátím. Takže ty děti trénuju, naplňuje mě to, baví mě to a myslím si, že mají úplně super trenéry a dobrý zázemí.
4: To je tedy úspěšný klub Mad Bull České Budějovice. Když se podíváme na vaši další kariéru, já to nechám na vás, protože tam bylo Finsko, Švédsko. Jak je to a bude Otava?
3: Bylo tam Finsko 2 roky, hrála Hamenlina. Jsem v Turku a pak v Hamenlině a pak jsem šla do Švédska taky 2 roky, hrála jsem v Djurgårdenu ve Stockholmu a teď jsem byla v SDE taky ve Stockholmu.
4: A jako zástupkyně mladé generace předpokládám angličtina úplně
3: v pohodě. Angličtina dobrý.
4: To se může hodit v Otavě.
3: Jo, jo, tam
4: tak
3: bude
4: jak to
3: potřeba.
4: Po draftu.
3: No tak byla jsem překvapená, jen nečekala jsem 3. kolo, to určitě ne. Jsem příjemně překvapená, samozřejmě je to super.
4: Je to pro vás motivace do další práce a jak to vlastně teď bude vypadat?
3: Je to zase krok dál a zatím je to všechno v procesu, zatím čekám, co z Otavy vyleze a co mi nabídnou a jak to bude vypadat.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Nejprve výsledek fotbalové přípravy. Silono Táborsko Bohemians Praha 2-4. Zápas se hrál ve Strunkovicích nad Blanicí. Táborsko v týdnu nevyužilo nabídku posunu do první ligy. Ve volejbalové Evropě je v kategorii do 22 let nový mistr Evropy. Česká reprezentace porazila ve finále Polsko. Byli u toho i 2 Jihočeši, Vojtěch Pitner a Tomáš Brichta. Právě Univerzál Brichta po zisku bronzu s Jihostrojem sportovním ozvěnám říkal.
5: Já myslím, že jsem naprosto spokojený, jsem strašně rád, že jsme tohoto výsledku dosáhli. Pořád nemůžu říct, že bychom nebyli spokojeni se tím místem, pořád je to velký úspěch pro nás. Pro mě osobně další bod a odtud se chce se posunout vejš.
2: Teď se tedy opravdu levoruký útočník posunuje dál, má zlato z mistrovství Evropy. Hráčů do 22 let. Přidáme ještě dobrou zprávu. Tomáš Brichta bude hrát v Českých Budějovicích i v příští sezóně.
5: Samozřejmě, zůstávám a moc se těším na další rok tady. Pořád se prostě chci zlepšovat, pořád chci tomu klubu něco vrátit, chci dostat jeho stroj zpátky asi do finále a uhrát tady titul, to je pro mě samozřejmost a doufám, že se mi to podaří.
1: Tabulka.
2: Dnes je na řadě fotbalová první B třída skupina A, tedy 7. liga. První místo Malše Roudné, bylo to vyrovnané až do poslední vteřiny. Roudné 64 body a impozantní skóre 101:30. Druhé místo Slovan Černý Dub, také 64 bodů. Třetí Frimburg 47 bodů, stejně jako čtvrté Ledenice. Závěr tabulky, 12. Chvalšiny 22 bodů, 13. Boršov 16 a poslední 14. Přídolí ze 26 zápasů jen 3 body. Skóre má hrozivou podobu 21:125.
1: Tam v týdnu za sportem.
2: V létě vám velmi často nabízíme tipy na výlety k vodě. Na konci týdne o víkendu se pojede závod ve slalomu na divoké vodě pod Borskou přehradou na západě Čech. K vidění bude zároveň Český pohár veteránů a hned o týden později se stejný závod pojede v Českých Budějovicích. V akci budou známá jména i účastníci mistrovství světa nebo olympijských her. A když už jsme u vodního slalomu, od 21. srpna do 23. se pojede mistrovství České republiky pod Lipenskou přehradou. Jakub Príher a Martin Toncar vzkazují všem příznivcům sportu.
6: Tak na Lipně, ahoj!
7: Ahoj!
2: Od mikrofonu vás zdraví také Kamil Jáša. Možná se společně potkáme právě u vody.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Na českých památkách roste zájem o prohlídky bez průvodce. Jako jeden z prvních jihočeských zámků se teď nově k rostoucímu trendu připojil zámek Hluboká nad Vltavou. Návštěvníci si mohou zcela sami a vlastním tempem projít prostory zámecké kuchyně.
1: Tak, teď jsme přišli z teplé kuchyně do cukrárny. Tady pro změnu vidíte krásné formy na tragantové pečivo.
2: Společně s kastelánem Martinem Slabou teď procházíme prohlídkovým okruhem zámecké kuchyně na zámku Hluboká nad Vltavou. V předchozích letech si mohli tyhle prostory lidé prohlédnout pouze s průvodcem a ve vyhrazených časech. V letošním roce na návštěvníky ale čeká změna.
1: Pro letošní sezónu jsme připravili tu novinku, že poprvé si návštěvníci naší kuchyni můžou projít sami bez průvodce svým vlastním tempem. Návštěvníci v dnešní době touží chodit po interiérech bez průvodce a my jsme vybírali, kterou trasu bychom si poprvé vyzkoušeli, vybrali jsme zámeckou kuchyni.
2: Průvodci jsou ale při procházení kuchyní návštěvníkům stále k dispozici. Nejenom, že hlídají zámecké prostory, ale zároveň můžou zájemcům poskytnout informace týkající se prohlídkového okruhu. Kromě toho jsou na místě také doplňující texty.
1: Pokud chcete další informace, máte dvě možnosti. Buď si vezmete tištěné texty, nejen v českém jazyce, ale v mnoha dalších jazycích. No a pak si můžete i stáhnout do telefonu přes QR kód aplikaci, kde si najdete texty a obrázky, které se stahují právě k zámecké kuchyni.
2: Podle kastelána Martina Slaby si prohlídkový okruh bez průvodce vybírají nejčastěji rodiny s dětmi nebo návštěvníci ze zahraničí. Časově neomezenou prohlídku kuchyně, ale podle něj také využívají lidé při čekání na jiné komentované okruhy.
1: Dneska jsem se ptal našich pokladní, tak mi říkali, že tuto trasu si vybírají hlavně rodiny s dětmi a pak jsme si všimli, že si taky hodně kupují cizinci. Další výhodou je, že pokud například čekáte na prohlídku, kterou máte až za 30 minut, tak ten čas můžete využít tím si právě kdykoliv odjete do té kuchyně a prohlédnete si ji.
2: Zámeckou kuchyni navštívila i paní Eva s dětmi.
3: My teď čekáme na průvodce na paní kněžnu s dětičkama a zbyl nám čas, tak nás starozovala tam ta kuchyň. Já si myslím, že asi obojí má něco do sebe, tak my budeme mít to vyvážený tou paní kněžnou, na to se těšíme. Ten balanc se mi líbí určitě.
2: Rostoucí zájem o takzvané free flow prohlídkové okruhy na českých památkách potvrzuje i ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
4: Prohlídku bez průvodce na hradech a zámcích Národního památkového ústavu v jižních Čechách máme už vyzkoušenou v Hradním muzeu v Českém Krumlově. Osvědčila se, je po tomto typu prohlídky poptávka. Proto to zavádíme i na zámku Hluboká, kde zámecká kuchyně je mimořádně atraktivní prostor.
2: Petr Pavelec také doplnil, že v reakci na rostoucí zájem o tento typ prohlídek plánují v budoucnu podobnou nabídku na jihočeských památkách rozšířit. Kuchyně na zámku Hluboká je bez průvodce přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 31. srpna. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio Vaš.

0: úžasná píseň skupiny Bee Gees z roku 1968. To bylo Massachusetts na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Prohlídková trasa v zámku Kratochvíle je po celý červenec ozvlášněná výstavou obrazů manželů Čechových z Krajnička na Strakonicku. Výstavu navštívil redaktor Filip Černý.
1: Hudba italských renesančních mistrů doprovodila slavnostní otevření výstavy obrazů manželů Evy a Radomila Čechových na zámku v Kratochvíli. Výstava má název Hudební tóny, záře jeviště a obrysy profilů a já se manželů Čechových ptám, jaké to je malovat pospolu.
2: Spolu procházíme uměleckým životem odmala. A jsme spolu taky tak už dlouho, nebudu ani říkat, je to asi 42 let, co jsme spolu jako manželé a ještě několik let předtím. A oba dva jsme se zajímali a věnovali kultuře. My jsme oba tanečníci, klasický balet, na konzervatoři jsme se poznali. Já jsem pak studoval AMO choreografii a Eva nastoupila jako tanečnice od televizního baletu tenkrát. Tím pádem my jsme pořád se prolínali umělecky a tím pádem i vztahově, s tím, že nám to nevadilo názorově, i když každý měl trošku jiný názor, ale názorově na tu věc a dělat tu věci některé společně a dohadovat se o nich a pohádat se, bylo pro nás ne rozdělující, ale zbližující se. Samozřejmě to tvoření má, každý má nějaký svůj styl, svoje cítění a ten druhý mu takzvaně, u nás to funguje, že mu dělá oponenta. A tam dochází těm krásným střetům, že proč to tak je a proč to by se to takhle nelíbí. A já tam mám potom takové motto, že ty výstavy jsou pro nás adrenalin, kdy se teprve prokáže ta realita před tou vlastně společností, před tím divákem, který vám sám dá vlastně najevo, líbí, nelíbí, proč, nebo chce.
1: Právě choreografie, tance, tam mi ten pár nějak jako jde dohromady, ale u výtvarna, u malování, jak to pak v reálu vypadá?
3: Velmi krásně. My malujeme u jednoho stolu, u kterého se střídáme. Já maluju, když Radek kouří. No a on maluje, když já odcházím. Obyčejně teda maluje po nocích a já teda jako v pozdních odpoledních hodinách. No a pak teda se ráno díváme na svoje výtvory a obyčejně přemalováváme. Tak asi tak.
1: Výstava obrazů Evy a Radomila Čechových je umístěna na Kratochvíli v Bílém sálu, je součástí prohlídkového okruhu renesanční vily a potrvá až do konce července.
0: To byl Filip Černý z Kratochvíle, fotograf.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Státní fond audiovize obnoví příjem žádostí o zápis mezi projekty, které můžou dostat pobídku. Peníze ale poskytne, až je bude mít. Evropská unie vysílá 4 hasící letouny na jih Francie, který sužuje požár. Tábor plánuje nový útulek pro psy a kočky. Město si nechá vypracovat studii proveditelnosti. Teploty se na jihu Čech pohybují mezi 20 a 23 stupni. V noci klesnou na 18 až 15. V úterý bude polojasno až oblačno, naměříme 26 až 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Státní fond audiovize od září obnoví příjem žádostí o zápis mezi projekty, které usilují o pobídku. Pobídky ale bude fond poskytovat, až na ně získá peníze. Projekty, které zapíše, můžou čekat až 2 roky. Postup je tak vhodný jen pro projekty, které mají zajištěné plné financování z jiných zdrojů. Státní fond audiovize to dnes řekl ČTK. Fond poskytuje podporu filmařům a nově i tvůrcům počítačových her. Tábor plánuje nový útulek pro psy a kočky. Město si nechá vypracovat studii proveditelnosti. Na posledním jednání to schválili radní. Současná budova sloužila původně jako ubytovna pro dělníky čističky odpadních vod a není přizpůsobená pro provoz útulku, říká místostarosta Radoslav Kacerovský z Hnutí Tábor 2020.
2: My jsme rádi vybudovali útulek nový na stejném místě na základě té studie proveditelnosti, která by nám měla říct všechny pro a proti. Se potom rozhodneme, zda opravdu půjdeme do budování nového útulku, nebo se budeme snažit nějakým způsobem rekonstruovat tento současný.
0: Výstava v Prachenském muzeu v Písku zachycuje výstavbu českých přehrad v 50. letech 20. století. Stěžejní je kolekce obrazů akademického malíře Karla Stehlíka, který se zaměřil především na Orlickou přehradu a Povltaví před její výstavbou. Doplňují je taky olejomalby dalších autorů, dodává kurátor výstavy Jan Kouba.

0: tady zhruba dalších 20 autorů a ukazujeme i výstavbu jiných přehrad. Máme tu i Slapy, Římovskou přehradu, Husineckou přehradu nebo třeba Hněvkovice. Na stavbě nechybí jeřáby, bagry, míchačky. Z těch pláten vychází ta fascinace z toho.
1: Evropská unie oznámila vyslání 4 hasicích letounů na pomoc v boji s požáry na jihu Francie. Na síti X to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stroje podle ní dorazí dnes z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci evropského programu pro sdílení zdrojů Rescue. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie, napsala to agentura AFP. Oheň podle ní zasáhly i některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka. S nimi požáry podle agentury bojuje taky chorvatský ostrov Hvar. Úřady v Portugalsku, Španělsku a jižní Francii mezitím varují před dalšími vedry. Počasí. Na jihu Čech je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty se pohybují mezi 20 a 23 stupni, na horách mezi 16 a 19. Fouká mírný severozápadní vítr. V noci začne mraku ubývat, teploty naměříme mezi 18 a 15 stupni. V úterý očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severu s přibýváním frontální oblačnosti. Později večer na severu kraje místy slabě zaprší. Teploty se zvýší na 26 až 29 stupňů, na horách budou kolem 30. Vítr zůstane mírný západních směrů a biozátěž na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda osobního auta komplikuje provoz u Horní Olešné na Jindřichohradecku. Zdržíte se při výjezdu na Popelín. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: I krátce po 15. hodině vás budeme bavit nejen písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Druhou hodinou pokračuje Jihočeské odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se ke svátečnímu času hodí nejlépe. Rocky, Rambo nebo Barney Ross z postradatelných. Jen málo který herec vytvořil tolik kultovních filmových hrdinů jako Sylvester Stallone. Dnes slaví 80. narozeniny, více v této hodině. V rubrice Co v učebnicích nebylo, nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdete a proč se jim říká Pater Noster, už za chvíli v Jihočeském odpoledni. Příjemný poslech.

0: hladí denního české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Výstavba přehrad v 50. letech 20. století fascinovala mnoho umělců. Dokazuje to letní výstava v Práchyňském muzeu v Písku. 30 z 80 obrazů namaloval Karel Stehlík, který zachytil proměnu po Vltaví před i v průběhu budování Orlíka. Další výtvarníci přinesli na plátna budování Římovské, Lipenské nebo Slapské přehrady.
1: Jihočeská přehrada na Lipně je píchou celého Českobudějovického kraje i jeho výtvarných umělců.
2: Tento film nám krásně navazuje na tyto dva obrazy, které tenkrát na Lipně přímo byly vystaveny. Jsou od malířů Jiřího Tichého a Ády Nováka, což byli zrovna dva autoři, kteří právě velmi často a rádi Lipenskou přehradu malovali.
3: Výstavou věnovanou stavbám českých přehrad právě procházím s kurátorem výstavy Janem Koubou.
2: Když jsme se rozhodli dělat téma Karel Stehlík a výstavba Orlické přehrady, tak jsme museli to téma zařadit do kontextu. A proto úvodní část výstavy se věnuje dalším malířům, kteří malovali jiné české přehrady. Máme tu i Slapy, Římovskou přehradu, Husineckou přehradu nebo třeba Hněvkovice. Na stavbě nechybí jeřáby, nechybí tam bagry, nechybí tam míchačky, ale z těch pláten vychází ta fascinace z toho.
3: Autoři zachycovali nejenom samotnou stavbu, ale také to, co bylo předtím.
2: Byla dokonce v roce 1954 vyhlášena takzvaná akce po Vltaví, kdy malíři měli jet k Vltavě a malovat ty partie, které brzy skončí pod vodou. A Karel Stehlík se toho velmi aktivně chopil. Je tady třeba vesnice Těchnice, tenhle obraz nikdy nebyl vystaven, je z rodiny přímo Karla Stehlíka, jeho vnučka nám ho zapůjčila.
3: Na největším obraze je zachycen i hrad Zvíkov.
2: Tento obraz má skoro 3 metry a patří městu České Budějovice. A takovou zajímavostí je, že když Karel Stehlík maloval předlohu, tak plul na lodi a vyklopil se a málem se utopil. Plaval asi 1,5 km, jak ho proud unášel, ale že ho zachránil a díky tomu mohl tenhle obraz vzniknout.
3: A teď už se v galerii dostáváme do prostoru, který je věnován vodnímu dílu Orlík.
4: Staví se Orlická přehrada. Délka přes 0,5 km, výška 91 metr, celkové množství betonu 1 100 000 kubíků.
3: Vidíme další film, ukázku z budování tohoto vodního díla.
2: Tohle je film z roku 1959 a jmenuje se Blok 15. Mladého režiséra v té době Eduarda Šorma a zobrazuje partu dělníků, kteří betonují ten Blok 15. Tady třeba plakát, který kdysi visel po celém Československu a hledal pracovníky. Vodní dílo Orlík vás volá, potřebujeme vás, přijďte stavět Orlickou přehradu. Je to obraz Eduarda Světlíka.
3: V této místnosti ale najdeme taky příběh výtvarníka Emila Cimbury.
2: Mimochodem pra potomkovi slavného siláka Jana Cimbury. A tenhle Emil Cimbura vytvořil úžasnou více než 6 metrů vysokou mozaiku, která dneska je v elektrárně pod Orlíkem k vidění. Tady je původní návrh oné mozaiky, ta nebyla realizovaná, protože tady ten strojník vypadá málo jako budovatelsky. Podívejte se, tady pak vypadal v reálu takový socialistický anděl.
3: A v této místnosti už jsou jenom olejomalby Karla Stehlíka.
2: Snad žádný jiný český malíř se tak nezamiloval do přehrady jako Karel Stehlík do Orlíka. A na těch obrazech je to vidět. To malování těch jednotlivých fází.
3: A těch technických detailů.
2: Malinký panáčci, bagříky, jeřáby, všechny možné jako pohledy na ty vybotnované bloky.
3: A nejsou to jenom olejomalby.
2: Máme tady grafiky, litografie nebo jenom drobné akvarely. Ale jsou tady díla ze skicáku Karla Stehlíka, jednoduché kresbičky.
3: Výstava potrvá do 30. srpna. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Víte, proč se oběhovým výtahům říká Paternoster a kde všude je najdete? Více prozradíme už po písničce v dnešním jihočeském odpolední.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Noblesním průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby vás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pettingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas, rádio vašeho kraje a my pokračujeme dalším zajímavým příspěvkem. Když psal scénář k Rockymu, měl v kapse jen pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénárista a režisér oslaví dnes 80. narozeniny.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studia o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil, Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallone na světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
2: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
2: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Počasí je dnes na mnoha místech kraje jako na větrné hůrce a tak doufejme, že se vítr brzy uklidní a dorazí slibované příjemné dny. Přát si samozřejmě můžeme cokoliv, ale jak tomu bude skutečně, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Od západu k nám zasahuje výběžek tlakové výše se středem nad Alpami a po jeho okraji k nám proudí vlhký a docela teplý vzduch od severozápadu. V noci a zítra čekáme oblačno až zataženo. Srážky, které ještě teď postupují přes náš kraj, dozní a k ránu oblačnost trošku ubyde, místy až na polojasno. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno a odpoledne přijde od severu oblačnost studené fronty. Na severní polovině kraje se vyskytne později večer i slabý déšť. Teplota zítra vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25. Vítr ten nám zatím pokoj nedá, mírný západních směrů 4 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na jedničce na nízké zátěži.
1: Teploty příjemné, jaká bude další červencová středa?
2: Ve středu nás zpočátku čeká velká oblačnost a na většině území občasný déšť nebo přehánky. V poledních hodinách začne ubývat oblačnosti i srážek, takže odpoledne už budou přehánky jenom lokálně na horách. Teplota ve středu ráno bude kolem 17, takže dost vysoká, odpoledne kolem 23 stupňů. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu večer zeslábne.
1: Přinese nám současné proudění na konci tohoto týdne další tropické teploty?
2: Zatím ještě ne. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a ojedinělé přehánky. K večeru se pak bude od západu vyjasňovat, protože už se začne více projevovat ten výběžek vyššího tlaku. Ve čtvrtek ráno teplota kolem 13, odpoledne kolem 24. Vítr ještě mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale večer už zeslábne na slabý proměnlivý a pak už nám dá chvilku pokoj.
1: A na závěr se ještě zeptám na páteční počasí.
2: Pátek bude jasno až polojasno, beze srážek, teplota ráno kolem 13, odpoledne kolem 27 stupňů, takže k těm tropům se asi spíš ještě nedostaneme. Vítr povane slabý proměnlivý, během nepřevážně severních směrů 1 až 4 metry za sekundu. No a takové letní počasí, sluníčko, teplo nás čeká i o víkendu.
1: Tolik Eva Houbová, které děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a pěkné sváteční odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den a naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ekumenická bohoslužba dnes v Husinci připomněla odkaz mistra Jana Husa. Prohlídky křížikovy elektrárny v Písku umožní vstup i do nepřístupných prostor. V Česku dnes hasiči řešili několik požárů. V noci začne ubývat mraků, naměříme 18 až 15 stupňů. Zítřek bude zpočátku polojasný až oblačný, k večeru místy s deštěm. Teploty 26 až 29 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré sváteční odpoledne. Ekumenická bohoslužba dnes v Husinci připomněla odkaz církevního reformátora Jana Husa. Zúčastnilo se jí 90 lidí. Další stovky návštěvníků zavítali do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách uctili výročí jeho upálení před 611 lety. ČTK to dnes řekl Petr Číško z centra mistra Jana Husa. Duchovní rozměr slavností doplňuje kulturní program města. Komentované prohlídky křížikovy elektrárny v létě pořádá Práchyňské muzeum v Písku. Návštěvníci se při nich dozví o začátcích elektrifikace i o samotném provozu historické elektrárny. Průvodce s nimi projde strojovnu, turbinárnu nebo objekt bývalé vodárny, upřesňuje etnograf Práchyňského muzea Jan Kouba.
2: Bereme třeba i do prvního patra. A to jsou často místa, kde skutečně jako návštěvníci nikdy nebyli, protože tady v elektrárně fungovalo muzeum od roku 96 do roku 2023, ale chodilo se jenom do těch 4 místností. My bereme návštěvníků úplně všude, celý ten areál projdou.
0: Prohlídky jsou denně vždy od 10, 12, 14 a 16 hodin. Z technických důvodů bude ale elektrárna zavřená ve čtvrtek 9. července. Hasiči našli po požáru rodinného domu v Trutnově uvnitř budovy mrtvého. Kriminalisti nezjistili cizí zavinění. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová. Policie předpokládá, že mrtvý byl obyvatel domu. Na likvidaci požáru se podílely 3 jednotky hasičů. Oheň se podařilo uhasit asi za hodinu. Příčinu zatím hasiči s policisty neurčili. Hořelo i na Děčínsku. Před polednem začal hořet hotel ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali hasiči 8 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Hořet začala fritéza, odkud se oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor, uvedli to hasiči na síti X. Palestinské islamistické hnutí Hamás dnes oznámilo rozpuštění svého vládního orgánu v pásmu Gazy. Uvedla to agentura AFP. Hnutí to označuje za krok předání moci technokratickému palestinskému výboru. S předáním moci počítá mírový plán, se kterým Izrael a Hamás souhlasili v loňském roce. Nevyřešená zůstává otázka odzbrojení, které Hamás odmítá.

0: Izrael považuje dnešní rozhodnutí za pouze symbolické, píší to tamní média.
1: Počasí.
0: V noci bude ubývat oblačnosti, naměříme 18 až 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne od severu s přibýváním frontální oblačnosti. Později večer na severu kraje místy slabě zaprší. Teploty se zvýší na 26 až 29 stupňů, na horách budou kolem 23. Vítr bude foukat mírný západních směrů a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod, ať je tomu tak i nadále, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
3: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
2: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu humoriádnického. A teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem, tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky, nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak ty mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bůstu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No jo, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásková a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší, a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem viděl, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako zpátek.
3: Dobře,
4: Ačko,
3: dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr z Hroty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy, další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je Franček z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale teď by se mi neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pane Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: naschánou. Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co
9: tam,
10: jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak což, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: dránku,
10: ale
9: zeď no, to jak... A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíb jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom Krchově, a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou tak potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu
5: hřbitov.
3: Vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi
5: já bych
3: nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku, ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem, je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje.
5: To zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No, no.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek, už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
2: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otel je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jako má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparuchu.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné, k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš, ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrabala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy Federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme Seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: To tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je tu Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím vás, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý 9, jak vysíláte. Zahrám písničku Večerníček pro dospělé, prosím vás,
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví, Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, švělo, vy jste lahůdka, vstrkuji. S jakou, s jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, no, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ale no to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná. To máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku. Nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Či, Sýkora. Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je, no. No ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech.
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju si rana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no, tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitý člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pověste na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Nojakem.
2: Ještě jednou za Zrchavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sedlíkem a Sabinkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Milos Podhůří Orlických hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No, to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No co se divíte, každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100. No,
7: tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takových 10 let už.
6: Přeji bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: První ze dvou vojenských letounů za víc jak 11 miliard přiletěl do Česka. Británie uvalila sankce na Rusy za toxiny použité proti Alexeji Navalnému. Architektonická soutěž určí budoucí podobu lázní Hrudkov ve Vyšším Brodě. V noci začne ubývat mraků, naměříme 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami 26 až 29 stupňů Celsia. Jsou to zprávy s Gabrielou Bláhovou. Příjemné sváteční odpoledne. První ze dvou letounů Embraer přiletěl do Česka. Armáda ho pořídila za 11 miliard 300 milionů korun. Přistál na ruzínském letišti v Praze. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii. Českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování zaletu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Architektonická soutěž určí budoucí podobu lázní Hrudkov ve Vyšším Brodě. Odborná porota vybrala z 15 přihlášených kanceláří 5 finalistů z Česka, Slovenska a Rakouska. V další fázi soutěže si architekti podle nezávislého místostarosty Vyššího Brodu Jaroslava Marka prohlédnou areál a připraví své návrhy. Podle něj jen architektonická soutěž může přinést opravdu kvalitní řešení, které bude respektovat historii Hrudkova, jeho jedinečné prostředí i potřeby budoucího provozu. Výstava v Prachinském muzeu v Písku zachycuje výstavbu českých přehrad v 50. letech 20. století. Stěžejní je kolekce obrazů akademického malíře Karla Stehlíka, který se zaměřil především na Orlickou přehradu a na Povltaví před její výstavbou. Doplňují je taky olejomalby dalších autorů, dodává kurátor výstavy Jan Kouba.
2: Je tady zhruba dalších 20 autorů a ukazujeme i výstavbu jiných přehrad. Máme tu i Slapy, Římovskou přehradu, Husineckou přehradu nebo třeba Hněvkovice. Na stavbě nechybí jeřáby, bagry, míchačky. Z těch pláten vychází ta fascinace z toho.
1: Británie uvalila sankce na 7 Rusů a 2 ústavy zapojené do výzkumu, vývoje a výroby toxinu epibatidin a paralytické látky novičok. Ty byly použity při otravě někdejšího ruského opozičního předáka Alexeje Navalného a Britky Dawn Sturgessové. Oznámila to dnes britská vláda. K podobnému kroku o několik dní dřív přistoupila Evropská unie. Ta sankcionovala 6 Rusů za vývoj epibatidinu. Moskva se zatím nevyjádřila. Sport. Nasazená 21. Marie Bousková do svého druhého wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. S belgickou tenistkou Elis Mertensovou ve čtvrtém kole prohrála 4-6, 4-6. Karolína Muchová bude mít zítra šanci postoupit do prémiového semifinále. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakovou.
0: Počasí.
1: V noci začne ubývat mraků, teploměry ukážou 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne bude od severu přibývat frontální oblačnost. Později večer na severu kraje místy slabě zaprší. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 23. Vítr zůstane mírný západních směrů a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.

0: zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích v ulici za Škodovkou havaroval motorkář. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Hezký večer, přátelé, zdraví vás Jiří Kasal. Ve svátečním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nastal čas pro speciální vydání koncertních ozvěn od tří lvů a ty jsme dnes vyhradili pozoruhodnému koncertu z loňského 14. prosince v našem studiovém sále. V jehož rámci excelentní kytarista Milan Bátor delikátním, velmi podmanivým způsobem interpretoval nestárnoucí písničky Beatles. Tento 45-letý rodilý Opavan, hudebník, publicista i pedagog sklízí velké úspěchy se svou instrumentální kolekcí melodií legendární liverpoolské čtyřky Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringo Starra. Podobně jako jeho deska I Beatles, která vyšla před třemi roky jak na vinilu, tak v digitální podobě. Není to Milanovo první album. To první bylo věnováno italskému kytaristovi a skladateli Mario Gangimu. K jehož 28 skladbičkám přidal Milan Bátor jako bonus velebné Yesterday od Paula McCartneyho. Tuto myšlenku vztaženou přímo k Beatles pak moravský kytarista směle rozvinul na svém druhém albu, na němž najdete už pouze skladby Beatles. Ale i tady italský kytarista, rodák z Říma Mario Gangi, jehož životní pout se uzavřela už před více než 16 roky, je zřetelněji přítomen. Kytarista Milan Bátor totiž vyšel z jeho aranžmá 18 songů Beatles, což vysvětlil těmito slovy. Jeho aranžmá respektuje melodie nesmrtelných songů Beatles, ale přidává jim jazzový nádech a typicky italskou zpěvnost, což je obrovská výzva pro každého interpreta. A těmito posluchačsky vstřícnými úpravami hitu Beatles podání vynikajícího kytaristy Milana Bátora se můžete nechat okouzlit v našem svátečním výběru, který otevírá A Hard Day's Night, Perný den.

Díky moc. Tak Hard Day's Night jste určitě poznali a jenom doplním, že ta píseň vznikla během natáčení stejnojmenného filmu a ten název vymyslel skvělý bubeník The Beatles Ringo Starr. Byla to jedna z jeho takových typických hlášek, které vznikaly, nikdo neví do dneška jak, ale prostě se vylezl ven z místnosti a podíval se kolem sebe a řekl, to byl dnes perný den, noc. A tak se jim to líbilo, že z toho vznikla nejenom stejnojmenná písnička, ale pojmenovali potom podle ní celý ten film. No a já budu pokračovat dál. Bude to písnička And I Love Her. Je to píseň, která je považována za jednu z prvních balad The Beatles. A je to písnička, kterou má zase na svědomí Paul McCartney.

Děkuji moc. Ty úpravy, které vám dneska hraju, tak od Maria Ganjiho, teda převážně budou, tak ty vlastně jsou takové neznámé, jsou utajené, protože já jsem byl vlastně první, kdo je natočil na nějaký hudební nosič, na desku, a dostal jsem se k ním úplně náhodou a přes dceru skladatele a aranžéra Maria Ganjiho, která byla tak hodná, že mi je poskytla z Itálie, z Říma, mi je posílala nafocené přes mobil, přes kameru a tak podobně. A takhle jsem to nazbíral, těch 18 písní, a natočili jsme to v Českém rozhlase Ostrava tady. Takže v podobném prostředí krásném, jako je tady. A další z těch úprav, která tam bude, bude Can't Buy Me Love. Možná jste si všimli, že začínám od písmene A, on totiž Mario Ganji a ty své úpravy The Beatles seřadil abecedně. Má to opravdu od A až po Y, takže měl v tom nějaký takový zajímavý systém. Chtěl asi udělat nějaký takový vlastní hudební best of The Beatles. Takže Can't Buy Me Love, písnička, která vznikla v Paříži během turné The Beatles po Francii, a kritika mi to dala pěkně teda sežrat, co si pamatuju. A tahle píseň vznikla na hotelu na staré rozvrzané piano.

díky moc. Další píseň, kterou vám zahraju, tak tu nenajdete na žádném albu The Beatles, ani na výběru, ani na raritních záležitostech. A to z toho důvodu, že tu písničku napsal Paul McCartney a John Lennon pro někoho jiného. Oni byli tak kreativní neuvěřitelně, že si mohli dovolit těmi písněmi takto plýtvat a píseň From a Window věnovali svému příteli, anglickému zpěvákovi Billy G. Kremerovi, který zpíval s kapelou The Dakotas. Takže From a Window, poměrně neznámá melodie, tak jsem zvědav, jestli vás osloví stejně jako takové ty známé perly z repertoáru The Beatles.

0: Díky moc.
1: Tak to byla málo známá písnička From a Window a teď už jedna taková ze známých melodií srdcových píseň, kterou napsal John Lennon. Jmenuje se Dívka, tedy Girl, a úprava opět Mario Ganji. S mým malým příspěním, já už to hraju, to album 2 roky, s tím jezdím po republice a už mě ty úpravy tak... jsem jim měl přehrané, že jsem si do nich přidal nějaké svoje vlastní prvky, takže abych z toho úplně nevyhořel.

Tak následující píseň vznikla díky Paulu McCartneymu, který jel na návštěvu za synem Johna Lennona, Julianem, a napadl ho v autě takový motiv, ve kterém se vyskytovalo to jméno. Nejprve tam bylo Hey Julian, které potom McCartney samozřejmě pro své umělecké účely zkrátil na slavný titul Hey Jude.

Hey Jude jste určitě poznali a já budu pokračovat zase méně známou písní z repertoáru The Beatles, abychom viděli, jak rozmanitý a neuvěřitelně pestrý je ten její hudební svět a z jakých různých vrstev hudebních a žánrů čerpá. Tak ku příkladu následující píseň Honey Pie, tak ta čerpá ze starého Dixielandu, ze swingu, z jazzu. A je to proto, že Paul McCartney, když ji psal, tak vlastně myslel přitom na svého tátu. Jeho tatínek byl muzikant, který hrál právě v kapelách tohoto žánru a on tady tuto písničku pro něho napsal tak trošku jako poctu. Takže Honey Pie je taková, taková pocta jeho tatínkovi.

Díky moc. Tak vidíte, že The Beatles se tou muzikou v prvé řadě vždycky bavili hlavně a potom, až bylo všechno to další, nějaké finance a podobně, prostě musela to být pro ně zábava. A což dokumentuje tato píseň. No a následující je zase více dojemná, citlivá, romantická. Je to píseň s názvem If I Fell, jedna z mých nejoblíbenějších a napsal ji John Lennon. A je to jeden z prvních textů, na který byl opravdu aspoň trošku hrdý, protože on byl velmi kritický, nejenom k ostatním v kapele, ale i sám k sobě. A toto je jedna z věcí, které už říkal, že tady už jakože jo.

Moc děkuji. Další krásná píseň, kterou si Mário Ganji vybral z toho bohatého repertoáru The Beatles ke své aranži pro solovou kytaru. A upřímně moc těch úprav, které by stály za to v té historii vlastně dějin klasické kytary, tak není, protože když jsem hledal nějaké hezké úpravy pro kytaristy, kteří studují konzervatoře a podobně, tak jsem našel asi možná 3-4 autory, kteří udělali opravdu krásné úpravy a Mário Ganji určitě mezi ně patří. A toto je písnička, která má ženské jméno. A schválně, jestli uhodnete, jaké ženské jméno to bude. No tak prozradit to předem teda. Nevím, ale...

Děkuji moc. Tak já teď podladím a teď bude následovat píseň, kterou pro změnu neinspirovala žádná žena. Je to o ulici, kde vyrůstal Paul McCartney a stejně tak John Lennon v Anglii, která se dá navštívit. Je to vlastně takový, ani ne ulice, ale jako spíše blok možná domů i dokonce. A oni tam prožili své dětství a rádi na to potom vzpomínali, jak tam bylo fajn, jak nemuseli na nic myslet a objevuje se tam modré nebe a takové ty klasické uličnické klukovské hry a podobně. A píseň má název Penny Lane.

Děkuji moc. Díky moc, tak já doufám, že jste tam ty klukovské hry i zaslechli v té úpravě a v té písni. A další, kterou vám zahraju ještě z toho mého alba, z té desky, kterou jsem vydal, tak to bude píseň With a Little Help from My Friends.

A Hardest Night and I Love Her, Can't Buy Me Love, From a Window, Girl, Hey Jude, Honey Pie, If I Fell, Let It Be, Penny Lane a na závěr With a Little Help from My Friends. To byly skladby z hudební pokladnice jménem Beatles s provedení vynikajícího hráče na akustickou solovou kytaru Milana Bátora ze studiového sálu Českého rozhlasu České Budějovice z loňského prosince. V rámci tohoto komorního koncertu také některé písničky Johna Lennona a Paula McCartneyho kytarista Milan Bátor zpíval. Jednou z nich, In My Life, i dnešní sváteční koncertní ozvěny o tří lvů zarámujeme. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho štěstí a radosti.

0: moc.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská, pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas, otevře ti kobera, a můžeš mezi nás.

letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zemřel známý psycholog a manželský poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. Lupiči ukradli z muzea Lalik na francouzském venkově šperky za miliony eur. Komplikace čekají zítra turisty při cestě na jezero Laka na Šumavě. V noci naměříme 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý podvečer. Petr Šmolka, známý psycholog a manželský a rodinný poradce, zemřel, bylo mu 80 let. ČTK to dnes za rodinu sdělil jeho syn Michal. Petr Šmolka spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem, napsal víc než desítku odborných knih. Šperky za několik milionů eur si odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie, které vystavuje díla Reného Lalika, francouzského klenotníka, skláře a designéra secesní éry. Informovala o tom v neděli večer agentura AFP s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování. Stalo se tak necelý rok po uloupení vzácných šperků z pařížského muzea Louvre. Jejich hodnota je asi 88 milionů eur. Komplikace čekají zítra na turisty při cestě na jezero Laka na Šumavě. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek. Po celý den tam tak budou platit omezení pro pěší i cyklisty.
2: I když bude podle správců Národního parku Šumava možné daným úsekem v případě nutnosti projít, s ohledem na bezpečnost návštěvníků i práci dělníků doporučují, aby lidé zvolili jiný výlet, případně se místu vyhnuli. Třeba po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku s následným napojením na červenou turistickou trasu u křižovatky Vodní kanál. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Vlak Cyklohráček zítra zahájí sezonu mimořádných letních výletů. Barevná souprava s herními vozy nabídne do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v metropoli a okolí.
3: Vůbec poprvé Cyklohráček zamíří do Tábora a Písku. Nově se cestující mohou vydat také do Kutné hory a po dvou letech se do programu vrací Libochovice a chybět nebudou ani další oblíbené turistické cíle. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno až zataženo, místy ještě s přeháňkami, kránu bude oblačnosti částečně ubývat až na polojasno. Teploty 18 až 15 stupňů. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti studené fronty. Později večer se severní polovině kraje objeví slabý déšť, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Foukat bude mírný vítr ze západních směrů, na Šumavě odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a vyhlásí stupeň číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dálnici D3 na 144. kilometru u obce Plav ve směru Kaplice ve Lešín České Budějovice leží na vozovce předmět, který by mohl způsobit komplikace. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Letní čtení, to je prázdninový cyklus rozhlasových čedeb z knížek jihočeských autorů. Už druhý týden si budeme číst z nejnovější detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny v Kopřivách.

jedné vsi v podhůří Novohradských hor byla za zdí hřbitova nalezena mladá mrtvá žena. Co se jí vlastně stalo? Poslechněte si šestý díl četby, kterou pro vás načetla herečka Lenka Šestáková.

0: Kapitola 19. druhá část. Sobota. Tohle je hranice. Pokud odjedou, už to nepůjde vzít zpátky. Co kdyby je vzali do nemocnice? Nechali je tam před vchodem. Radka najednou vůbec neví, co dál. Nechystají se teď s Milanem provést nějakou hloupost? Podívá se na manžela. Ten je pořád stejně vyděšený a bledý, ale teď nejspíš přemýšlí přesně o tom samém. Děláme blbost, viď? Zeptá se ho. Čeká, co jí řekne. Chce, aby řekl, že jo, že se chystají udělat opravdu kolosální blbost, ale že je ještě často vrátit, že tu chudinku zase vyndají z kufru, zavolají záchranku a dál už se uvidí, dál už budou doufat, že tenhle průser nebude tak obludný, jak jim to právě teď připadá. Milan pomalu přikývne. Jo, máš pravdu. Je to blbost. Musíme ji obléct. A taky umít. Je na ní určitě spousta stop. Jakoby se rozhodnost, která ji začíná opouštět, přelévala do něj. Milan sáhne zpátky do kufru a s námahou odtamtud sám vysouká bezvládné tělo. Radka se konečně vzchopí a pomůže mu. Milan jde pozadu, ona za ním. Opět drží mrtvou dívku za kotníky. V přízemí je jen malá koupelna s miniaturním sprchovým koutem. Prakticky ho nepoužívají. Do vany v patře se jim ale nechce tělo vynášet a už vůbec nechtějí riskovat, že probudí Radima. Tady dole je jen malé okénko do dvora, takže si můžou rozsvítit. Cvaknutí vypínače zjeví manželům tesařovým jejich břemeno v celé děsivé kráse. Dívka má zrzavé vlasy. Má podivně bledou kůži, rty má namodralé. Mohla by to být rtěnka, ale není, protože stejně namodralé jsou i její uši. Ale nejhorší jsou ty oči. Jsou otevřené a vypouklé, jako kdyby zvědavě sledovali, co to s ní provádějí. Zároveň jsou podivně matné, mrtvé. Zase oba stojí a zírají. První najde sílu Radka. Otevři ten sprcháč. Dívce, která leží na boku, už zase z úst vytéká drobný pramínek žaludečních šťáv. Když to Milan zpozoruje, odvrátí pohled. Pomoz mi s ní dovnitř, nenechá ho Radka ani chvilku v klidu. Berou ji spolu a umístí do sprchy. Když ji zády opřou o kachličky, vypadá, jako kdyby tady usnula opilá. Jak se nad ní sklánějí v tom těsném prostoru, je pach tělních tekutin nesnesitelný. Radka zapne sprchu a začne tělo omývat. Při prvním výtrysku studené vody je napadne, že sprcha tu holku probudí, ona zalapá po dechu, rozhlédne se a pak je seřve, co to s ní proboha provádějí. Jenže tělo ve sprchovém koutu neobživne, na ledovou vodu nereaguje. Dívka se nehne, ani když ji namíří proudem vody na obličej. Co, Savo, hlesne Milan. Cože? Jestli ji nepolijem savem? To by bylo moc nápadný, kdyby ji někdo našel. To by bylo jasný, že někdo zahladil stopy. Namítne po chvíli přemýšlení Radka. Jak myslíš, přikývne Milan. Dívku tedy umíjí jen vodou a sprchovým gelem. Nesvlékají ji, ale Radka prout sprchy namíří pod promočené tílko a kalhotky. Snad Radim použil kondom, protože jestli jsou tam dole po něm nějaké stopy, mohlo by to zadělat na pořádný problém. Milan se těla dotýká co nejméně, jen snaživě přidržuje sprchovou hlavici. Radka mu musí pokaždé přikázat, aby nadzvedl bezvládnou ruku nebo natočil dívčin trup. Když skončí s mytím, ručníkem setřou studenou kůži a vlasy. Do osušky nechají vsáknout co nejvíc vody z mokrých svršků. Jdu pro oblečení, řekne Radka. Jde do kuchyně a vezme dívčiny věci, pak se tělo pokoušejí obléknout, vlhké a bezvládné se ale vzpouzí. Nakonec se to nějak povede pod prsenku, ale Radka uklidí do dívčiny kabelky, tu se jí oblékat nechce. Potom v koupelně zhasnou a čekají, až si jejich oči přivyknou na tmu, kterou proráží jenom okénko u stropu. To je snad nejděsivější ze všech okamžiků, které noc přinesla. Sedět tady s mrtvým tělem v temnotě. Tichu.
1: Přenesení těla zpátky do garáže proběhne celkem hladce, oba už jsou sehraní. Milanovi na bříše zůstane vlhká skvrna po dívčiných mokrých vlasech.

byla 20. neděle. Aneta Coufalová, hlásil Metkovi do telefonu náčelník hrádecké policie. Je z Tábora, ale jezdí na chalupu svého otce u Klažan. To je kousek od Stroupnice. Otec ji nepostrádal, protože si myslel, že přespává u kamarádky, co má chalupu kus od nich. Když ale zaslechl, že se tady našla mrtvá holka, vyděsil se a zkoušel jí volat. Nebrala to, u kamarádky nebyl nikdo doma, tak zavolal nám. Medek by se vsadil, že vedoucí místního oddělení má dceru. Jeho hlas se začal lámat uprostřed věty. Takže volal na policii, kluci za ním zajeli, ukázali mu fotku a on se jim tam před tou chalupou sesypal. V květnu jí bylo 20. Otec byl na chalupě sám. Kde má ta holka mámu, zajímal se komisař. Jsou rozvedení, matka žije někde na Moravě. Myslíš, že by v tom mohl mít prsty ten táta? Těžko, ale stejně potřebujeme vědět, kdy ji viděl naposledy, s kým Aneta mluvila, kam šla. A pro jistotu i co on dělal v pátek večer. Zařídíme. A musíme vytěžit tu kamarádku odvedle. Zjistěte mi od Anetina otce kontakty na co nejvíc jejich přátel. A telefonní číslo. Kamarády necháme prověřit a požádáme soud o trasování jejího telefonu. Tuhle část pátrání měl Medek nejraději. Po pomalém úvodu, kdy se rozhazovaly sítě, přicházela fáze, která začínala přinášet ovoce. Před odjezdem domů si všiml zmeškaného hovoru. Byl od soudní lékařky. Hned volal zpátky. Něco nového? Zpráva z toxikologie. Holka si tu poslední noc užila, měla v sobě dost alkoholu, včetně pár panáku tvrdýho. A k tomu si zakouřila trávu, v krvi měla THC. Řekla bych, že pořádně zapařila. Díky za info, Mirko, tohle nám pomůže. Ta holka už má totiž jméno a začínáme rozpracovávat její pohyby a vazby. Když Medek uklízel ze stolu nádobí po nedělním obědě s manželkou, zazvonil mu telefon. Byl to Petr Král, jeho hrádecký parťák. Mám novinky. Podařilo se nám spojit se s Anetinou kamarádkou z Klažan. Byla s ní v pátek ve Stroupnici na koupališti. Zjistili jsme spoustu věcí. Aneta Coufalová se s kamarádkou v pátek domluvila na odpolední návštěvě Stroupnického koupaliště. V letních parnech tam vyráželi často. Kamarádka měla na rozdíl od Anety auto, takže zajistila dopravu. V pátek se na koupališti víc opalovali, než koupali, za což mohla nejen místní vyhlášená studená voda, ale taky dva kluci, se kterými se tam zapovídali. Mladíci dívky lákali, ať do Stroupnice přijedou i na večer, že spolu vyrazí do víru maloměsta. Jenže dlouhé polehávání na slunci mělo na Anetinu kamarádku neblahý účinek. Spálila se do ruda a večer neměla vůbec náladu někam jít. Podle této svědkyně tedy mohla Aneta jet do Stroupnice sama, právě na setkání s neznámými mladíky. To by té toxikologii docela odpovídalo, napadlo Metka. Ale jak se Aneta Coufalová do města dopravila autobusem, otcovým vozem, zeptal se Petra. Zavolala si taxík. Těch nám tady zas tak moc nejezdí, takže jsme snadno našli chlapa, co ji tam odvezl. To jste rychlý, musel uznat Medek. A kam ji vezl? Do Stroupnice. Ta Anetina kamarádka nám ještě prozradila, že Aneta mohla jít do baru Boston. Tam se scházejí mladí. Ty kluky, kteří ji tam pozvali, už máte? Zatím ne, ale snad nám je ta svědkyně pomůže ztotožnit. Petr se nadechl. A Standal, víš, komu patří ten Boston? Netuším. Tomu Němcovi, co jsme u něj byli dneska ráno. To je ale náhodička. V tom případě bych tam ještě večer zašel na drink. Zvu tě, Petře.

Kapitola 21. Sobota. Z garáže vyjíždějí pomalu, bez světel. V raním tichu je to ale jedno, motor auta je určitě slyšet po celém okolí. Radka doufá, že se nikdo neprobudí a nepůjde se podívat z okna. Za volantem sedí ona. Milan vedle ní strnule kouká před sebe, bledý jako stěna. Neboj, zvládneme to, říká Radka. Já vím, opakuje Milan nejspíš, aby ujistil i sám sebe, že oni přece té holce neublížili. Snažili se ji zachránit, tak proč by za její smrt měli pikat oni, nebo dokonce jejich syn? Radka v tom má jasno. Život té holce nikdo nevrátí, tak proč si kvůli tomu komplikovat ten vlastní a hlavně ten Radimův? Nakonec Bůh ví, co to bylo za holku, podle chování asi žádná slušňačka. Pocit nespravedlnosti ji nevědomky nutí přišlápnout plyn. Jsme v obci Uber, varuje ji Milan. Pravda, pořád jsou ve stroupnici, nebylo by chytré nechat se tu chytit kvůli rychlosti. Hlavně na sebe neupozorňovat. Městečko je prázdné. Brzy začne svítat a v zápětí vyjde ostré letní slunce. Do té doby se musí nákladu zbavit. Radka odbočí na silnici vedoucí z města, minou zeď hřbitova. Za ní už je volná krajina a spousta možností, kam tělo ukrýt. Někdo jede, řekne Milan a ukáže prstem před sebe. Radka nechápe, před sebou nikoho nevidí. Světla, někdo jede proti nám, Radko, zvyšuje Milan hystericky hlas. Teď už to vidí i ona. Přes obzor se přelévají paprsky světlometů zatím neviditelného auta, které míří přímo k ním. Tělem ji projede záchvat paniky, ale rychle se ovládne. Po prvé straně je odbočka na nespevněnou plochu. Zahrádkáři ji přes den využívají jako parkoviště. Teď je tady naštěstí prázdno. Odbočí tam a pak šlápne na plyn, aby popojela co nejdál od silnice. Právě ve chvíli, kdy se prodírující auto přehoupne přes zvlněný horizont. Rychle vypne motor a vytáhne klíč ze zapalování. Reflektory sice zhasnou, ale zároveň se rozsvítí automatické osvětlení kabiny. Auto se blíží, jeho řidič je nemůže přehlédnout, svítí tady jako vánoční stromeček. Pak je napadne stisknout tlačítko s ikonou zámku. Dveře cvaknou, auto sice krátce blikne, ale pak se konečně ponoří do tmy. Cizí vůz projede za jejich zády. Oba teď skoro nedýchají. Milan pootevře dveře. Dovnitř vnikne chladný vzduch. Radka chce něco říct, už si stačila v duchu představit mapu okolí. Je tam soustava rybníků, autem se dá zajet na nějakou hráz a tělo schodit do vody. Nebo ho můžou hodit do hustého rákosí. Taky je tam potok, meandruje zarostlou divočinou. Odnést tam tělo by bylo namáhavé, ale určitě by se dalo schovat někam do křoví a nikdo by ho dlouho nenašel. Jenže dřív, než se nadechne, aby to probrala s Milanem, tmu rozdrnčí pronikavý zvuk. Pár metrů od auta zatrilkuje kos. Přichází ráno. Tma, jakoby odvanula, už je docela dobře vidět. Svět ještě není barevný, ale už není temnošedý. Čas vypršel. Už nemá smysl někam jezdit, tma je neschová a každá minuta, kterou tady venku trčí, zvyšuje riziko, že je někdo uvidí. Musíme ji vyhodit tady, řekne Radka Milanovi. Tady? Ptá se její muž hloupě. Jo, tady a rychle, než nás u toho někdo nachytá, řekne Radka rázně. Dáme ji tamhle dolů do křoví. Milan nemá námitky, on je nemá nikdy. Sáhne pro holku, Radka ji už docela zkušeně bere za kotníky. Dívka už je skoro studená, ale ku podivu to není o nic děsivější. Ten chlad naopak umocňuje pocit, že to maso a kosti a kůže už nepatří živé bytosti. Je to jen hmota. Už nic necítí. Nic ji nebolí. A taky ani nemůže vadit, že skončí v prohlubni u potoka. Nebude jí vadit ani to, že ji po nahé pkošce hladí velké kopřivy.

Kapitola 22. Neděle. Komisař Medek si doma užíval pár hodin úplně obyčejného nedělního odpoledne. Vypil si s manželkou kávu, popovídali si a pak se pokoušel číst. Ze všeho nejradši by ale zavolal kolegovi, který mu měl obstarat pohyby dívče na mobilu. Návrh musela schválit soudkyně a teprve pak mohl někdo s žádostí za mobilním operátorem. I když šlo o vraždu a věc měla vysokou prioritu, nebylo jisté, zda Medek dostane své informace ještě dnes, zvlášť když byla neděle. Snad něco zjistí v tom stroupnickém baru. Myslel na Jana Němce, který podle Petra ten bar vlastnil. Na malém městě o sebe lidi zakopávají na každém rohu, to je pravda. Ale narazit na jednoho člověka dvakrát po sobě, hned na začátku vyšetřování. Myšlenky na toho člověka ho neopouštěly ani během procházky podél řeky, kam si vyrazil s manželkou. Ta si toho samozřejmě všimla. O případu od manžela už něco věděla, nevydržela to a začala se vyptávat. Už jste vyřešili tu obrácenou sukni, zeptala se ho. Ne. Nejspíš se ale neotočila při ukládání těla. Taky nebyla nějak špinavá, to je asi všechno, co zatím víme. Já bych řekla, že se neoblíkala sama. Že ji oblíkal ten vrah? To je možný. Proč myslíš, že to udělal? Šlo o sex, ne? Jo, jenže podle doktorky to byla spíš dobrovolná aktivita než znásilnění. Taky je někdo zbalil a při sexu nebo hned po něm je uškrtil, přemýšlela nahlas žena. A pak ji oblíkl, protože mu bylo blbý vyhodit ji do kopřiv nahou. To je zajímavá konstrukce. Ten bar je v neděli zavřený, ale to nevadí. Já vím, kde toho Němce vyšťouráme, řekl poněkud tajemně Petr Král, když se později potkali s Medkem na parkovišti na Stroupnickém náměstíčku. Tahle putika mu patří taky. Ukázal na vývěsní štít hospody u žebráka jen pár metrů od nich. Sedává v ní skoro pořád, je svůj největší štamgast. Petr vyběhl z parkoviště, Medek mu sotva stačil. Ke komisařovu překvapení rozrazil mladý policista dveře zařízení jako nějaký westernový šerif. Svůj účel to splnilo. Všichni, kdo seděli vevnitř, se na ně udiveně ohlédli a přerušili hovor. Petr dokráčel ke stolu u výčepu. Tam skutečně seděl Němec a spolu s ním několik místních chlapů. Dobrý večer, pánové, mohli bychom si na chvilku půjčit tady pana majitele, zeptal se zdvořile Medek. O co jde? Zvedl Němec bojovně bradu. Potřebovali bychom se na něco zeptat ohledně vyšetřování vraždy, řekl ledově Petr. Zamračený Němec obešel stůl a ukázal někam za výčepní pult. Řekneme si to vzadu, jo? Dovedl je do malé zaprášené kanceláře bez oken a ukázal na umolousanou sedačku. Tak povídejte, co vás zajímá tentokrát? Zajímá nás Boston. Podle našich informací se tam ta mrtvá dívka měla v pátek pohybovat, vysvětloval Medek. Mohl byste nám to tam ukázat? Máte tam bezpečnostní kamery, moc by nám to pomohlo. Tak jako ukázat vám to můžu, ale jestli jde jen o videa, můžeme na ně kouknout rovnou tady. Můžu vám je i stáhnout. Jan Němec probudil starší počítač, který dřímal na stole. Mám jednu kamerku na vchodu, ale ta má záznam jen 24 hodin, to už jsme prošvihli. Pak mám sledovačku nad barem, abych viděl, co dělá personál. Tam je záznam delší. Takže páteční noc máte natočenou? Němec chvíli klikal, pak přikývl. Můžu vám to na něco nahrát? Medek otevřel brašnu a začal hledat flešku. A můžete si to vlastně takhle ode mě vzít? Nemáte mít nějaký povolení nebo tak něco? Drbal se Němec na zátylku. Pokud nám ta data dáte, sepíšeme si tady záznam o vydání věci a ten soubor zaevidujeme jako důkaz, jestli to tedy není problém. Ne, pro boha, žádný problém, zavrtěl Němec vehementně hlavou. V tom případě se to obejde bez soudního povolení, které bychom stejně dostali. Jak říkám, žádný problém. Opakoval Němec a zdálo se, že ho nepřímá výhruška
lehce vykolejila. Komisař Medek nepatřil mezi policisty, kteří do klávesnice počítače ťukají pouze ukazováčky a okna otevírají jen kvůli větrání. Měl k počítačům celkem kladný vztah. Přehrát si videosoubory z Bostonu pro něj tedy byla maličkost. Stejně tak bleskově zastavit záběr v okamžiku, kdy se na něm objevila Aneta Coufalová. Ano, byla to ona, o tom nebylo pochyb. Několik okamžiků se tiše díval na tu bezstarostně rozesmátou dívku, které v té chvíli zbývalo jen pár hodin života. O dost déle zíral na mladíka, který Anetu doprovázel. Kamera zabírala hlavně prostor za barem, kde se pohyboval personál, takže se na monitoru nikdy neukázal celý. Za necelou minutu, kdy byl v záběru, změnil několikrát polohu a jednou se dokonce podíval nahoru ke stropu. Ahoj, fešáku. Tebe si najdu. Zabručel si Medek pod vousy. Uložil si záběr do zvláštního souboru a zapsal si čas jeho pořízení. 2 minuty po 1:30 ráno.

0: Kapitola 23. Pondělí. Jana Vítková sebou praštila na pohovku. Podlídka si dala polštářek a zhluboka vydechla. I krátká procházka ji neuvěřitelně zmohla. Věděla ale, že za vyčerpání nemůže ani tak vzdálenost nebo počasí, ale spíš to, co se jí pořád dokola honí hlavou. Za chvíli se v obýváku ukázal Honza, jen v trenýrkách a s pomačkaným obličejem. Posadil se vedle ní a políbil jí na břicho. Usmál se na ní, ukázal zuby a zdálo se, že chce říct nějakou z těch rozpustilých hloupostí, kterými si ji získal, ale najednou zvážněl a podíval se jí přímo do očí. Jani, sorry za ten včerejšek, že jsem pil. Já už si začnu dávat bacha. Omezím to. Pochybovačně zvedla obočí. Občas podobné věci říkával, ale ona už přestávala věřit, že je myslí vážně. Sklopil zrak a začal zamyšleně přejíždět prstem po jejím bříšku. Trochu jsem přemýšlel. A nechci, aby to malý mělo tátu, jako jsem měl já. Ty mýho tátu moc neznáš. A on taky už není takovej jako za mýho dětství, ale dobrý příklad to pro mě nebyl. Hodně blbostí dělám určitě po něm. A nechci je přenášet dál. Jana ho mlčky pozorovala. O dětství, dospívání ani o tátovi s ní Honza nikdy nemluvil. Nevěděla, co odpovědět. Nakonec řekla to, co oba potřebovali slyšet. Ty budeš dobrý táta. Odhadla ho správně. Znovu se usmál a dal jí pusu, až to mlasklo. Pak vesele vyskočil a šel připravit snídani. Že Jana jeho náladu nezdílí, si všiml až při jídle. Tobě to nechutná? Proč nejíš? Zeptal se. Prej byli včera u žebráka policajti. Nepovídej. Kdo ti to řekl? Zeptal se a pokoušel se přitom znít nevzrušeně. Stíha. Ty vole, Stíha, to je ústředna, kroutil Honza hlavou. Byli za tebou kvůli tý holce? Jo, ona fakt pařila v Bostonu. Prý ji tam viděli. Kriminálka chtěla záznam z kamer. Je na nich? Zajímala se Jana. Hele, nevím, stáhnul jsem jim ze serveru na dálku všechno, co tam mám. Kamera u vchodu se přemazává, mohl jsem jim dát jen záznam z té malé kamerky nad barem. Je namířená na kasu, ale zabírá i kus okolí. Jestli tam ta holka postávala, mohli by ji tam vidět. Asi chtěli zjistit, jestli tam s ní někdo byl a jestli ji někdo neotravoval, přemýšlela Jana nahlas. Jo, taky si myslím, ale nadšenej z toho nejsem. Ze všech míst se taková sračka musí stát zrovna v mým podniku. Včera jsem seděl u žebráka s chlapama a policajti tam na mě naběhli jak na nějakýho kriminálníka. Ten si to vyloženě vychutnával, ten tvůj. Honza se zarazil a podíval se z okna. O Petrovi spolu nikdy nemluvili. Honza snad od toho podzimu ani jednou nevyslovil jeho jméno a Jana mu za to byla vděčná. Byla mu vděčná i za to, že ji nevyhodil. Naopak jí tu zradu odpustil. A nakonec si jí asi i víc váží, protože si uvědomil, že by o ní mohl přijít. Petra ale Honza nemohl vystát. Když ho náhodou ve stroupnici potkal, dělal, že ho nevidí, ale zároveň vsteky zrudl. Bude to dobrý. Mají, co potřebovali a už ti dají pokoj, řekla Jana po chvíli. A přála si, aby to byla pravda.
1: Skončila šestá část premiérové četby na pokračování z detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách. Pokračování příběhu, kde jde nejen o násilnou smrt mladé ženy, ale také o kostlivce, kteří se najednou objevují ve dvou místních rodinách, si můžete poslechnout opět zítra krátce po 18. hodině. V režii Jakuba Čermáka a za asistence zvuku mistra Michala Koláře. 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu letos na jaře načetla herečka Lenka Šestáková.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, posílám vám mnoho pěkných pozdravů o svátečním podvečeru z Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Rád bych při dnešní příležitosti zopakoval, že tento pořad vám dlouhodobě přináší vlídné tóny, neboli hudbu beze slov, tedy orchestrální, respektive instrumentální nahrávky, které jsou přímo srozumitelné posluchačům na celém širém světě a které mohou pohladit po duši, což je možná v této rozklížené době zřejmě stále potřebnější. A byl bych potěšen, kdyby tato slova potvrdila také dnešní hudební nabídka, přizpůsobená právě skutečnosti, že vlídné tóny jsou vysílány ve sváteční den a výběr má pojitko v tom, že budete poslouchat nahrávky pouze českých orchestrů a ansámblů. V jejich čele stály Josef Vobruba, Ladislav Štajdl, Zdeněk Barták starší, Václav Hybš a Jan Hrábek. A tuto úctyhodnou sestavu doplní klavírista Jiří Malásek. A jeho nahrávkou ústřední melodie francouzského skladatele Michela Legranda z psychologického snímku Léto roku 1942, který natočil proslulý režisér Robert Mulligan v roce 1971 a který zachytil přerod trojice chlapců v Muže, jednoduše řečeno. V české verzi klavíristy Jiřího Maláska dostala tato skladba název Tehdy v létě. A než zahájí 6. července v létě roku 2026 tuto hudební přehlídku, Jiří Kasel vám popřeje klidný a ničím nerušený poslech.

Tam, kde šumí proud, tak tuto písničku s hudbou Zdeňka Marata znáte samozřejmě z podání Karla Gotta. Ovšem tentokrát jsme vám ji zahráli jako instrumentálku v půlstoletí starém podání pražských Smyčců Jana Hrábka. Jen o pár měsíců mladší je nahrávka orchestru Ladislava Štajdla, koncertu pro klavír a orchestr a mol opus 16 Edvarda Griega se solem na klavír Rudolfa Rokla. Ve svátečních vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice teď přicházejí na řadu Zelené listy léta, neboli The Green Leaves of Summer, tedy melodie Dmitry Tiomkina z válečného westernu Alamo z roku 1960 s Johnem Waynem v hlavní roli. V tomto případě s již zmíněným tanečním orchestrem Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Vobrubou.

Sváteční vlídné tóny ozdobila také serenáda pro housle a orchestr skladatele houslového virtuóza Františka Dredly, který byl mnohem více než doma oceňován v zahraničí, kde také žil a působil. Tuto skladbu obsahuje společné album orchestru Václava Hybše a houslisty Josefa Suka z roku 1983. Jí předcházela vlastní autorská melodie klavíristy Jiřího Maláska Setkání ve snech. Tou přívětivou hudební tečkou dnes bude koncertino pro trombon v podání orchestru Zdeňka Bartáka staršího a vynikajícího trombonisty Zdeňka Pulce, jenž je také autorem této skladby natočené v roce 1960. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu klidný sváteční večer.

0: Příroda Novohradských hor ho inspirovala k založení netradičního podnikání. Dnes v zahradě Karola Lesného roste zelenina a nespočet různých druhů bylinek, ze kterých vaří špičkové restaurace. To, co dělá, nevnímá jako práci, ale jako poslání sdílet bohatství přírody s ostatními. Jak může úcta právě k přírodě spojovat moderní gastronomii s tradicí? Nejen o tom si s Karolem Lesným popovídáme v úterý 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.

0: České Budějovice. Zprávy.
1: Česko a dalších 58 zemí zasahovalo proti sítím obchodníků s lidmi. Turecko posiluje bezpečnostní opatření před summitem NATO v Ankaře. Tábor chce zmodernizovat útulek pro psy a kočky. V noci bude oblačno až zataženo, k ránu bude oblačnosti ubývat. Zítřek pak bude polojasný až oblačný, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý večer. Policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala víc než 2000 obětí při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. Zítra začíná uzavírka silnice mezi Kostelcem u Jihlavy a Salavicemi. Rekonstrukce úseku potrvá 10 dní. Řidiči musí jet po objízdné trase, která vede přes Dolní Cerekev a Batelov. Tábor plánuje nový útulek pro psy a kočky. Město si nechá vypracovat studii proveditelnosti. Na posledním jednání to schválili radní. Podle místostarosty Radoslava Kacerovského z hnutí Tábor 2020 studie sdělí všechna pro a proti. A město se pak rozhodne, zda vybuduje útulek nový nebo zrekonstruuje stávající. Ankara před začátkem summitu NATO zpřísňuje bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě mají v úterý a ve středu dohlížet desítky tisíc policistů a vojáků. Omezený bude taky letecký provoz v turecké metropoli. Summitu se zúčastní lídři 32 států Severoatlantické aliance, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
2: Turecké úřady už v neděli zatkly zhruba 100 lidí, kteří demonstrovali proti konání summitu. Mezi zadrženými jsou podle agentury Reuters zejména členové turecké komunistické strany, která demonstraci pořádala. Během summitu bude výrazně omezená doprava v Ankaře, zejména v okolí prezidentského paláce, kde se budou konat hlavní jednání. Česko je jediným státem, který na summitu budou zastupovat dva lídři. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí v úterý ráno z Prahy se svými delegacemi dvěma vládními letadly. Spolu s Babišem, který je šéfem české delegace, přicestují také ministři obrany a zahraničí. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se do čela průběžného pořadí. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři vyzvali fanoušky, aby zítra v závěrečných fázích čtvrté etapy závodu nebyly utrati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit jen na boj s ohněm. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, postupně k ránu polojasno, teploty 18 až 15 stupňů. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne od severu s přibýváním oblačnosti a teploty do 29 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Z jihočeských silnic nemáme hlášené žádné komplikace dopravě. Přejeme vám i nadále šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den, nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady, v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: tragické smrti mistra Jana Husa jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
1: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
2: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
3: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací. Sport.
0: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď. Počasí. V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že budeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Hlapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hlapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Hlapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si Nadě Válové kdysi všiml v roce 2005, od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba Výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než tak nějak člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale to dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, já nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo, takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako, no.
2: A říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejval v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: On vám to tam potom zahrál,
3: no,
2: přímo live.
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. To nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, Měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Jo. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak...
3: No tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo? Vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Kdyby si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát do...

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Českého lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat, a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela také hodně odpracovat, a takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936 a všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty Cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako jo. Daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Jo. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných pravd. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, no. Že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra zpočátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele.

0: průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
1: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
3: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
2: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky k ránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
4: Zlatá láska.
5: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
5: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce, znamená co?
4: No, to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No, a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že, a to je pravda toto, těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom abychom to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává kytiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války. Takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo. Tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhledali? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo?
3: Od kina cestou jste se minuli.
4: Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem ji asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Tak to začalo. Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění a to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako, já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růží krásnou A ona ji nechtěla utekat přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo něco. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaši dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její, mě pomalu měli radši jak ona sama, jo? Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně Zlatovlásce, že? Mouchu jsem nepotřeboval, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No a zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
6: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noci?
6: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
6: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: Byli jste venku nebo doma?
6: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
6: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
6: ano,
3: zůstali?
6: Ano. On nešel a na autobus do Opavy jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být. Jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt. Je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
6: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá, dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo. No, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
6: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se divila, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak. Ne? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kyně, tehdy opravdu koupil. Ale to jste tam připomněl, vůbec by si na to ani nespomenul, kdy se vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
6: Ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná.
6: Já jsem se tak lekla, že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
6: Že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. Já už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečnosti.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: Jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x nebo 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita, tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugi ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná teďka. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No, byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě, no.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nějak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný, ten mě furt musel mačka naobjímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A to dnes je teda. To dnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má autama se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu, já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem. Jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili a tu lásku vlastně jim věnovali. To se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny. A tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdcích mám furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům, tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce, i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni. Kam je teď? Právě Patrik vezme.
3: Ježišmarja.
5: Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to celá děkujeme moc. To jsme rádi.
3: To moc děkujem, to bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
5: tak
3: z toho,
5: to teda.
3: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme taky přivezli.
3: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
3: To já mám takovou herku už jenom to radio. Je, to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
3: Ješ, no určitě. To jsem moc ráda. Teda.
5: To teda.
3: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost.
3: To jsme nečekali teda. To.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní...
3: A Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
3: To určitě.
5: Určitě si vzpomeneme, určitě.
3: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
3: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
3: Takže to teda...
4: Tak se to konečně obrátilo.
3: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
3: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
3: Mně to připadá, že to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
3: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
3: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. To ne, my jsme tak zvyklí na sebe, my už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světle vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No za ty peníze, jo? Tak to bylo snad samozřejmě. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účinně. Tak jí tam přijde maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žárlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku. No tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako z mojí strany. No.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku. Ježíš Maria. Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si nedovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Za prvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila. Za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spatřit, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let v 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce, zhruba

0: jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku, upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
1: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovaly v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahradilová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno. Počasí. V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě východě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno, u sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154, zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hle, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řeřicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadně.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka,
3: co to děláme, nepřinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba pastí
3: a tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě, do čtvrt na sedm?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho... Do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči?
6: Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo.
3: A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
7: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
7: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
7: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal.
6: No, prosím, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci. Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
8: Vstupenky, prosím. Děkuji.
9: Mileno, tady jsme.
8: Vstupenky, prosím.
9: Zdar, prosím.
8: Děkuji.
9: Ty jsi byla u holiče, viď?
10: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
9: A ty jsi přišla sama?
10: Aha, sama, manžel... Něco?
9: Kouká na fotbal, že?
10: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
9: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
8: Průza, Emil.
9: Dobrý večer, Vondrová.
8: Dobrý večer.
9: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9, to se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu, 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes, Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladík.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen tři. Domácí. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju mnohokrát.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustíme, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati, dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej, tady je bujon, hovězí. No,
3: když myslíš, ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve, nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbid. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: Jo, pusinkovali se před baránkem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrně už nespí? No, máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
3: Co
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
4: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
4: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme drobátko posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
4: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
4: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
5: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
5: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
5: Kuchařskou?
4: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
5: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
5: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
5: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
5: Po koncertě.
4: A u holiče byla.
5: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
4: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
5: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
4: Čekala jsi?
5: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
4: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
4: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
4: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
4: Táto, ty žárlíš.
5: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
5: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
5: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
4: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
5: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
5: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
5: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
6: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
6: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
6: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Ba ne. Nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena. Totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duh. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkali, tak co? jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně. Já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě.
5: Jo, jo.
3: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma. A oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já si nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně, no.
5: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem dřív, nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo.
3: A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
5: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
6: On vás ujistí teda.
3: Ale strašně to jako usnadňuje To cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
3: No to tak, takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem?
5: Jo.
3: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, už je rodiče. No. Ale jinak to, celkem to prochází v klidu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23. Vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, jo, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap. A je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to vomou peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Aruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě, jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kde bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak říkám, ono je to furt stejný, jo. Třeba mi, Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natahal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku

0: vzal, tak až jsem mu zaplatil, tak jsem se rozhodl, jestli si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé vyplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout a najdou třeba potřebujete 10-12 tisíc, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé vyplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 tisíc, tak je mám.
1: Mhm, takže poctivě odkládat.
0: Přesně tak.
1: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
0: téma. No, bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatické linkaře, kteří volají a přeji jim, aby se dovolali.
1: Děkuju.
0: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji
1: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: věří. Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl sedmé nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No, a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: řekněte,
1: bylo teda.
0: I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně pracovitá.
0: Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houševnatost, to je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já jsem totiž, já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má výdrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá by to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila a atopický ekzém se nedá moc vyléčit. A je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou
1: dobrou radu. Já vám něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií, už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takové ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: voč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili,
1: prostě.
0: Takže
1: jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý,
0: a
1: každou noc.
0: A zase zavolejte. Naslyšenou,
1: všechny
0: paní
1: zdravím
0: Radko.
1: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařebova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš přivedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Že při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený. Že já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 000 měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 000, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a hlavně už taky těch možností, a že teď si nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo
1: tak
0: alespoň
1: můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda ráda, no, co nám viděla na oči, jak nám koupil, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš tam jsme takový šetřivý, že jsme nemohli mít všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vyštění, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, jestli ty, to je ten dům na kolečkách, ten tenkrát stál 250 000, když jsem najel našetří, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A do něče mě pak napadla blbá představa o tom mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 000 a já jsem je vyměnil z vesměrárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám. A chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky. A zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že to, co já nezbírám.
0: Jo, takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, takže tento dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, když by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, jaký musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Jmenovat do muzea, ty moje dýmky by chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Sonja píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadává, to se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces oddlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svojí, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný, je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, že prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: Musí, no.
0: Ale víte, musí
1: člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sama, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne oddlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel postoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, když jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda.
1: Jak
0: o tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde. Vy jste
1: ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. A ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuji moc za to otevřené povídání, jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Okay. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 tisíc, to bylo dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dové platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu, děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak to zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaše rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, starou, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holko-folko dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrál na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kde na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 dnů a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky na měko, na tvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. 8 minut po půlnoci vás vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no, století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a vy důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A pravím, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, vždyť máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, o nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže...
0: No, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo.
0: Těžké
1: hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, umřel mi táta, já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odmušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy nezachráníte. Protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no. Teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku. Tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí. Tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla. Děkuju moc za ten příběh.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla přes 138 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky neschvalovali. Prostě říkali, že se marně snažím. No,
0: no tak a... máma. Máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání v nejhorším. Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás tak rozdržela, ale já
0: to vůbec to není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer. Přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila, a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak teď v současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tehdy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: ne, proti? Nikdy, ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec, to bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky prostě uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste si nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná, že z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jak, že vás jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: přesně,
0: ušetříte.
1: Přesně, tak říkal, teď jsem za vodou.
0: To je dobře.
1: Za vodou, snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem. důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste se to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste se s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někde příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se, aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovi.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit. Nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit. Vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo. Ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké, nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
1: rozumím,
2: starším.
1: Jenom nějak... Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak, tak je to, je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu a pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluvia nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunu, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofor byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli, takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Teda lázně,
1: autokem. Já to řeknu rychle. A tam je vápená ta voda a tam si děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se vání k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká,
0: Olene,
1: někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: Díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě opravdu, práce šlechtí přináší peníze, člověka, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: To mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za prostor.
0: Telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho trouše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další.

0: Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, hrouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
2: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
2: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
2: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
2: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
2: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
2: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam
2: no,
0: pod tou dekou?
2: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
2: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julí, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julí, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: přijedu dnes.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl, kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. No. A já umím, umím, umím. No. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
4: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
4: Ano.
3: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No, prosím, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
4: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No, právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tedy pravda.
3: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: Už se vyšklebuje.
4: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou káč.
4: No, to tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2, 3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
4: Takhle jde na výzvě, jde tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Hle, ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
7: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
8: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: To třeba ochrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: My jsme ale, pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
7: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
7: No.
3: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: La, la, la, žížala až krbičce. Hop,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič, že? Když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krásné. To je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak. Jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá. To budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, te tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: O, Jerry, prosím tebe,
2: pohledu. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Vidí, Jeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme. A co si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámu.

0: kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Hurvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě pitikačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.